0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nádherná.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točer řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Paní Hana z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boye a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucien Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucien Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Okryť. Nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před dvěma lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Mánese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do?

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies... Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Simona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu a já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak, hol, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase, no.
0: No, tak hlavně je zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit.
1: Radši, jo.
0: V ty kladné body, dobře. A pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Že já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Já jsem
0: pak, tak oni si to vyťukají na internetu.
1: Myslím, že je dobře, já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze Zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste
0: tak,
1: se mě
0: já to řeknu diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit. Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takovej malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, A protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej, bych řekl. Hele, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale mě, no, tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký, no, a poslouchej, nejlepší, jo. No? Mně napadlo totiž, že ty si totiž na tu sešlost zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, no, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co, jo, no, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. Tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to, no, je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu, Klaudie Kardinálová.
2: Jo, Klaudie, takhle, ne, Klaudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký, no, pak, no, tak to je jednoduchý, sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě, no. On ti řekne, kde to je, jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej
2: krade. Pač, tam se krade víc než tady ještě, jo. No. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona, jo, ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona, no, přijde krásně takhle v teplákách a šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A no. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo, že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou
2: seanci? Spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
3: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
3: No tak, jo? Takových je vás víc. No.

0: myslím něco takového nostalgičtějšího.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko, zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.

0: vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
1: Dobrý
0: den. Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní rád.

0: slyšíte mě?
1: Slyším
0: Dobrý
1: vás.
0: Den.
1: Dobrý den.
0: Tady Veronika Rakovník, už jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
1: Děkuju.
0: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bečko pana donutila.
2: Děkujeme.
0: A
1: mějte se hezky.
2: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
3: Dobrý den, u telefonu večer Debí a chcel bych si taky Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás Pavle i pana Jančaříka.
1: Dobrý Karel den. Bojkovi. Dobrý den.
4: A já bych si Bčko pana donutila.
2: Máme zapsáno. Taky. Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady se nad Labem.
2: Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme oba, krásný vysílání.
2: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
5: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
2: ano,
5: vždycky.
2: Bez
5: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Lučil, úžasnej, ale máme ho často.
2: Takže Ačko.
5: Poprosila. Ano, Ačko.
2: Za vás.
5: Krásný,
2: děkujeme pěkně.
5: Odpoledne. Díky moc, mějte se.
1: Naschle.
2: Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
2: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče?
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám, děkuji.
7: Děkujeme ti, drahoušku, kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase, no jistě. Ne, no, ale nemáš se za co omlouvat, miláčku, my víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla tak.
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najít a dodržet.
9: Kamile, já jsem bohatá.
7: Má velký den prostě. No.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
7: Počkejte, a není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky, drahoušku, tady máš.
7: Moment, miláčku, pozor, lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál. No,
8: mě to stačilo, ten úsměv byl dokonalý,
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
7: Slyšíš?
8: Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
7: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásně.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím, a to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád černou kroniku, ale růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká, mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízíš živýho neboštíka taky. Jako hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kaiserem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý. Tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František a Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kou.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvoubal. Tak, zhané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: Ale zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza Zlokavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Janča říkám.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapi.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Radka Skralup a prosila bych pana Kaisera a Lábuse a pana Janča říká, pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce, pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince,
3: Tlučhořovi. Tlučhořovi, to je geniální věc.

0: geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
2: Jsme předbytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
3: Kdo je?
2: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jste asi překvapen, co?
4: Co chcete?
2: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
4: No, prosím, pojďte dál.
2: Děkujeme. Pojďte na věc.
4: Nemám už tolik času, protože...
2: Já vím, proto jsme přišli právě.
4: Chystám skoncovat.
2: To jsme tady, tak.
4: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
2: Ne, to je v pořádku, všechno.
4: Jsem všechno prodal.
2: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
4: Ne. To ne. Druhý.
2: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
4: No, takže... prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
2: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
4: Ano.
2: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, to je dopis, jo?
4: Ano, to je dopis.
2: To je dopis na rozloučenou, toto?
4: Ano.
2: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
4: Mně už je to jedno.
2: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
4: Králíčková.
2: To je pravda hyena teda. Strašné. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
4: Ano.
2: Je. A to kvůli tomu to je jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd, krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jan Šeršík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
6: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
6: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc ráda.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? Tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nové zdravotně sociální oddělení vzniklo v nemocnici Písek. Pomáhá pacientům i jejich rodinám řešit situace spojené s odchodem z nemocnice. Ukrajinský Kyjev čelí ruskému dronovému útoku. Písecké házenkářky prohrály na palubovce házené Kinžvart a čeká je série o český bronz. Bude zataženo až oblačno, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Pacienti nemocnice Písek můžou nově využít služby zdravotně sociálního oddělení. Nabízí poradenství v oblasti sociálních dávek, péče i návazných služeb. Zaměřuje se na případy, kdy zdravotní stav ovlivňuje další život pacienta mimo nemocnici. Pomáhá hlavně seniorům. Mezi klienty jsou ale i mladí lidé. Potvrzuje vedoucí zdravotně sociálního oddělení Dana Lauerová.
2: Většinou jsou to lidé vyššího věku, ale samozřejmě jsou to i lidé mladší, kteří mají nějaké zdravotní potíže, které omezují jejich standardní fungování v běžném životě. Takže jsme k dispozici opravdu všem, bez rozdílu věku samozřejmě a bez rozdílu diagnóz.
0: Ruské drony a rakety masivně útočí na ukrajinské hlavní město Kyjev. Na Telegramu o tom informoval šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko. Údery poškodily budovy v různých částech města. Ukrajinské letectvo informuje o útocích i v dalších částech země. Ukrajina čelila masivnímu úderu i včera. Rusko na ní vyslalo nejméně 800 dronů. Zemřelo 6 lidí a další desítky jsou zraněné. Kvůli včerejšímu útoku si maďarské ministerstvo zahraničí na dnešek předvolává ruského velvyslance. Ruské drony totiž mířily na Zakarpatí na západě Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina. Zahrada Medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 metrů čtverečních a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.
3: Rozšíření památkové ochrany reflektuje skutečnost, že vila a zahrada tvoří jeden ideový a funkční celek. Komplex představuje významný urbanistický prvek a doklad moderního přístupu k propojení architektury a krajiny v meziválečném období.
1: Sport.
0: Házenkářky Písku ve třetím semifinále národního play-off Interligy prohrály v Chebu s házenou Kinžvart 27-29. Sérii ztratili poměrem 1-2 na zápasy a čekají je zápasy o bronz. Jihočeškám nestačilo k výhře ani 12 branek nejlepší střelkyně utkání Ivety Korešové.
4: Já si myslím, že jsme měli trošku zase hluchý moment v prvním poločase, kdy jsme vlastně prohrávali opět branek. Do poločasu jsme to sice stáhli o 2, ale pak na začátku druhého poločasu jsme si to zase trošku nechali utéct a pak už jsme vlastně jenom dotahovali, ale bohužel ten rozhodující krok, aby jsme to vyrovnali, tak už jsme nedokázali udělat.
0: Písecké házenkářky budou o bronz hrát s Mostem, který podlehl pražské Slávii v semifinále 1-2 na zápasy.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí až na 14 stupňů, na horách naměří do 9. Vítr bude foukat mírný od jihozápadu až jihu a večer bude slábnout. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin k tomu 4,5 minuty a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začíná dnešní Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. V kalendáři čtvrtek 14. května za okamžik nás čeká kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu dni, tak si počkejte na spoustu zajímavostí, ať už teplotních či historických. Čekají nás také písničky, které nestárnou, a vy se můžete těšit například na Petra Nováka, zazní Robin Gibb, Věra Martinová a teď už něco pro všechny taty, mami, babičky i dědečky, zkrátka všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Zaspívají a zahrají Buty. Příjemný poslech.

0: Je tady čtvrtek s datem 14. května. Den, kdy se podle pranostik definitivně loučí zmrzlí muži. Svátek slaví Bonifác, jméno latinského původu, které bychom mohli přeložit jako dobroděj nebo člověk, člověk dobrého osudu. Dnes už ho v kalendáři příliš často nepotkáme, ale v lidové tradici má Bonifác své pevné místo. Pranostika jasně říká, po Bonifáci žádný sníh. Tak uvidíme. Ostatně předpovědi počasí se tady na našich vlnách budeme věnovat už za chvíli. Tak já si rovnou přihřeju polívčičku, můžete mi napsat na 90 011 03 SMS-ku ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text o tom, jak je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A co se týče tedy počasí, tak v pražském Klementinu naměřili 14. května roku 1969 letních 32,5 stupně Celsia. Naopak v roce 1935 jen 2,4 desetiny stupně. Český květen zkrátka umí překvapit. Do historie se dnešní datum zapsalo i korunovací Maximiliána II., syna Ferdinanda I. Českým králem se stal v roce 1562. O několik století později, roku 1970, měla v Malostranské besedě premiéru legendární cimrmanovská hra Vražda v saloním kupé. A televizní pamětníci si možná vybaví rok 1990, kdy Československá televize spustila třetí program OK3. Sportovní fanoušci si zase připomínají rok 2000. Čeští hokejisté tehdy ve finále mistrovství světa v Petrohradě porazili Slovensko a obhájili zlaté medaile. Ve světě patří 14. květen mimo jiné olympiádě. Právě dnes, roku 1900, byly v Paříži zahájeny druhé novodobé letní olympijské hry. A zásadní datum je to i pro moderní dějiny Blízkého východu. Roku 1948 vznikl stát Izrael a zároveň začala první arabsko-izraelská válka. A připomenout si dnes můžeme také výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., který se narodil roku 1316. Narozeniny pak slaví americký režisér George Lucas, australská herečka Kate Blanchett a nebo zakladatel společnosti Facebook Mark Zuckerberg. V případě, že i vy právě dnes 14. května slavíte narozeniny nebo nějaké zajímavé výročí, samozřejmě přejeme o to hezčí den, krásné narozeniny, jen to nejlepší a za chvíli konkrétně na vás hudebně čeká Věra Martinová. Dobré ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Hlavně dnes žádné závodění, tak to brzy po ránu. Pěkně pravou nohou v poklidu a s úsměvem do nového dne. Je tady čtvrtek.
1: Počasí.
0: A vy nám píšete, Kamenice nad Lipou zataženo plus 7 stupňů, čtvrtek pohodáček přeje Věra. Obloha nad Prahou polojasná, 7 stupňů bez větří, pěkný den přeje Josef. Děkuji za vaše zprávy. I já jsem měla při cestě do rozhlasu dnes pocit, že je tu docela příjemné jarní ráno, tak jsem ráda, že tomu tak je i u vás. Aktuálně nejnižší teploty mezi 8 až 5 stupni Celsia. A čtvrtek i nadále bude probíhat se zvětšenou oblačností a se srážkami. Po celý den konkrétně zataženo až oblačnost. Místy přeháňky nebo občasný déšť. Pouze výjimečně se mohou tvořit taktéž bouřky. 11 až 14 stupňů to jsou přislíbená dnešní nejvyšší maxima. Na horách naměříte 6 až 9. Vítr povane mírný, jihozápadní až jižní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek do 5 mm, lokálně až do 8. A rozptylové podmínky během dne velmi dobré, večer dobré.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Ředitel Českobudějovického gymnázia Česká Antonín Sekyrka spolupracuje s Davidem Lafatou. Víc i to, proč Lafata nedrží ve škole dozory, řekneme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Bývalý fotbalový kanonýr David Lafata pomáhá s výukou studentů v Českobudějovickém gymnáziu Česká. Dozory na chodbách a na obědech ale držet nemusí. I o tom vyprávěl ředitel školy Antonín Sekyrka, který pochází z Písku, kde v dětství sám hrával fotbal.
1: Já jsem takový to husákovo dítě, takže my jsme samozřejmě v zimě mastili hokej na rybníku a v létě jsme hráli fotbal.
2: Sekyrka si přesně pamatuje název klubu, jehož dres oblékal.
1: Já jsem hrál za takový spíš jako venkovský mužstvo. V Písku je taková okrajová čtvrt, která se jmenuje Hradiště. Ten název toho týmu se jmenoval TJZD Hradiště Písek Výhled. Tak za to jsem hrál. Snažil jsem se teda hrát jako útočník, občas jsem nějakého góla dal, ale určitě jsem neměl tolik talentu, abych se dostal třeba do nějakého píseckého A týmu. Ale sledoval jsem od malička fotbal v Písku. Tam byly vlastně dva týmy, bylo tam ta Dukla Písecká a byl tam Spartak Písek, takže tam byla určitá rivalita.
2: Připomíná časy písecké Dukly, které fanoušci prožívali na fotbalovém stadionu, stejně jako na tom hokejovém.
1: Kde byl taky Tex Písek a Dukla Písek, tak tím, že Písek byl vojenským městem, tak tam vždycky byly tyhle ty vojenské týmy, ale lidi chodili rádi i na tyhle ty vojenské týmy na Duklu, třeba i házenkářskou. Musím říct, že tam měla taky velkou návštěvnost nebo velice slušnou návštěvnost. No a sleduju Písek fotbalovej, jsem byl tady v Budějovicích na složišti se podívat, protože hrálo Dynamo Bčko proti Písku a za Dynamo za Bčko hraje celkem dost kluků od nás ze školy, ať už absolventů nebo současných studentů, takže jsem byl trošku i rozpolcený, komu budu fandit, protože Písečák jsem trošku pořád, jako i když žiju dlouhý leta tady, tak jsem fandil klukům z Dynama, ale samozřejmě i Písečákům, ale kluci z Dynama byli nakonec spokojenější a vyhráli 1-0.
2: Studenti z Písecka, kteří se přihlásí do přijímacího řízení a projeví zájem studovat v gymnáziu Česká, nemají pochopitelně žádné výhody. Ale ředitel školy Antonín Sekyrka vždy lehce spozorní.
1: Spozorním, je to pravda a musím říct, že mám rád i třeba vždycky po víkendu, když se s těma klukama potkávám na chodbě o velké přestávce a tak nějak glosujeme ten fotbal, bavíme se, jak to šlo o víkendu, jestli vyhráli, nebo jak se jim vede celkově v tabulce, bavíme se i o tom velkém fotbale a to není jenom s klukama, který chodí do třídy, ale tím, že u nás působí třeba David Lafata, tak se bavíme třeba i o nějakých těch velkých Champions League zápasech a tak to mě baví, má to takovou pro mě takovou milou atmosféru, zvlášť po tom víkendu, třeba vždycky v pondělí, tak si uděláme takový okýnko víkendového sportu.
2: Ředitel gymnázia mluví o nejlepším fotbalovém střelci samostatné české ligy. David Lafata je osobností i pro současnou generaci.
1: David, když pomyslně přestoupil ze Sparty na gymnázium Česká, tak se mi studenti z začátku ptali, jestli je to pravda, že Lafy bude u nás ve škole a ptali se, jestli taky bude třeba držet dozory. Ne, to nemusí, to je přece doména učitelů, ale zrovna dneska za chviličku máme klasifikační pedagogickou radu a tak musím říct, že to je fajn pohled, když tam sedí ten tým těch učitelů a i trenérů pohromadě a je tam mezi nimi i David a potom hodnotí třeba výkony svých svěřenců, tak je to taková hezká komunita, která se vytvořila na našem gymnáziu.
2: Doplnil ředitel gymnázia Česká Antonín Sekyrka z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: povídat už teď bude kolegyně Lenka Rybáčková, která do studia Českého rozhlasu České Budějovice dorazila s čerstvými zprávami čtvrtek 14. května. Dobré ráno.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Českobudějovické výstaviště dnes otevírá veletrh Hobby, který potrvá až do neděle 17. května. Druhý největší veletrh na jihu Čech nabídne vybavení pro zahradu, bydlení, sport i volný čas. Návštěvníci si můžou prohlédnout také karavany a obytné přívěsy nebo expozice zaměřené na úsporné bydlení. Současně s veletrhem začíná i Czech Food Expo. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Česku. Ten má začít už příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly. Prezidenti obou velmocí budou řešit taky válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tchajvanu. Novohradské hory a život rysa Ostrovida dnes přiblíží beseda v Nových Hradech. Od 6 v podvečer vystoupí v kulturním a spolkovém domě Tereza Mináriková s přednáškou Rysí příběhy z Novohradských hor. Zaměří se na výskyt největší české kočkovité šelmy i na její soužití s člověkem. Fotbalisté Slávie porazili Jablonec 5-1 a stvrdili v šance lize obhajobu mistrovského titulu. Dva góly dal stoper Chaloupek, jednou se trefili Isife, Chytil a Holeš. V dalším utkání Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1 a přišel o šanci start na stat v kvalifikaci konferenční ligy. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit bouřky. Teploty vystoupí až na 14 stupňů, na horách naměří do 9. Vítr bude foukat mírný od jeho západu až jihu. Večer bude slábnout a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nákladní auto bouralo v ulici Nádražní v Českých Budějovicích ve směru k Rudolfovské a vysypané dřevo tam brání provozu. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: S novým trenérským štábem a s posilami v kádru zahajují hokejisté Motoru České Budějovice přípravu na další extraligovou sezónu. Aktuální situaci i hráčské akvizice jsme podrobně probrali s novopečeným sportovním ředitelem týmu Václavem Nedorostem, a to ve včerejším dopoledním vysílání. Část rozhovoru uslyšíte už za chvíli. Do té doby Tina Turner a The Best. Příjemný poslech. Dobré ráno.

0: Je to jen pár týdnů, co skončila sezóna domácí hokejové extraligy. Většina týmů už ale zahájila intenzivní přípravu na další ročník, což je i případ českobudějovického Motoru. Ten už ohlásil nové posily i nový trenérský štáb. Ve funkci sportovního ředitele taky nově působí bývalý útočník a reprezentant Václav Nedorost, který byl včera naším dopoledním hostem. Povídal si s ním Matěj Vodička a my vám část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: Myslím, že je potřeba začít u toho nového trenérského štábu, protože jako hlavní kouč Motoru je nově ve funkci Robert Petrovický, který přišel z Olomouce. Tak Vašku, proč padla volba právě na něj?
2: Tak měl výbornou kariéru. Myslím si, že jsem hledal charakterního člověka.
1: Hráčskou.
2: Hráčskou, ano, hráčskou. No a má i zkušenosti z té trenérské, byl ve Švýcarsku, i když ne jako hlavní kouč, tak od mládeže až po Ačko byl tam, byl v realizačním týmu trenéra Ramsiho ve slovenském nároďáku a loni vedl Olomouc jako hlavní trenér. Takže myslím si, že má zkušenosti i ty trenérský, hlavně ty hráčský, který jsou také důležitý a na druhou stranu nejsou to ty rozhodující, protože spousta trenérů třeba ten hokej nehrála, jsou úspěšní trenéři, takže já to tak úplně nestavím, že, jo, že úspěšní trenéři můžou být jenom ty, kteří měli hráčskou kariéru, to tak úplně nevidím, ale Robert je charakterový člověk, který o věcech dobře přemýšlí, je pozitivní. My tady chceme vytvořit pozitivní atmosféru, energii, aby kluci věděli, že prostě každý den je nový den, kde můžou se zlepšit, kde můžou pracovat na věcech, které jim třeba tolik nejdou, anebo prostě, aby byli pozitivně naladění, aby prostě do těch zápasů šli s tím, že se nic neděje, když se ne úplně všechno jako bude dařit, protože to tak je v tom hokeji, ne každý střídání, každý zápas, to všichni vždycky úplně jde a když ty hráči pochopí tu mentalitu, kterou po nich budeme chtít a ten hokej, který po nich budeme chtít, aby hráli, tak to nebude jenom o tom, že když se jim nebude dařit, tak je konec. Prostě tam, když se nebude dařit, tak není nic jednoduššího, než jenom jezdit, škodit, hrát agresivně, dohrávat soupeře, stát před bránou a prostě dávat špinavý góly a ono to pak se zase to naběhne, tak to prostě funguje a věřím tomu, že když ty kluci budou psychicky v pohodě a budou cítit tu podporu, jo, že prostě něco se nepovedlo, to neznamená, že jsem skončil a že už nemám šanci se do toho zápasu vrátit, tak to potom těm trenérům vrátí a proto Robert, který tohle vyznává, takhle i mluví, druhý šance dává, tak si myslím, že je ten pravej a proto jsem o něj stál.
1: Myslím, že budu mluvit jak za fanoušky, tak i za hokejové experty, že mezi ty nejzvučnější posily, co se hráčů týče, rozhodně patří Tomáš Kundrátek, mistr světa, majitel bronzu, několikanásobný reprezentant, trojnásobný extraligový šampion. Tak proč jsi vybral jako hlavní posilu právě Tomáše Kundrátka? Na druhou stranu, když dodám to B, objektivně taky, už je to trošku starší hráč, neměl úplně vydařenou základní část v Třinci, ale třeba playoff patřil, alespoň dle mého soudu, k jedním z vůbec nejlepších hráčů v celých těch vyřazovacích bojích.
2: Dlouhodobě patřil v playoff k těm jedním z nejlepších hráčů a my od něj budeme potřebovat, aby to playoff začal hrát 16. září, jo, protože Třinec byl stabilním členem těch vyřazovacích bojů a těch finálových kol a samozřejmě se tam chceme dostat taky, budeme pro to všechno dělat, ale Tomáš tady bude mít a proto jsme ho taky brali stěžejní roli. Já ho znám z své hráčské kariéry, působil jsem v jednom týmu s ním, takže vím, jaký je charakterový, jak se umí v kabině chovat. Vím, že umí říkat i ty nepříjemné věci, které jsou důležité, aby si ty kluci sami vyříkali jako v šatně a tu kabinu určitě povede, má zkušenosti, je to vítěz, což je strašně důležitý, nejenom charakterová stránka, ale prostě typově hráče, který umí vítězit, ví, co to obnáší, je hrozně důležitý mít na tom týmu a to on všechno splňuje a i když jsme měli tři možnosti podobně kvalitních obránců na výběr, tak jsme nakonec vybrali Tomáše Kundrátka a věříme v to, že prostě to nám v té obraně určitě chybělo a to, co tam přinese mimo led, bude strašně důležitý pro ten tým.
0: Celý rozhovor s Václavem Nedorostem nabízíme k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. A zítra si v našem vysílání popovídáme o fenoménu udržitelného cestování. Do studia přijde, respektive samozřejmě dnes si o tom budeme povídat, do studia přijde ochránce přírody a fotograf Marek Mejstřík. Povídání s hostem Matěje Vodičky začne jako vždy dnes po 11. hodině dopolední. Tak si nás nalaďte.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: počasí.
1: Jdeme za aktuální předpovědí počasí, která se týká dnešního dne. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 6 až 9. Po celý den bude zataženo až oblačno, místy s přehánkami nebo občasným deštěm a pouze výjimečně se mohou vytvořit i bouřky. Vítr dnes povane mírný, jižní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek do 5 mm, lokálně až do 8. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré a večer dobré.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Máme krátce po 6:15 a pokud náhodou, milí posluchači, máte doma přerostlé pokojovky nebo sazenice navíc, tak vám už za chvíli v tipech pro volný čas dáme dobrou inspiraci, co s nimi dál. Tak si to nenechte ujít.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na výstavišti v Českých Budějovicích dnes začíná veletrh hobby spolu s Czech Food Expem. Od rána až do neděle tam najdete karavany, zahrady, dílny, sport, sazenice, nové nápady pro bydlení i vůni všeho možného, co se dá ugrilovat, vypěstovat nebo vyrobit vlastníma rukama. Prostě takové malé městečko radosti pro kutily, zahrádkáře i zvědavce. Kdo má doma přerostlé pokojovky nebo sazenice navíc, může dnes mezi 9. a 16. hodinou zamířit do botanické zahrady v Táboře. Tamní svab rostlin nabídne výměnu zelených přebytků i možnost odnést si domů nový kousek do parapetu nebo na zahradu. A jak známo, kdo si odnese domů novou kytku, ten má na chvíli pocit, že zvládne snad úplně všechno. V Táboře ještě zůstaneme v gotickém sále staré radnice. Začne v 5 odpoledne vernisáž výstavy výtvarníka Stanislava Tomáše, kterému přátelé říkali Stanley. Jeho kresby, grafiky i obrazy mají lehce melancholickou náladu. Objevují se v nich andělé, klauni i zvláštní bytosti, které vypadají, jako by přišly z dávno zapomenutého snu. A pokud vás láká krajina, která vznikala pomalu, lidskou trpělivostí a vodou, zastavte se dnes v 5 hodin odpoledne v domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Historička Jarmila Hancová tam bude vyprávět o rybnících nejen na Třeboňsku, o hrázích starých konstrukcí Jakubu Krčínovi i o tom, proč některé rybníky mizely a jiné přežily staletí. Večer pak můžete zakončit třeba na výměníku v Českobudějovické Opletalově ulici. Od 7 tam antropolog a farmář Marko Stella otevře besedu s krásně upřímným názvem Jak nezakládat malou městskou farmu. Bez idealizace, bez instagramových filtrů, za to se slepicemi, rajčaty a zkušenostmi z opravdového života. A kdybyste chtěli ještě něco divočejšího, v Nových Hradech od 6 večer uslyšíte v tamním kulturním a společenském centru vyprávění Terezy Minárikové o rysech v Novohradských horách, o šelmách, které chodí krajinou tišeji než naše myšlenky.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase.

0: České Budějovice.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Tábor chce zavádět modré parkovací zóny, budou i na sídlištích a v okrajových čtvrtích města. Výstava hobby a potravinářský veletrh Czech Food Expo začínají na výstavišti v Českých Budějovicích. Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. Úřady spolu nekomunikují dostatečně. Obloha dnes bude zatažená až oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Návrh nových parkovacích zón ve městě projednávali radní v Táboře. Systém má rozdělit město do tří režimů parkování. Nově počítá také se zónami na sídlištích a v okrajových čtvrtích. Právě tam by nerezidenti přes den parkovali zdarma. Spoplatněné by bylo stání v noci. Detaily přiblížil táborský místostarosta Martin Mareda z České pirátské strany.
3: Rezidenti s platnou rezidentní kartou by parkovali na svých místech samozřejmě celodenně, to znamená i v noci zadarmo, a ta regulace cenová by se týkala pouze těch nerezidentů. Tou snahou je, aby právě v podvečer a v noci, kdy je vlastně největší boj o ty parkovací místa, tak aby ty místa byly právě pro ty místně bydlící a pro ty rezidenty.
1: Město chce celý projekt zavádět postupně v několika etapách. Provázet ho budou veřejná projednání. V Českých Budějovicích dnes začíná výstava hobby a národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. V areálu výstaviště nabídne inspiraci zahrádkářům, kutilům a kulinářům víc než 400 vystavovatelů a odborníků. Společným tématem veletrhu je cestování. Letošní novinky vyjmenoval obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna.
4: Novinkou na hobby bude nová expozice kávy, bude také letní kino, které bude promítat zajímavé cestovatelské filmy. Dalším lákadlem určitě bude mobilní sauna, kterou zbalíte do tašky a zase můžete instalovat kdekoliv na svých cestách.
1: Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoušky z InAdvisors to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
5: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přenáší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět situace, kdy stát tu informaci často má k dispozici, a to hned v několika zdrojích.
1: Nedostatky přiznal i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj je nutné postupovat sjednoceně u všech systémů, dřív ale byly prosazované nekoncepční výjimky. V pražském obecním domě má dnes českou premiéru skladba Where Are You od Ondřeje Adámka. Dílo jednoho z nejuznávanějších skladatelů současnosti zazní v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, a to pod taktovkou Syra Simona Rattla. Zpívat bude mezzosopranistka Magdalena Kožená, pro kterou skladatel solo napsal. Koncert pořádá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro.
2: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách se budou pohybovat mezi 6 a 9. Vítr bude foukat mírný od jihozápadu až jihu a večer bude slábnout. A biozátěž zůstane na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Za sebou máme první čtvrtinu dnešního jihočeského rána s Adélou Jirkelovou. V kalendáři máme čtvrtek s datem 14. května. A vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bude pokračovat hned v zápětí. Chystáme pro vás písničky, které nestárnou, tudíž těšit se můžete na Severní vítr. Zazní také Dej mi ruku. To bude zpívat Iveta Bartošová už za okamžik Gejzír v podání Petra Kotvalda. A jiný žánr hudby. Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana a Ludwig van Beethoven. Hudba těchto skladatelů zazněla na vůbec prvním koncertu rozhlasových symfoniků před 100 lety. Výročí orchestru, který tento týden zahájil i Pražské jaro, připomínáme celý týden v seriálu. A dnes se vrátíme až na úplný počátek, třeba ke jménu Jošky Charváta, prvního rozhlasového dirigenta. Už za okamžik.

0: Nápaditá dramaturgie, která vynesla orchestr až do prestižních zahraničních koncertních síní. Tou od začátku disponoval rozhlasový orchestr, který letos slaví 100 let. Výročí připomínáme celý týden v tomto čase. Dnes se vrátíme na úplný počátek do roku 1926. Tehdy 3 roky fungující československý rozhlas pocítil potřebu založit vlastní těleso.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. Spotřeba té hudby vlastně byla velká a narůstala. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso, čili rozhlas skutečně vytvořil několik desítek pracovních míst pro hudebníky.
2: Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru předválečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
2: V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
1: Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
3: Co mi po vládě? Po tantalu, odjdu a všem.
1: Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo o Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
2: Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
1: Ze začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
2: V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně 3 významná díla pro rozhlas. Mezi nimi 2 rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
4: Ty srdce čisté, jak podává mě sám, nic více, pane.
2: Orchestr se neustále rozrůstal, zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
1: Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
2: I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už 2 roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České budoucnosti.

0: Já už v tuhle chvíli krátce po 6:45 podávám ruku rosničkám, které nám prozradí, jaký že ten dnešek bude.
1: Počasí.
0: Nejprve vy, jakožto rosničky, jak máte aktuálně tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice? Větrní +7, skoro téměř, mírně úplně pod mrakem a v pohodě. Zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci. Děkuji za veselou SMSku. Oblačno +6, trhové sviny, pěkný den všem přeje a zdraví Bože. V Nové Peci Bonifác poslal deštík, zatím zataženo a 4 stupně, přeji příjemný den Dagmar, ale tak to jsou dobré zprávy, deštík je žádán v této suché době. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno +6 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán je Jindra. Samozřejmě budu ráda za každou další SMSku. 90 011 03, číslo naší SMS brány, a sem posíláte zprávy ve tvaru CB, mezera, podsasy, mezera a text. Nejnižší aktuální teploty 8 až 5, dnešek bude zavalen zvětšenou oblačností a také srážkami. Teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9, vítr o rychlosti 2 až 6 a předpokládané množství srážek do 5 mm, lokálně až do 8. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré, večer dobré.
1: O čem se mluví?
2: Omezení lovu lišek a především zavedení celoročního lovu spárkaté zvěře do 2 let věku. To jsou hlavní změny, které přinesla vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu zvěře, zavedená loni na jaře. Jak se po roce osvědčila, co bylo podle myslivců správné a co naopak špatné? V pořadu O čem se mluví vše podrobně rozebereme s jednatelem okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Českých Budějovicích Pavlem Pletkou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 14. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu. České Budějovice je v plném proudu, 6 hodin 21 minut máme právě teď. A v dnešním dopoledním vysílání se bude kromě jiného soutěžit. Lístky na hobby si budete moci v Jihočeském dopoledni vyhrát, a to je určitě velké lákadlo. Dnes po 13. hodině vysíláme na našich rozhlasových vlnách pořad Alex a host, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce Pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70 a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z Pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Semafory budou nově řídit křižovatku ulic Harantova a 17. listopadu v Písku. Budování světelné signalizace začalo včera a funkční má být v polovině července. V provozu bude hlavně v ranních a odpoledních dopravních špičkách. Mimo tuto dobu bude blikat oranžové světlo. Řidiče upozorní na blížící se přechod pro chodce. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Maďarské ministerstvo zahraničí se dnes předvolá ruského velvyslance. Je to kvůli náletům ruských dronů na Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Rusko při včerejším útoku vyslalo na ukrajinské území přes 800 dronů. Zemřelo nejméně 6 lidí a další desítky jsou zraněné. Útoky nová maďarská vláda odsouhlasila. To ocenil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dvouletý rys Bardy došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou překonal vzdálenost 160 kilometrů. Jedná se o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice. V tiskové zprávě o tom informovalo hnutí Duha, které pohyb rysa monitoruje. Terénní pracovnice hnutí Josefa Krauzová upřesnila, že Bardy ve zdraví prošel celou trasu proto, že se přesouval především lesnatým pásem podél západní hranice. Fotbalisté Slávie získali po 23-leté klubové historii ligový mistrovský titul. Rozhodla o tom jejich výhra ve třetím kole nadstavbové fáze šance ligy nad Jabloncem 5-1. Ve středu taky Hradec Králové porazil Liberec 1-0. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se můžou výjimečně vytvořit bouřky. Teploty vystoupí až na 14 stupňů, na horách naměří do 10. Vítr bude foukat mírný od jeho západu až jihu a večer bude slábnout. A biozátěž zůstává na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně se na jihu Čech podle našich informací jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme po 6:30. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jihočeské ráno. Dnešní díl Jihočeské vlastivědy, který pro vás připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček, nás přenese do 17. století a období rekatolizace. To bylo období po 30-leté válce, kdy byly opět potírány myšlenky Jana Husa a Martina Lutera. Někdo to řešil emigrací, jiní, kteří emigrovat nemohli, pak knihy těchto autorů museli skrývat a jejich četbu tajit. Více o tom už za chvíli.

V Jihočeské vlastivědě připomeneme dobu rekatolizace v jižních Čechách. A nebyla to doba jednoduchá. Součástí byly třeba i domovní prohlídky. Malá obec Předčice, původně Přečice, leží v těsném sousedství Týna nad Vltavou a je dnes spravována jako místní část. V 17. století v době rekatolizace zde žila nábožensky pevná žena jménem Zuzana Pavlovková. Ta v roce 1697 odmítla přistoupit k tehdy povinné zpovědi s tím, že se bude zpovídat pouze pokud dostane svaté přijímání pod obojí způsobou. Tehdejší vltavotýnský farář k ní proto poslal misionáře pátera Ferdinanda Zelechovského, který byl pověřen rekatolizací podezřelých osob v Bechyňském kraji. Byl známý tím, že ochotně chodil poučovat věřící i na samoty a odlehlá místa, kam by se faráři normálně neobtěžovali chodit. Zuzana Pavlovková ale nebyla právě doma, tam byl pouze její dospělý syn, s nímž misionář o matce promluvil. Syn přiznal, že jeho matka například říkává, že úcta k paní Marii je pouhou světskou marností. Zelechovský proto bez okolků prohledal její komůrku a našel zde knihu, která obsahovala myšlenky Jana Husa a Martina Lutera. Když se Pavlovková vrátila po 2 týdnech domů, navštívil ji misionář a děkan znovu. Tak dlouho ji poučovali, až začala prý slzet a uznala své pochybení a také žádala, aby jí byla místo závadné knihy dána nějaká dobrá, což prý oba kněží ihned rádi učinili.

0: Jdeme za aktuálním počasím na jihu Čech a odpovídat na mé otázky bude meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
1: Na jihu Čech máme zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytuje déšť, a to zejména na Jindřichohradecku, nebo také přehánky, a to zejména na Šumavě. Teploty jsou nejčastěji mezi 5 a 9 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 9 stupňů Celsia, vane slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1003 hektopaskaly, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáňov hlásí 2,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
0: Dnes vládu převzal třetí z ledových mužů, tak jaké počasí nám to přinese přes den?
1: Bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se výjimečně může utvořit i bouřka. Dnešní maximální teploty mezi 11 a 14 stupni, na horách 7 až 10 a bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Byl zátěž dnes na jedničce.
0: Sice je schované za mraky, nicméně v kolik vyšlo sluníčko a v kolik zapadne?
1: Slunce vyšlo v 5 hodin a 21 minut a zapadne pak 7 minut po 8:30 večerní. Rekordy pro dnešní den, ta maximální hodnota z roku 1969 34,2 stupně a ta minimální pak minus 2,7 z roku 1928. Průměrná teplota pro dnešní den 13,8, takže dnes bude ta teplota podprůměrná.
0: Mm-hmm. A jaká bude dnešní noc a co přinese zítřejší, tedy páteční den?
1: Noc bude chladná, zvětšená oblačnost nám vydrží i během noci a přehánky nebo déšť se rozšíří na většinu území. V polohách nad 1000 metrů mohou být i ty srážky smíšené nebo sněhové. Teploty klesnou na 6 až 3 stupně, na horách na 4 až 1 stupeň, při uklidnění větru na horách až na minus 1 stupeň. Bude vát slabý jihozápadní, postupně západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den bude i nadále zatažená až oblačno, na většině území s deštěm, odpoledne pak srážky ještě jen místy, a to v podobě přeháněk, výjimečně i bouřek. Zítřejší maxima 10 až 13, na horách 7 až 10 a bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu, který se odpoledne změní na proměnlivý. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Tolik Tadeáš Gregor pro tuto chvíli a opět se spojíme a nějakou předpověď přidáme za hodinu. Těším se. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Když studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku přišla loni na podzim do českobudějovické rozhlasové redakce s plánem projít na Novém Zélandu více než 3000 kilometrů dlouhou stezku Te Araroa, drželi jsme jí palce. A ještě více ve chvíli, kdy představila svůj nápad propojit cestu se sbírkou pro českobudějovickou Arpidu. Lidé si mohli symbolicky adoptovat její kilometry a přispět na speciální přístroje, které klientům pomáhají rozhýbat ruce i nohy. Původní cíl byl vybrat 200 tisíc korun. Dnes už je na účtu sbírky přes 322 tisíc od 321 dárců. Aneška Pecháčková mezitím celou trasu dokončila a vydala se dál do Nové Kaledonie.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková a přecházím, respektive jsem přešla sama pěšky celý Nový Zéland po trase dlouhé více jak 3000 kilometrů a zvané Te Araora. Budu se plavit na plachetnici 20 až 25 dní a budu se plavit do Nové Kaledonie. Je to země, o které dlouhodobě sním, je to země, kde bych údajně měla vidět nejenom tropický podvodní život, ale je to země, kde bych měla vidět třeba i verliby, který jsem naposledy sledovala na Islandu, jak vyskakují a tím, že vyskakují, si ukazují svoji dominanci. Ale měla bych vidět a zažít opravdový život na oceánu. Všichni mě straší, že dostanu seasick, což znamená to taková mořská nemoc. Myslím si, že ji určitě dostanu. A byla to sranda, protože já jsem z toho úplného jihu musela stopovat na úplný sever, no a já jsem to dokázala, já tady stojím. Sranda je, že vlastně to, co jsem přecházela 4 měsíce, jsem zvládla přejet dopravními prostředky za 5 nebo za 7 dní, jo, řekněme, za vlastně ještě míň, protože jsem nakonec využila letadlo a ještě včera jsem byla na zmrzlém jižním ostrově, kde začíná zima a přiletěla jsem na sever, kde tady lítají dravci a já tady můžu chodit zase v šortkách a krátkém tričku. No a během toho jsem potkala klučinu, který mě vzal stopem a já mu vyprávím o svém dobrodružství, které mě čeká. On mi řekl, a shodou okolností tady mám prášky právě na tu mořskou nemoc, tak já ti je dám, tak mi je dal. Dokonce jsem včera přiletěla do Aucklandu, přespala jsem u mého kamaráda, který mě vezednu na ještě dneska ráno jsem začala stopovat právě posledních 130 kilometrů, protože jsem 2 dny dozadu přestopovala 400 kilometrů během 6 hodin, načež jsem v tom městě, kam jsem potřebovala dojet, tudíž z Dunedin do Christchurch, Dunedin je nejstarší univerzitní město na Novém Zélandu, tak jsem dostopovala sem do Christchurch za 6 hodin, což je ještě rychlejší než autobusem. Takže to bylo neuvěřitelné intenzivní dobrodružství. Na stop jsem čekala 8 minut a dneska si myslím, že jsem taky čekala dohromady 8 minut. A dneska to byly 3 stopy na mojí cílovou destinaci z Aucklandu, což je největší město na Novém Zélandě. Předtím jsem stopovala taky nějakých 8 minut během 3 stopů. No a když jsem dneska stopovala právě sem na sever, tak jsem to spojila s návštěvou i mých trail angelů, kteří mě hostili během Te Araora trailu. Takže jsem dneska ve Vaipu stihla navštívit moje 2 úžasné trail angely. Dokonce jsem si tam koupila prut za $10. Je to sranda, já vlastně ani nevím, jak se používá pořádně takový prut. Rybařila jsem naposledy tak před 8 lety a vždycky jsem se bála vyndat ten háček rybě z huby, jo. A teďka mi ta paní prodavačka v obshopu, kde jsem si kupovala právě ten prut z druhé ruky za $10, takže třeba za nějakých 120 korun na český peníze, prostě za hubičku, tak mi říká, no jenom, že já nevím, jestli tímhletím utáhnete žraloka, to se vám zlomí. A já říkám, jak to myslíte? A ona, no tak to je prostě jasně, že chytnete žraloka. A teďka mě začali všichni strašit s tím, že je vlastně dost velká pravděpodobnost, že můžu chytit žraloka. Ale ten můj prut a hlavně moje dovednosti na to nejsou vůbec připraveny. A já se teda budu učit plachtit, budu se učit takzvaně sailovat a čeká mě život na oceánu. Bude to náročný, vlastně vůbec nevím, co od toho mám očekávat a hlavně jsem takovej střelec, že jsem si nezjistila ani tolik informací, jenom prostě vím, že jsem si koupila prut a že si splním svůj další sen. A já bych vás chtěla vyzvat k tomu, abyste si poprvé v životě mohli adoptovat moje virtuální kilometry ne na souši, ale tentokrát na vodě. Věřím, že to spolu zvládneme, jenom tedy tentokrát nebudu mít signál. Budu mít signál opravdu pomálu, téměř vůbec. Budu se s vámi snažit propojit pokaždé, když ten signál budu mít. Tentokrát to bude velký dobrodružství, bude to na oceánu a bude to bez signálu. Čeká mě tropický ostrov, ještě daleko od Zélandu a budu se plavit na plachetnici, což je docela divoký, co? Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková a prosím, adoptujte si moje virtuální kilometry poprvé v životě na oceánu.
0: O putování Anešky Pecháčkové z Deberníka na Táborsku Novým Zélandem si můžete zpětně poslechnout na webu Českého rozhlasu České Budějovice v pořadu Jeho české odpoledne. Sbírka na speciální elektrostimulační přístroje pro klienty českobudějovické Arpidy zatím vynesla 322 083 korun, a to od 321 dárců. Její aktuální stav

0: najdete na webu darujme.cz v projektu Tichý hrdina, kde se mohou případní zájemci do podpory jednoduše zapojit. A další díl z putování Anežky Pecháčkové uslyšíte v sobotním odpoledním vysílání v repríze potom v neděli. Tak si to určitě nenechte ujít. Pokračuje Jihočeské ráno, za chvíli zprávy a Lenka Rybáčková. Bude 7 hodin.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dnešní běh organizace ADRA pomůže financovat dobrovolnické aktivity zaměřené na osamělé lidi. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout registr problémových fanoušků. Dačice vyhlásily soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu. Obloha dnes bude zatažená až oblačná, naměříme do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Dobročinným během organizace ADRA můžete dnes v Českých Budějovicích podpořit dobrovolníky pomáhající seniorům a lidem s handicapem. V parku Stromovka začne v 16 hodin. Informace doplňuje vedoucí dobrovolnického centra ADRA České Budějovice Iva Kyselová.
3: Máme pro běžce tři trasy, 5-kilometrovou, 3-kilometrovou a kilometrovou, ale protože víme, že se k nám často připojí i naši kamarádi s handicapem nebo rodiny s malými dětmi, tak jsme připravili i procházku, která je zhruba na ten kilometr.
2: Zájemci si na místě můžou vyzkoušet geronto oblek nebo se potěšit slamami. Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by také mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
4: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
4: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupu na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
6: Pokud už se někdo protiprávně dopouští, tak potom je nucen tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
4: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: V Dačicích soutěží o nejhezčí květinovou výzdobu. V 15. ročníku akce lidé fotí a přihlašují svá okna, balkony a předzahrádky s květinami. Čas mají do 31. srpna. Soutěž s názvem Rozkvetlé Dačice má za cíl podpořit obyvatele k péči o životní prostředí. Podle nezávislého starosty Miloše Nováka chce kromě toho taky zvýšit zájem o vytvoření příjemného místa k bydlení.
0: Sport.
2: Házenkářky Písku ve třetím semifinále národního play-off Interligy prohrály v Chebu s házenou Kinžvart 27-29. Sérii ztratili poměrem 1-2 na zápasy a čekají je zápasy o bronz. Jihočeškám nestačilo k výhře ani 12 branek, nejlepší střelkyně utkání Ivety Korešové.
7: Já si myslím, že jsme měli trošku zase hluchý moment v prvním poločase, kdy jsme vlastně prohrávali opět branek. Do poločasu jsme to sice stáhli o dva, ale pak na začátku druhého poločasu jsme si to zase trošku nechali utéct a pak už jsme vlastně jenom dotahovali, ale bohužel ten rozhodující krok, aby jsme to vyrovnali, tak už jsme nedokázali udělat.
2: Písecké házenkářky budou o bronz hrát s Mostem, který podlehl pražské Slávii v semifinále 1-2 na zápasy.
0: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1003 hektopaskaly. Celý den bude zatažený až oblačný, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se výjimečně můžou vytvořit bouřky. Naměříme nejvýše mezi 11 a 14 stupni, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout. A biopředpověď i dnes hlásí stupeň 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nákladní auto nabouralo do dopravního značení v ulici Jaroslava Haška v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedm hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás i nadále zdraví Adéla Jirkalová a Jihočeské ráno je ve své polovině. Je to Jihočeské ráno s datem 14. května. Máme čtvrtek, svátek, slaví třetí z ledových mužů, tedy Bonifác. A to počasí, co si budeme povídat, tomu zkrátka stále odpovídá. Už aby to zítra převzala Žofie a snad už bude lépe a lépe a hřejivěji a hřejivěji. Samozřejmě hned co zaprší, což je také potřeba. Rozumíte si se svými sousedy, milí posluchači? Pak vám bude velice blízké téma dnešního rozhlasového sloupku a dočkáte se ho už za pár minut. Do té doby další z písniček, které nestárnou. Tentokrát v podání Daniela Hůlky.

0: 7 hodin 9 minut. I dnes pro vás v pravidelný čas máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O tom, jak je dobré porozumět našim sousedům. Slovo má Jan Štifter.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Vlastně by to měla být základní školní výbava. Porozumět sousedům, ale také dopisům nebo deníkům, které doma zůstaly po babičce a dědečkovi. Ale vlastně je to to nejposlednější, na co dnes škola myslí. Přitom platí, že čím víc rozumím světu a lidem kolem sebe, tím s nás si poradím, tím lépe se dokážu zorientovat a mám o něco větší šanci, že povedu život tak nějak spokojeně. Takže pár dobře mířených rad Pánu Bohu, ministerstvu školství a nebo také posluchačům Budějovického rozhlasu. Zatímco se dítě ve škole učí povodí Jižní Ameriky, myslím, že by raději mělo umět azbuku. Třeba proto, aby si přečetlo nápisy v boletickém kostele. Namísto podrobného rozboru příčin pádu dynastií ve starověké Číně bych raději viděl lekci, jak číst a vyslovovat německá příjmení, když už se tak jmenuje polovina sousedů přímo v Budějovicích. Základy slovenštiny nebo polštiny, namísto trávicí soustavy krtonožky obecné, abych se nedostal do situace, že když se v Polsku ptám na pivnici, skončím ve sklepě, protože pivnice je v polštině sklep a sklep zase znamená obchod. To se dá natrénovat. Zkrátka a dobře, kurzy praktického života v regionu střední Evropy. Protože tohle jsou znalosti a dovednosti pro život v otevřené Evropě. A nic proti Číňanům nebo krtonožkám, jen jsou mi ti Slováci, Poláci nebo Rakušané a Němci přece jen trochu blíž.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Kapela ABBA ve čtvrt na osm s písničkou Summer Night City. Pokud od nich například máte rádi Winner Takes It All, tak za chvíli nás českou verzí. A ty se ptáš, co já, obšťastní Helena Vondráčková. Jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: SMSky od vás ve Velešině oblačno 8 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo, slabý vítr a teplota je plus 6 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Ráno je v Táboře oblačno, pofukuje, teplota je 7 stupňů, klidný den všem, přeje na jihu děda Pája. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno, teplota 8 stupňů, hezký den, to nám přeje Marie. Děkuju za vaše SMSky. Dnešní maxima 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů, po celý den bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne se pouze výjimečně mohou vytvořit i bouřky. Vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, srážkové úhrny do 8 mm a rozptylové podmínky během dne velmi dobré, večer dobré.
2: Průzkum vod, mapování dna a obecně studium oceánů. To je hlavní úkol oceanografického plavidla RV Atlantis, které vlastní námořnictvo Spojených států amerických. Loni na podzim na jeho palubě pobývala rodačka z Vyššího Brodu Anna Myčanová, studentka biochemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Na loď se dostala díky speciálnímu výzkumu programu a sbírala vzorky vody u pobřeží Kalifornie. Své zážitky popsala přímo v našem vysílání začátkem letošního roku. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve čtvrtek 14. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Prosadit svůj program, obhájit svou vizi. Studenti Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích si nanečisto vyzkoušeli, jaké to je být politikem. Program pro ně připravil Jihočeský studentský parlament a detaily uslyšíte za chvíli v reportáži.
3: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou

0: 7 hodin k tomu, přesně 21 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je tady čtvrteční jihočeské ráno s datem 14. května. Vymyslet jméno pro svou politickou stranu, zvolit výraznou osobnost jako předsedu a připravit si přesvědčivé argumenty. Díky nim pak získat dostatek voličů. Přesně to si vyzkouší studenti středních škol v simulovaných volbách. Pod vedením studentského parlamentu si je prožili například studenti Českobudějovického biskupského gymnázia.
1: Máte teda 3 minuty na váš kandidátský projekt.
2: Tak my jsme strana námořníci a jsme pro zrušení pesticidů.
3: Uvědomujete si, že když se zakážou, tak tady asi nebude co se jíst. A upřímně mi milejší jíst něco, co není úplně jako optimální pro mě, než nejíst nic.
4: Děkuji za dotaz, ale to, že nebudou pesticidy, neznamená, že třeba ten hmyz a ty brouci sní všechno naše jídlo.
5: Tady probíhá program Politikem na nečisto, což je simulace předvolebních kampaní do voleb do poslanecké sněmovny parlamentu.
6: Program vede předseda jihočeského studentského parlamentu Vojtěch Švojgr.
5: A zároveň to je i simulace volebního vyjednávání.
6: Na stolech leží zadání. Každá ta strana má některé body zeleně, některé červeně, co když tam studenti mají něco, s čím nesouzní.
5: To je vlastně i náš cíl, aby s tím neúplně vždy souznili, protože zastáváme názor, že v rámci simulování podobných institucí, například simulujeme i Evropský parlament, Evropskou radu, tak je potřeba seznámit i s tím, jaké názory má protistrana, vyzkoušet si, jaké argumenty k tomu má.
6: K čemu jim to může být dobré?
5: Určitě při volbách. Já si myslím, že ta možnost vyzkoušet si, jak vypadají ty předvolební kampaně, je velmi užitečná, kdy to určitě rozvíjí kritické myšlení, přispívá i povědomí o tom, jak celkově funguje ten legislativní proces, volí sami vlastní poslaneckou sněmovnu, vytváří si tu vládu, takže i to pomáhá znát vlastně ten demokratický proces.
7: Jira, když jsi řekla, že podporujete teda ty LGBT komunitu a samozřejmě chcete pomáhat, tak jak jim chcete pomáhat?
8: Já jsem řekla, že nepodporujeme.
7: Takže chcete jakože jim pomoct, že skrz ty nějaký konverzní, nevím co, ale jak jim chcete pomoct, když je zároveň chcete utlačovat?
9: Tomuhle je takový zavádějící.
10: My nechceme je utlačovat, to vůbec právě jakože, jestli to někdo takhle pochopil, no nechceme je utlačovat. Jestli to někdo takhle pochopil, tak je to špatně, protože my ty lidi samozřejmě nechceme utlačovat, my jim chceme pomoct, být zpátky normálními lidmi.
11: Co se stane, když odmítnou ty terapie, že se nechtějí změnit?
12: Nemají možnost to odmítnout,
10: my se kamo, jo, můžou to odmítnout
12: právě. Nemůžou.
5: Studenti budou vědět, že ne všechno, co se v předvolební kampani řekne, je úplně pravda a že ne všechno je úplně argumentačně správně podloženo.
6: Jihočeský studentský parlament se schází už 4 roky. Má přibližně 150 členů a patří mezi největší v Česku. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.
1: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
2: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
3: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
5: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
6: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
2: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
1: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
5: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
3: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
4: Lenka Rybáčková už dorazila do studia Českého rozhlasu České Budějovice. Je čas na nové zprávy.
7: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Podvodníci si v Jihočeském kraji začali přebírat peníze osobně. Lidi po telefonátech s falešnými policisty nebo bankéři vybrali stovky tisíc korun a předali je neznámým lidem. Jeden z mužů uvěřil falešné výhodné investici, žena podlehla falešným policistům. K debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně se dnes na mimořádné schůzi vrátí poslanci. Koalice chce organizátory sjezdu vyzvat, aby akci plánovanou na příští týden zrušili. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už třeba minulý týden řekl, že chystaný sjezd považuje za nešťastný. S postojem vládní koalice nesouhlasí opoziční poslanci. Na dnešní mimořádnou schůzi proto nedorazí. Zahrada Medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 metrů čtverečních a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran. Komplex podle mluvčí Národního památkového ústavu Ilony Ampapové představuje významný urbanistický prvek a doklad moderního přístupu propojení moderní architektury a krajiny v meziválečném období. Rostliny, sazenice i pěstitelské zkušenosti si dnes od 9 ráno vymění návštěvníci botanické zahrady v Táboře. Sveb rostlin potrvá do 4 hodin odpoledne. U hlavního vstupu do zahrady pořadatelům zájemcům nabídnou pokojové i venkovní rostliny. Historii jihočeských rybníků dnes od 5 hodin připomene přednáška v domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Historička Jarmila Hancová přiblíží vývoj rybníkářství od středověku až po současnost. Posluchači se dozvědí také více o technikách stavby hrází nebo o zániku některých rybníků v 17. a 18. století. Den bude zatažený až oblačný, místy s přeháníkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se výjimečně můžou vytvořit bouřky. Naměříme nejvýše 14 stupňů, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout a biozátěž zůstává na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Nákladní auto nabouralo do dopravního značení v ulici Jaroslava Haška v Českých Budějovicích. A pozor taky u oseku na Strakonicku na silnici běhá pes. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A já mám pro vás v rámci jihočeského rána tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice milou pozornost, dárek. Už za chvíli budete potřebovat telefonní číslo 221 55 44 11 a bude tady soutěž. Soutěž o dvě volné vstupenky na výstavu českých korunovačních klenotů na dosah, a to v klášteře Borovany. Za chvíli soutěžíme, buďte ve střehu. Dobré ráno.

0: Je dobře, že už zkoušíte vytáčet telefonní číslo 221 55 44 11, protože nás tady v Jihočeském ránu očeká avizovaná soutěž. Výstava, která vás zavede blíže k pokladu, který jinak spatříte jen výjimečně. Prohlédnete si mistrovské repliky českých korunovačních klenotů, které jsou k nerozeznání od originálu. Odhalíte tajemství jejich ukrývání a dramatických přesunů v průběhu staletí i osudy 22 korunovaných panovníků. Kde? Na výstavě České korunovační klenoty na dosah v klášteře v Borovanech. A já mám pro vás teď dvě volné vstupenky na tuto výstavu. Volá spousta z vás. První na lince, věřím, že ten šťastlivec je kdo? Adéla Jirkalová, dobré ráno.
1: Dobrý den, posluchač Honza z Lišova.
0: Zdravím vás do Lišova, Honzo. Mám pro vás soutěžní otázku. Jste připraven?
1: No, jsem a nejsem.
0: Doufám, že nebude zákeřná. Jak se jmenuje přední český zlatník, který vyrobil mistrovské repliky korunovačních klenotů, které uvidíte na této výstavě? Věděl byste z hlavy nebo chcete možnosti?
1: Určitě z hlavy ne.
0: Tak zkusíme možnosti. Za A Josef Václav Myslbek, za B Alfons Mucha, nebo za C Jiří Urban. Jak se jmenuje přední český zlatník, který vyrobil mistrovské repliky korunovačních klenotů, které uvidíte na této výstavě?
1: Aby jsem řekl Myslbek.
0: Myslbek to, Honzo, nebyl. Je mi líto, mějte se hezky a příště více štěstí.
1: Nevadí,
0: naslyšenou. Zkusíme dalšího, druhého v pořadí. Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
2: Dobrý den, tady je Lída, druhé sviny.
0: Lído, věděla byste správnou odpověď, když nám vypadlo Ačko, Josef Václav Myslbek?
2: No, jestli to nebyl ten pan Urban.
0: Jestli to nebyl ten pan Urban, to je otázka. Vy už možná poznáváte dle mého hlasu, že se trošku usmívám. Je to správná odpověď. A vy, milá Lído, získáváte a nebudete to mít z trhových svinů daleko na výstavu do Borovan dvě volné vstupenky na výstavu České korunovační klenoty na dosah. Moc gratuluju.
2: Moc děkuju.
0: Prozraďte, koho vezmete sebou.
2: No, vezmu sebou asi kamarádku.
0: Výborně, tak to bude taková pěkná dámská jízda a rozšíření vašich historických obzorů. Vydržte mi na telefonu, Lído, a za chvíli naslyšenou. Mějte se.
3: Český rozhlas České

0: Sir Elton John ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ve 7:45 míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Tady až Gregor už je s námi a já se samozřejmě ptám na aktuální počasí na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme zataženo až oblačno. Srážky se vyskytují jen ojediněle. Na Jindřichohradecku v podobě deště, na Šumavě v podobě slabých přehánek. Teploty mezi 7 a 10 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 9,5 stupně, mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu, tlak je 1003 hektopaskaly, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáně hlásí 2,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
0: Jaký bude Bonifácův čtvrteční den?
2: Bude zatažená až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se výjimečně může vyskytnout i slabá bouřka. Dnešní maximální teploty mezi 11 a 14 stupni, na horách 7 až 10 a bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
0: Zeptám se i na stav vody v jeho českých řekách.
2: Na Vltavě v tom úseku v Národním parku je zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě je 61 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice Pilař 121 cm, Bechyně 78 cm, Lužnice je tedy nesjízdná. Na Otavě v Katovicích 46 cm, což je vody málo, ale stále dostatek pro splouvání.
0: Zeptám se, jaké bude počasí dnes v noci a co přinese den páteční?
2: Noc bude chladná, udrží se ta zvětšená oblačnost a přehánky nebo déšť se rozšíří na většinu našeho území. Nad 1000 metrů v těch horských polohách budou ty srážky smíšené nebo sněhové. Teploty klesnou na 6 až 3 stupně, na horách na 4 až 1 stupeň a při uklidnění větru na horách až na minus 1 stupeň mohou klesnout i pod nul a bude vát slabý jihozápadní, postupně západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: A ještě před...
2: No a zítra i nadále zataženo až oblačno, na většině území s deštěm. Odpoledne srážky již jen místy, a to v podobě přeháněk, výjimečně i bouřky. Zítřejší maxima 10 až 13 stupňů, na horách 7 až 10 a bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu a ten vítr se odpoledne změní na proměnlivý. Biozátěž i zítra na jedničce.
0: Teď už tady víme, jak bude zítra a teď nám ještě prozraďte, jak bude v sobotu.
2: V sobotu bude většinou zataženo, na většině území se setkáme s deštěm nebo přehánkami. K večeru pak bude srážek od severozápadu částečně ubývat. Sobotní minima 7 až 3 stupně, maxima 9 až 13 a bude vát mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A máme to kompletní, aspoň pro tuto chvíli. Předpověď na neděli přidáme opět za hodinu. S námi byl meteorolog Tadeáš Gregor. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: A vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i 11 minut před 8 hodinou. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem, a to v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Výstava hobby a potravinářský veletrh Czech Food Expo začínají na výstavišti v Českých Budějovicích. Před táborskou střelnicí můžou nově parkovat výhradně rezidenti. Slovensko dál sleduje situaci na hranicích s Ukrajinou. Kvůli bezpečnosti včera na 2 hodiny zavřelo všechny hraniční přechody. Obloha bude zatažená až oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Českých Budějovicích dnes začíná výstava hobby a národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. V areálu výstaviště nabídne inspiraci zahrádkářům, kutilům a kulinářům víc než 400 vystavovatelů a odborníků. Společným tématem veletrhu je cestování. Letošní novinky vyjmenoval obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna.
3: Novinkou na hobby bude nová expozice kávy, bude také letní kino, které bude promítat zajímavé cestovatelské filmy. Dalším lákadlem určitě bude mobilní sauna, kterou zbalíte do tašky a zase můžete instalovat kdekoliv na svých cestách.
1: Před spolkovým domem Střelnice v Táboře smí ode dneška parkovat pouze rezidenti. Rozsah parkovacích míst zůstává stejný. Další úpravy parkování na Starém městě přidává mluvčí tábora Luboš Dvořák.
4: Opatření reagují na dlouhodobé požadavky rezidentů historického centra. Další úprava se týká parkoviště na Tržním náměstí, kde vzniknou 2 nová parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením se společnou nástupní plochou, zajišťující pohodlný a bezpečný přístup.
1: Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
5: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Četla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Noční běh pro Světlušku dnes hostí a letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akci pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek půjde na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením. Zájemci se vyberou ze 2 okruhů. Kratší má 3 kilometry, delší necelých 5. Běžci se mohou zapisovat online nebo od 19 hodin u registračních pokladen v amfiteátru. Závod startuje v 21 hodin.
2: Počasí.
1: Den bude zatažený až oblačný, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se výjimečně můžou vytvořit bouřky. Naměříme nejvýše mezi 11 a 14 stupni, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout a biozátěž zůstává na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích se střetla 2 auta v ulici Karolíny Světlé a nákladní auto narazilo do dopravního značení v ulici Jaroslava Haška. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A Jihočeské ráno vstupuje krátce po 8 hodině do své čtvrté dnešní části. To znamená, že už brzy protneme cílovou rovinku, ale do té doby nás čeká celá řada zajímavostí pro vás. Kromě reportáží také písničky, které nestárnou, Roy Orbison, Lenka Filipová nebo například už za okamžik Petra Janů a Ještě se mi směj. A tematicky sazenice, potřeby pro kutily nebo i mobilní saunové stany najdou letos návštěvníci výstavy Hobby v Českých Budějovicích. V areálu výstaviště dnes začíná společně s potravinářským veletrhem Czech Food Expo, který nabídne spoustu chutí a vůní jídla z různých koutů světa. Jestli se chcete dozvědět více, zůstaňte s námi.

0: 33. ročník čtyřdenní výstavy Hobby dnes začíná v Českých Budějovicích. Výstaviště se až do neděle stane centrem inspirace pro zahradu, dům, bydlení a gastronomii. Hobby je i letos propojeno s potravinářským veletrhem Czech Food Expo. Společným tématem je cestování. A podrobnosti má pro nás redaktorka zpravodajství Jitka Cibulová-Vokatá. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Než začneme mluvit o tom cestování, tak hned na začátku můžu všechny posluchače ujistit, že i letos na hobby seženou sazenice, květin a stromků, zahradní nábytek a dekorace. Výstava se taky zaměřuje na ekologii a soběstačnost, takže nechybí expozice úsporného vytápění, fotovoltaiky, modulárních domků, chatek, včetně zahradních domků. Stále oblíbenější je cestování karavany. Karavany, obytné vozy, vestavby a různá příslušenství obsadí venkovní plochy areálu. Několik novinek vyjmenovalo obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna.
2: Mezi zajímavosti na hobby budou určitě mopedy a elektrokola od renomovaných českých značek, stejně tak příslušenství pro vybavení v osobním voze, tak abyste mohli v tom osobním voze přespat. Dalším lákadlem určitě bude mobilní sauna, kterou zbalíte do tašky a zase můžete instalovat kdekoliv na svých cestách.
0: Cestování nejsou jen dopravní prostředky, ale taky zážitky z cest. Uslyší je návštěvníci na hobby?
1: Nejenom uslyší, ale taky uvidí. Další letošní novinkou výstavy je promítání cestovatelských filmů v takzvaném Overland kinu, které bude ve stanu. 8 filmů zavede diváky například do Skotska, Mongolska a na Sibiř nebo do Jižní Ameriky. Právě v různých dopravních prostředcích. Filmy se budou během výstavy každý den opakovat. Jde o snímky české a slovenské cestovatelské komunity, které získaly ocenění právě na festivalu Overland Film Fest na Slovensku.
0: Čtvrtý ročník potravinářského veletrhu Czech Food Expo má téma cestování za jídlem. Jaké chutě a vůně nabídne?
1: Tak zavoní určitě káva, já už se dneska na ní taky těším. Baristé návštěvníky zasvětí do přípravy různých druhů kávy od espressa po filtr a vysvětlí, co přesně znamená termín výběrová káva, jaký je rozdíl mezi zeleným a praženým zrnem, nebo jak se káva pěstuje v Kolumbii nebo ve Rwandě. Expozice čokolády nabídne vyprávění o cestách na kakaové plantáže nebo o vzniku pralinek. Speciálními hosty letošního ročníku jsou vítěz soutěže Masterchef Jan Albrecht nebo vítěz soutěže Peče celá země Vojtěch Vartiška. Jídla z rakouské, maďarské nebo francouzské kuchyně připraví ředitel veletrhu Vladimír Tůma. A tady je malá ochutnávka.
3: Hitovky z těch cizích zemí budeme dělat z našich surovin. Takže například maďarský hlásle, což je vlastně maďarská rybí polívka, budeme dělat z českého kapra. Rakouský špecle budeme připravovat zase z naší mouky a z našich hub. A venku mezi pavilonem T1 a Z budeme mít otevřenou kuchyni, kde bude pan Jiří Svoboda připravovat receptury vídeňské kuchyně. Takže Wiener Schnitzel s kartofl salátem pravým. Maruška Matějčková, naše výborná kuchařka, bude připravovat císařský trhanec, tedy Kaiserschmarrn.
0: To je velké lákadlo. Organizátoři vždycky připraví také ale doprovodný program. Co letos, Jitko, zabaví na výstavišti děti?
1: Než to řeknu, musím polknout slinu, začaly se mi zbíhat, když jsem slyšela Vladimíra Tůmu. V pátek si malí i velcí návštěvníci pod dohledem záchranářů vyzkouší první pomoc a prohlédnou si vybavení sanitek. Velký zážitek pro celou rodinu slibuje víkendová modelářská show, která představí rádiem řízené modely. Děti určitě přiláká kontaktní zoo nebo zmenšeniny vozu Tatra a autobusu Škoda 706, ve kterých se můžou i projet. V pivovarské zahradě zahrají dechové kapely Babouci, Budvarka, Skalačka a Šumavanka. O sportovní vyžití se postarají českobudějovičtí florbalisté SK Meťák, hokejisté Banes Motor České Budějovice nebo sportovní šermíři z Tábora.
0: O výstavě, která začíná právě dnes, o hobby, jsme si povídali s naší redaktorkou Jitkou Cibulovou-Vokatou. Moc děkuji a pěkné ukojení těch chutí na výstavišti v Českých Budějovicích. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Před chvílí jsme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice mluvili o hobby, které dnes začíná v Českých Budějovicích. Malý, přesto důležitý dovětek pro vás. Z hobby se během dnešního jihočeského dopoledne, které mimochodem začíná v 9 hodin, ozve i náš regionální stopař Petr Kubát. Tak si to nenechte ujít. Počasí. A já znovu zkontroluji naši SMS bránu, ještě jednu SMSku od vás ráda přečtu. Volary Rafanda zataženo plus 6, podepsání Luděk a Zdeňka, moc děkujeme. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes zataženo s přeháňkami, 11 až 14 stupňů Celsia jsou nejvyšší teploty, na horách naměříte 7 až 10, vítr povane jihozápadní až jižní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Úhrny sráže do 8 mm a rozptylové podmínky během dne velmi dobré, večer dobré.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Přerostlý chundelatý pes, který umí mluvit a který baví už několik generací dětí. To je Maxi pes Fík, stálice dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci zhlédli přesně před půl stoletím. Připomeneme ho už za chvíli s hercem Josefem Dvořákem, který Maxi psovi propůjčil hlas.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku, holčičku Áju. Řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík dnes slaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před půlstoletím. 14. května 1990.

0: mluvil a mluvil takhle.
1: A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, a co jsem měl jinýho, jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
2: Jmenuje se Rek. Fek, opakovala Aja, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem si vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
2: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
3: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
3: Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podposte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hospodářské výsledky skupiny ČEZ za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun. Meziročně je to o 13% víc. ČEZ už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. Čistý očištěný zisk, který je rozhodující pro výpočet dividendy, nově ČEZ předpokládá na úrovni 30 až 34 miliard korun. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Husitské muzeum v Táboře dnes v 5 hodin odpoledne zahájí výstavu výtvarníka Stanislava Tomáše, známého pod přezdívkou Stanley. V gotickém sále Staré radnice návštěvníci uvidí kresby, grafiky i obrazy autora ze Zimova Ústí. Výstava připomene jeho melancholickou tvorbu i experimenty s různými výtvarnými technikami. Prachatická akademie svatého Jana Nepomuka Neumanna dnes od 6 večer nabídne přednášku filozofa a teologa Tomáše Machuly. V klášteře sester Boromejek vystoupí s tématem Dobrý člověk znamená ctnostný člověk. Házenkářky Písku ve třetím semifinále národního play-off Interligy prohrály v Chebu s házenou Kinžvart 27-29. Sérii ztratili poměrem 1-2 na zápasy a čekají je zápasy o bronz s Mostem, který podlehl pražské Slávii v semifinále taky 1-2 na zápasy. Bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne si výjimečně můžou vytvořit bouřky. Naměříme nejvýše 14 stupňů, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout a biozátěž zůstává nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích se střetla dvě auta v ulici Karolíny Světlé a nákladní auto narazilo do dopravního značení v ulici Jaroslava Haška. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V botanické zahradě v Táboře dnes budou lidé měnit rostliny. Během týdne tam darovali sazenice, semena nebo pokojovky a dnes si můžou přijít vybrat nové. Jak funguje sazenicový svap a co všechno se letos sešlo, probereme v rozhovoru už za malou chvíli. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 8:33. Dobré ráno.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Nevyhazovat, ale poslat dál, tak to je myšlenka sazenicového svapu v botanické zahradě v Táboře. Lidé tam v minulých dnech nosili přebytky rostlin a zítra si za ně můžou vybrat nové. O akci i zájmu pěstitelů budeme hovořit s vedoucí táborské botanické zahrady Žanetou Šiškovou, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Použila jsem slovo zítra, myslela jsem dnes, jak to u vás bude dneska všechno vypadat. Prozraďte.
1: Ano, dnes hned od raných brzkých hodin připravujeme rostliny, aby jsme je popsali, aby jsme je označili, tak aby si zájemci o rostlinky pak mohli v klidu vybírat a vše, aby proběhlo ke spokojenosti všech přítomných, jak organizátorů, tak návštěvníků svapu.
0: Mm-hmm. Objevily se i nějaké zajímavé rostliny, co všechno na výměnu zahradníci přinesli?
1: Přinesli spousta různých sort rostlin, od sazenic paprik rajčat, přes trvalky do zahrady až po pokojové rostliny, a tam je výčet rostlin taky velmi variabilní. Máme spoustu například takzvaných babičných rostlin, jako jsou aspidistry, klívie, zelence, podinky a tak dále, ale dokonce lidé přinesli i některé supletní rostliny, například různé druhy aloí, havorcí, ale také například svícník, což je taková zvláštní rostlinka, a také máme tady takovou zajímavost, grátové jablko nebo mrazuzdorné kivy, takže tohle vše je tady k dispozici na výměnu nebo eventuálně na prodej.
0: Na další dny a týdny chystáte u vás v botanické zahradě v Táboře i další akce. Které to jsou?
1: Těch akcí máme mnoho, protože my letos si připomínáme 160. výročí založení botanické zahrady a školy, takže ten výčet akcí jednak je tedy na našich webových stránkách nebo na Facebooku botanické zahrady, ale určitě bych v nejbližších dnech chtěla pozvat návštěvníky například na komentovanou prohlídku zahrady, na výstavu kaktusů, na víkend otevřený zahrad, na výstavu pivoněk, na výstavu růž. Je to opravdu mnoho, stačí se jen vybrat z toho, co koho bude více zajímat a bude mít zájem nás navštívit.
0: Pojďme tedy ještě na samotný závěr ještě jednou připomenout, kam zvete naše posluchače na ten sazenicový svap, od kdy do kdy mohou dorazit.
1: Návštěvníci, zájemci o svap mohou dorazit dnes do botanické zahrady k hlavnímu vchodu z Tomkovy ulice. Od 9 hodin do 16 hodin budeme k dispozici a návštěvníci budou moci si rostlinky vyměnit, zakoupit.
0: Výborně.
1: U hlavního vchodu.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s námi byla vedoucí táborské botanické zahrady Žaneta Šišková. Děkuji za váš čas. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: 9:15, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je nejvyšší čas se opět spojit s Českým hydrometeorologickým ústavem.
1: Počasí.
0: A znovu v našem vysílání vítám meteorologa Tadeáše Gregora, kterého se ptám, jak máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, aktuálně máme zataženo až oblačno. V západní polovině kraje se místy vyskytují přehánky a teploty nejčastěji mezi 8 a 10 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 10,5 stupně, vane slabý, jeho západní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1003 hektopaskaly, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 3 stupně, zataženou oblohu a slabý občasný déšť.
0: Jaký bude ten 14. květnový den?
2: Bude i nadále takto zatažený až oblačný, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se výjimečně může vyskytnout i bouřka. Dnešní maximální teploty mezi 11 a 14 stupni, na horách 7 až 10 a bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout a biozátěž bude dnes na jedničce.
0: Co přinese dnešní noc a poslední pracovní den tohoto týdne, tedy zítřek, pátek?
2: Noc bude chladná, zvětšená oblačnost nám vydrží i během té noci a přehánky nebo déšť se rozšíří na většinu území. V polohách nad 1000 metrů budou ty srážky i smíšené nebo sněhové. Teploty klesnou na 6 až 3 stupně, na horách na 4 až 1 stupeň, při uklidnění větru na horách až na minus 1 stupeň a bude vát slabý jihozápadní, postupně západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra i nadále zataženo až oblačno, na většině území s deštěm. Odpoledne srážky pak již jen místy v podobě přehánek, výjimečně i bouřek. Zítřejší maximální teploty 10 až 13 stupňů, na horách 7 až 10 a bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu, který se odpoledne změní na proměnlivý. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Míříme k víkendu, začneme sobotou, jak bude?
2: Sobota bude většinou zatažená, na většině území s deštěm nebo přehánkami a k večeru pak srážek bude od severozápadu částečně ubývat. Sobotní minima 7 až 3 stupně, maxima 9 až 13 a bude vát mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A ještě vás poprosím o předpověď na nedělní den.
2: I v neděli bude většinou zataženo, ojediněle odpoledne, pak místy se vyskytne déšť a to zejména ve východní polovině kraje. Teploty ráno klesnou na 7 až 3 stupně a vystoupají odpoledne na 11 až 15 stupňů a bude vát mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
0: Tolik Tadeáš Gregor, děkuji za váš čas po celé dnešní ráno. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: O čem se mluví?
3: Omezení lovu lišek a především zavedení celoročního lovu z párkaté zvěře do 2 let věku. To jsou hlavní změny, které přinesla vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu zvěře zavedená loni na jaře. Jak se po roce osvědčila, co bylo podle myslivců správné a co naopak špatné? V pořadu O čem se mluví vše podrobně rozebereme s jednatelem okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Českých Budějovicích Pavlem Pletkou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 14. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jihočeské ráno je u svého konce. Do studia už dorazil moderátor Matěj Vodička, který bude vaším průvodcem dnešním jihočeským dopolednem. Matěj, vítej.
1: Krásné ráno, je to tak, ráno končí, dopoledne za chvíli začne. Adélo, a ty určitě chceš slyšet, co bude součástí dnešního jihočeského dopoledne. Já jsem ti sice slíbil, že se nebudu na nic ptát, ale tahle ta otázka, doufám, je v pohodě.
0: To nebyla otázka, chci to slyšet.
1: Dobře, tak jdeme na to. Já myslím, že i posluchači chtějí především slyšet, že máme pro ně připravenou soutěž. Začíná totiž výstava Hobby na českobudějovickém výstavišti. No a posluchači si budou moct zasoutěžit o dvě vstupenky v závěru příští hodiny, to znamená zhruba po 15:45. Stačí jenom zavolat k nám do studia na číslo 221 55 4411 a jako vždy nejrychlejší posluchač, který zavolá, tak vyhraje. No, na Hobby se taky potom po 10. hodině vypravíme s naším regionálním, nebo spíše za naším regionálním stopařem. Probereme třeba i aktuální téma v jeho českém dopoledni, a to je krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Čeká nás taky třeba jeho česká vlastivěda se Zdeňkem Zajíčkem, pravidelná součást jeho českého dopoledne. Máme připravené samozřejmě taky tipy pro volný čas nebo babské rady dnes o kávové sedlině. No a samozřejmě chybět nebude ani dopolední host po 11. hodině. Dneska máme pro posluchače připravenou reprízu rozhovoru s Anou Mičanovou, studentkou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která byla loni zhruba měsíc, loni na podzim, na oceánografické lodi RV Atlantis a měla tak možnost zažít na vlastní kůži výzkum mořského dna u břehů Kalifornie ve Spojených státech amerických.
0: To zní velice zajímavě, poutavá pozvánka na jihočeské dopoledne v podání Matěje Vodičky, který je tedy váš. Já vám teď pošlu kapelu Miraj Cestu z města. Já se osobně na cestu z města nechystám, spíš na cestu po městě, ale vrátím se opět k dnešním písničkám pro radost. Adéla Jirkelová se prozatím loučí. Když

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Šéf Bílého domu Donald Trump jednal s čínským prezidentem Xi Jinpingem, řešil i otázku Tchaj-wanu. Na křižovatce ulic Harantova a 17. listopadu v Písku instalovali nové semafory. Fotbalisté Slávie obhájili ligový titul. Obloha bude zatažená až oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Čína a Spojené státy by se mohly dostat do střetu kvůli Tchaj-wanu. Čínský vůdce Xi Jinping to řekl při jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tchaj-wan za svoje území. USA ostrov vojensky podporují. Oba státníci spolu jednali taky o obchodu.
2: Donalda Trumpa na náměstí Nebeského klidu v Pekingu přivítala armádní kapela, jásající děti a Xi Jinping na červeném koberci. Pak už se státníci odebrali do velkého sálu lidu. Donald Trump před rozhovory řekl, že ho s čínským prezidentem pojí dlouholeté přátelství. Podle Xi Jinpinga je svět na rozcestí, ale obě země čeká skvělá budoucnost. Trump je v Pekingu poprvé od uvalení cel na Čínu loni po nástupu do úřadu. USA ale od té doby cla postupně snížili a s Trumpem jsou v Číně šéfové největších amerických firem. Doprovází ho i ministr zahraničí Marco Rubio, který řekl, že by Čína měla zatlačit na Irán, aby otevřel Hormuzský průliv. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Semafory nově řídí křižovatku ulic Harantova a 17. listopadu v Písku. Světelná signalizace má být funkční v polovině července. V provozu bude hlavně v ranních a odpoledních dopravních špičkách. Mimo tuto dobu bude blikat oranžové světlo. Řidiče upozorní na blížící se přechod pro chodce. Doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Ve stejném režimu funguje světelná signalizace například na Husově náměstí. Díky semaforům bude zajištěno bezpečnější vyjíždění vozidel ze sídliště doktorky Milady Horákové. Zvýší se také bezpečnost chodců při přicházení Rušné Harantovy ulice.
1: Dvouletý rys Bardy došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou překonal vzdálenost 160 kilometrů. Jedná se o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice. V tiskové zprávě o tom informovalo Hnutí Duha, která pohyb rysa monitoruje. Terénní pracovnice Hnutí Josefa Krauzová upřesnila, že Bardy ve zdraví prošel celou trasu proto, že se přesouval především lesnatým pásem podél západní hranice, nikoliv přes frekventované části silnic a železnic a taky se vyhnul pytlákům.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie obhájili titul v Šancelize. Vítězstvím 5-1 nad Jabloncem se trofej zajistili dvě kola před koncem soutěže. Utkání se odehrálo před prázdnými tribunami po sobotním vtrhnutí slávistických fanoušků na hřiště při derby. Právě o chybějících divácích mluví trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
4: Pro ten tým to bylo těžký, že jo? Přijdete ve vteřině o vítězství, o který hodně toužíte, ale prostě nějak se zmobilizujete, jdete na to jakoby, a zvládnete to, ale nemůžou to být prostě ty lidi, kteří si to nejvíc zaslouží, kteří prostě platí ty pernametky, kteří chodí na ty zápasy.
0: Počasí.
1: Den bude zatažený až oblačný, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se výjimečně můžou vytvořit bouřky. Naměříme nejvýše mezi 11 a 14 stupni, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout a biozátěž zůstává na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počítejte se zpožděním v Českých Budějovicích. Dopravní zácpa se tvoří po nehodě se zraněním na dlouhé louce. Dvě auta se střetla v ulici Karolíny Světlé a nákladní auto narazilo do dopravního značení v ulici Jaroslava Haška. A jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Po zprávách 9 hodin tradičně začíná jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice dnes s datem 14. května roku 2026. Krásný čtvrtek od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Jak jistě víte, milí posluchači, dlouho nám pořádně nezapršelo, je velké sucho, ovšem podle aktuální předpovědi meteorologů by se to mělo v nejbližších dnech změnit a zlepšit. Nejprve se mraky mají vyskytovat především ve východní části Česka, ale nejpozději od soboty by se pak měly vyskytnout i u nás na jihu. Tak uvidíme. Každopádně, ať už je venku počas jakékoliv, vždy je tu s vámi naše stanice, tedy Český rozhlas České Budějovice. No a v následující vysílací hodině budeme soutěžit o dvě vstupenky na výstavu Hobby, která dnes začíná na českobudějovickém výstavišti. Pokud o ty vstupenky máte zájem, tak není nic jednoduššího, než zhruba po 9:45 zavolat k nám do studia na číslo 221 55 44 11. Jako vždy nejrychlejší volající vyhraje. Ovšem zdaleka to samozřejmě není vše, co si v následující hodině poslechneme. Oslavíme třeba 50. narozeniny legendární české animované postavy Maxi Psafíka. V pravidelné rubrice Pojďte s námi za zvířaty se tentokrát vypravíme za šumavskými poštíky. Chybět nebude ani jeho česká vlastivěda se Zdeňkem Zajíčkem, ovšem na úvod jedno zásadní aktuální téma. Policie dál pátrá po neznámém pachateli, který v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku ukradl lebku svaté Zdislavy. Její hodnota je historicky nevyčíslitelná. Při krádeži zloděj taky mohl poškodit. Podrobnosti povíme už za chvíli. Matěj Vodička ještě jednou přeje krásné čtvrteční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Přesně v 9 hodin a 10 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jeho české dopoledne dnes otevíráme zásadním tuzemským tématem. Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, patronky rodin nemocných a chudých. Relikvie má podle policistů nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku ji ukradl zatím neznámý pachatel v úterý večer. Víc podrobností už teď ve studiu přidá editor naší stanice Jan Kopřiva. Honzo, vítej ve studiu, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Co zatím o té krádeži víme?
1: Tak ta lebka byla umístěna ve dvou relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Tu relikvii běžně chránil alarm. Ten byl ale v tu chvíli vypnutý, říká to představený a děkan kláštera Dominikánů v Jablonném Pavel Maria Majer.
2: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
1: Podle policie pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka svaté Zdislavy uložena a potom z místa utekl. Zloděj byl oblečený celý v černém a měl na sobě zřejmě bílé tenisky. Záznam z kamery ale velmi nekvalitní. Jakékoliv informace mají lidé podle policie volat na linku 158 a já dodám, že vyšetřovatelé včera mimo jiné uvedli, že hledají svědky, kteří by pomohli objasnit krádež lebky svaté Zdislavy.
0: Jak na tu krádež reagoval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je poměrně čerstvě ve funkci?
1: Tak podle něj je to hodně vážná věc. Řekl, že relikvie má hlavně historickou a hodnotu a prověřící také duchovní hodnotu. Zloděj si podle Přibyla dobu krádeže nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba, ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
1: Přibyl dodal, že krádež lebky je neobvyklá a netuší, proč by někdo chtěl ukrást. Takových případů krádeží ostatků svatých podle něj totiž moc nebývá.
0: Už jsme zmínili, jak velkou nevyčíslitelnou vlastně hodnotu ta lebka má. Víme, jestli se mohla při krádeži poničit.
1: Podle geofyzika Jiřího Šindeláře z Tábora, který před 8 lety rekonstruoval podobu svaté Zdislavy, mohl pachatel lebku vzhledem k jejímu stáří poničit.
4: To je ostatek několik set let starý. Je to kosterní materiál, který byl dlouhou dobu uložen klasicky v hrobě, pak byl vyzvednut. Je ten kosterní ostatek sám o sobě už ve špatném stavu a je to opravdu velmi křehká věc. Tedy při nějaké neodborné manipulaci a ve spěchu je tam zcela jistě velké nebezpečí nějakého poničení.
1: Šindelář dodal, že digitalizace lebky, kterou před 8 lety realizoval, může pomoci ověřit její pravost, pokud by policie našla.
4: Díky té digitalizaci z roku 2018 můžeme s naprostou jistotou potvrdit, jestli se jedná o ten originál, anebo jestli je to třeba nějaký podvrh, případně jednoznačně specifikovat, k jakému poškození při té neodborné manipulaci došlo.
1: Já připomenu, že za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. Pak svatořečil v roce 1995.
0: Honzo, na závěr ještě prosím pověz a připomeň posluchačům, kdo byla svatá Zdislava.
1: Byla to šlechtičná zakladatelka klášterů a taky špitálů. Narodila se někdy kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku a podle Dalhymilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných. Zemřela mladá v pouhých 32 letech a jak už jsme řekli, svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, nemocných a chudých a její památku si připomíná římskokatolická církev 30. května.
0: Policie dál pátrá po neznámém pachateli, který odcizil lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Aktuální informace o tomto případu jsme v našem vysílání shrnuli s editorem Českého rozhlasu České Budějovice Janem Kopřivou. Honzo, díky za všechny informace. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásný den.
5: Český rozhlas České Budějovice.

Potulný hráč, píseň Václava Neckáře, která dozněla v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice přesně 10:03. Na monitoring obsazených hnízdních budek puštíků bělých na Šumavě si berou ornitologové helmu. Sovy jsou totiž v tomto období hodně agresivní a jejich drápy dokáží být silné zbraně. Už za chvilku o tom uslyšíte víc v rubrice Pojďte s námi za zvířaty.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: 9 hodin a 23 minut posloucháte v Jihočeském dopolední, nebo budete poslouchat naši pravidelnou rubriku Pojďte s námi za zvířaty. Dnes se v ní vydáme na Šumavu. Puštíkům bělavým se v květnu postupně líhnou mláďata. Těmto kriticky ohroženým sovám se na Šumavě daří díky záchranným programům. Ochranáři puštíkům od 90. let nabízí hnízdní budky. Ty nahrazují dutiny stromů, kterých je v přírodě málo. Redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá si o hnízdění puštíků bělavých povídala s ornitologem Šumavského parku Alešem Vondrkou.
2: Puštík bělavý je původně pralesní druh, takže hnízdní budky pro něj se umisťují do fragmentů přirozených porostů. Vyvěšují se do výšky přibližně 10 metrů.
3: Ty budky jsou poměrně rozměrné.
2: Puštík bělavý je naše druhá největší sova, hned po víru velkém, takže budky pro něj jsou opravdu veliké. Ten půdorys toho dna je přibližně 60 na 60 cm a výška té budky cirka kolem 1 metru.
3: Vy podporujete hnízdění těchto ptáků, kteří jsou kriticky ohrožení už dlouho?
2: Puštík bělavý byl na Šumavě začátkem 20. století vyhuben v souvislosti s reintrodukčním programem na bavorské straně Šumavy v 80. letech se začal opět v našich lesích objevovat a po vzniku Národního parku Šumava se připojila i česká strana a vypustila přibližně nějakých 250 zvířat puštíka bělavého. Původně se puštík bělavý nejvíce vyskytoval v trojúhelníku Vimperk, Volary, Stožec, kde byly přirozené pralesní porosty a i v této oblasti v roce 98 poprvé novodobě zahnízdil a od této doby u nás hnízdí pravidelně. Dneska ta početnost dosahuje kolem 90 párů společně s německou stranou Pohoří, společně s Boleticemi a česká strana Šumavy.
3: Myslíte si, že je to jenom tím, že jste mu poskytli prostor pro to rozmnožování?
2: Tak jednoznačně je to výsledek aktivního managementu toho druhu, aktivní podpory druhu, poněvadž puštík bělavý nejbližší lokality výskytu jsou až vlastně v karpatské části Beskydy, navazující část Slovenska. Populace puštíka bělavého narůstá díky ponechávání značné části porostů samovývoji, takže tím se obnovuje ta přirozená struktura toho lesejčka a i přirozená nabídka hnízdních příležitostí, ale samozřejmě nedílnou součástí podpory toho druhu je i umělé navyšování těch příležitostí pomocí budek.
3: Kolik vajec puštík naklade při jednom hnízdění?
2: Puštík bělavý, stejně jako jiné druhy dravců a sov, nemusí zahnízdit každým rokem. Jedná se o velký druh a pokud není dostatečná potravní nabídka v podobě hrabošů, tak ten rok třeba nemusí vůbec zahnízdit, anebo vyvede jedno, dvě mláďata. Ale pokud je dostatek potravy, tak vyvede 4 až 5 mláďat.
3: A jak to bude letos?
2: Letos není úplně myší rok, takže ani ta obsazenost těch hnízdních budek není vysoká, nicméně to je přirozený jev.
3: Ale loňský rok byl velmi úspěšný.
2: Loňský rok byl velmi úspěšný, kdy vlastně jsme měli obsazených 12 hnízdních budek z 50 instalovaných v terénu.
3: Sledujete potom i mláďata?
2: Sledujeme jak teda hnízdní obsazenost těch budek, tak i početnost vylítnutých mláďat z toho hnízda. Takže máme i přehled o mortalitě v průběhu toho hnízdění, což zase je odvislé od dostupnosti té potravy.
3: Jak se mláďata dají sledovat, když vylétnou z té budky?
2: Puštík bělavý je druh velice agresivní v době hnízdění a pokud ta samice brání ty svoje mláďata, tak je schopna člověka fyzicky napadnout a prostě nebojí se kontaktu.
3: Stalo se vám to někdy?
2: Samozřejmě při kroužkování je

0: Zapotřebí mít helmu a pevné oblečení, protože ty drápy, ty sovy jsou hodně ostré.
1: Takže se vám to stalo?
0: Ano.
1: Je třeba vystihnout ten správný okamžik, kdy třeba ta samice je méně ostražitá? Máte už tohle vysledované?
0: Samice je vzorná matka a ostražitost ta nepolevuje svoje mláďata, prostě brání srdce rivně.
1: Takže je to vlastně náhoda, jestli přijdete k úrazu nebo ne?
0: Je to spíš otázka připravenosti.
1: Vy vyrušíte samici jen v době, kdy chcete mláďata okroužkovat?
0: Monitoring tohoto druhu probíhá už někdy od února, začátku března, kdy dochází k obhajobě těch hnízdních teritorií teritoriálním hlasem. Takže pomocí diktafonu sledujeme jednotlivá teritoria, která jsou stálá, a i ty budky a hnízdiště jsou tím druhem opakovaně obsazována. To jednorázové omezené rušení provádíme pouze v období kroužkování těch mláďat, které probíhá ve stáří cirka 2 až 3 týdnů těch mláďat, kdy jsou již dostatečně vyspělá a zároveň nemají ten pud opustit předčasně tu svoji dutinu.
1: A pak ten monitoring probíhá jak?
0: Potom monitoring probíhá zase v podzimním období, kdy je ten podzimní tok, nicméně to už tokají i tohoroční mláďata, takže je komplikovanější vyhodnotit vlastně tu početnost. Početnost vyhodnocujeme až na základě toho jarního monitoringu.
1: Kolik se takový puštík bělavý může dožít let?
0: Podle štěstí, které ho v životě potká, poněvadž je častou obětí třeba srážky s automobilem nebo s vysokým napětím. Máme registrovány i případy zástřelu, ale pokud má štěstí, tak se jistě může dožít třeba 15 let.
1: Tak jim to štěstí budeme přát.
0: Určitě.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dvě minuty po půl desáté stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Doznívá skupina Činasky a my se teď vydáme tak trochu do historie. Ostatně jako vždy v našem jeho českém dopoledni. Už jste někdy slyšeli slovo pulmon? Zjednodušeně řečeno, je to taková velká věc, do které se střílelo. A jestli po tomto vysvětlení nejste příliš moudří, nedivím se. Lépe vám to vysvětlí v jeho české vlastivědě redaktor Zdeněk Zajíček z podklady, kterému připravil archivář Daniel Kovář. To vše už za chvíli po písnice od skupiny Bunny M.

0: V jihu české vlastivědě vysvětlíme, co je to pulmon a kolik jich tady na jihu Čech najdete a kde. Asi málo kdo bude vědět, co znamená slovo pulmon. Česky je to lapačkulí, což stále zní trochu záhadně. Prozradíme, že šlo o součást vojenské střelnice, tedy mohutný násep, který byl v pozadí za terči a měl neškodně lapat vystřelené projektily nebo dělové koule. Ty nejstarší v jižních Čechách vznikaly v 18. a začátkem 19. století, kdy naše, tedy rakouská armáda, přebírala slova z francouzské vojenské terminologie. Násep je francouzsky psáno épaulement a čte se to épaulement. Lidé slyšeli vojáky říkat pulmon a tak se to ujalo. Velké dělostřelecké cvičiště s pulmonem z doby Marie Terezie se nacházelo u Týna nad Vltavou. Za napoleonských válek vznikla i menší střelnice budějovických dělostřelců poblíž Ledenic. Střílelo se to vždycky po žních, aby vojáci nepošlapali úrodu. Trefovali se do velkého pulmonu, který si dodnes můžete prohlédnout v lese mezi Ledenicemi a Zalinami. A není to žádný drobeček. Násep má délku 50 metrů a výšku 9. Musel totiž pohltit nejen výstřely z polních kanónů, nýbrž také rozžhavené zápalné kule a velké kule určené k boření pevností. Mladší pulmony najdeme také na bývalých pěchotních střelnicích u Českých Budějovic, u Písku nebo u Želče.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Průzkum vod, mapování dna a obecně studium oceánů. To je hlavní úkol oceanografického plavidla RV Atlantis, které vlastní námořnictvo Spojených států amerických. Loni na podzim na jeho palubě pobývala rodačka z Vyššího Brodu Anna Myčanová, studentka biochemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Na loď se dostala díky speciálnímu výzkumnému programu a sbírala vzorky vody u pobřeží Kalifornie. Své zážitky popsala přímo v našem vysílání začátkem letošního roku. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve čtvrtek 14. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička. To byla pozvánka k našemu dnešnímu vysílání po 11. hodině, jak už zaznělo, ale my pokračujeme dál. Přerostlý chundelatý pes, který umí mluvit a který baví už několik generací dětí. Tak to je Maxi Pes Fík, stálice dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci zhlédli přesně před půlstoletím. Připomeneme ho už za chvíli s hercem Josefem Dvořákem, který Maxi Psovi propůjčil svůj hlas.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Trochu jsme se v našem vysílání zasnili s Karlem Gottem, ale teď už míříme, jak už jsem slíbil taky před chvílí, do světa animovaného filmu. V krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil totiž svou kamarádku, holčičku Áju. Možná to už tušíte, milí posluchači, řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík dnes slaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před půl stoletím, 14. května roku 1976.
2: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
3: Vypráví Josef Dvořák hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
2: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, a co jsem měl jinýho, jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
4: Jmenuje se Rek. Rek, opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
2: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
4: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
3: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
5: No tohle si vypiješ.
6: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
3: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Kdo by neznal Maxi Psa Fíka, víte, milí posluchači, je 9:45. A to znamená, že se posouváme směrem ke slíbené soutěži o dvě stupenky na výstavu Hobby, která dnes začíná na Českobudějovickém výstavišti. Jak jsem zmínil v našem vysílání, stačí zavolat a my vám stupenky věnujeme. No a kdo se dovolal, to se dozvíme za chvilinku. Tedy neváhejte a volejte na číslo 221-5544-11. Hned po písnice si představíme výherce.
0: Český rozhlas České

0: 9 hodin 51 minut. Avizoval jsem před chvílí, že budeme soutěžit. No a tento čas přichází právě teď v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Jak už mnozí posluchači jistě možná víte, Českobudějovické výstaviště dnes ožívá, začíná tam totiž 33. ročník veletrhu hobby společně s Czech Food Expo. Až do neděle nabídne inspiraci pro zahradu, dům, bydlení, cestování i gastronomii. Návštěvníci tam najdou třeba sazenice, zahradní techniku, karavany, modulární domky nebo třeba i mobilní saunové stany. No a na Czech Food Expo zase budou vůně a chutě z různých koutů světa, výběrová káva, čokoláda nebo kuchařské show známých tváří. Samozřejmě chybět nebude ani promítání cestovatelských filmů, modelářská show, kontaktní zoo nebo hudební program v pivovarské zahradě. Český rozhlas České Budějovice je mediálním partnerem této výstavy a my pro vás teď máme dvě volné vstupenky. Získá je první posluchač, který se teď dovolá do našeho vysílání na telefonní číslo 221 554 411. Tak dobré dopoledne, kdo pak se k nám dovolal?
1: Dobré dopoledne, tady Marcel, České Budějovice.
0: Pan Marcel z Českých Budějovic byl nejrychlejší a získává tedy dvě vstupenky na hobby. Pane Marceli, jste pravidelný návštěvník této výstavy?
1: Dá se říct, že jo, až na pár výjimek jsem byl snad vždycky.
0: No a dá se říct, že jste třeba zahrádkář, modelář nebo něco z toho, co jsme zmínili před chvílí?
1: No modely se mi líbí, to je takový to pro kluky samozřejmě, ale dělal jsem 23 let zahradníka, takže k tomu zahradničení mám blízko a vždycky se tam rád jako podívám něco nakoupit, podívat se na nové věci a tak.
0: No. No výborně, tak to se vám to bude krásně hodit. Dvě stupenky jsou vaše, já vás poprosím, abyste nám zůstal teď ve spojení a užijte si výstavu. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Tak to byl náš výherce, pan Marcel, a na hobby se taky už za pár minut vydáme přímo na místo za naším regionálním stopařem. Za chvíli bude 10 hodin, to přijdou na řadu zprávy s Lenkou Rybáčkovou, tak si na ně počkejte. Dobré dopoledne.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci dnes na mimořádné schůzi projednají výzvu vládní koalice ke zrušení sjezdu sudetských Němců v Brně. Před táborskou střelnicí můžou nově parkovat výhradně rezidenti. Dnešní běh organizace ADRA pomůže financovat dobrovolnické aktivity zaměřené na osamělé lidi. Obloha bude zatažená až oblačná, naměříme nejvýše 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudetských Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu na ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány, místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
2: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
0: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Před spolkovým domem Střelnice v Táboře smí ode dneška parkovat pouze rezidenti. Rozsah parkovacích míst zůstává stejný. Další úpravy parkování na Starém městě přidává mluvčí tábora Luboš Dvořák.
3: Opatření reagují na dlouhodobé požadavky rezidentů historického centra. Další úprava se týká parkoviště na Tržním náměstí, kde vzniknou dvě nová parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením se společnou nástupní plochou, zajišťující pohodlný a bezpečný přístup.
0: Dobročinným během organizace ADRA můžete dnes v Českých Budějovicích podpořit dobrovolníky pomáhající seniorům a lidem s handicapem. V parku Stromovka začne v 16 hodin. Informace doplňuje vedoucí dobrovolnického centra ADRA České Budějovice Iva Kyselová.
4: Máme pro běžce tři trasy, 5-kilometrovou, 3-kilometrovou a kilometrovou, ale protože víme, že se k nám často připojí i naši kamarádi s handicapem nebo rodiny s malými dětmi, tak jsme připravili i procházku, která je zhruba na ten kilometr.
0: Zájemci si na místě můžou vyzkoušet Geronto oblek nebo se potěšit s lamami. Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz. Soud taky stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven, v přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá.
1: Počasí.
0: Den bude zatažený až oblačný, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se výjimečně můžou vytvořit bouřky. Naměříme nejvýše mezi 11 a 14 stupni, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout a biozátěž zůstává na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kolony se tvoří v Českých Budějovicích po nehodě se zraněním v ulici na Dlouhé Louce. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin a čtyři minuty, stále je s vámi dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a opět vás od mikrofonu zdraví a krásný čtvrtek přeje Matěj Vodička a já zdravím taky žáky a učitelky ze základní školy Dubné, kteří jsou právě dnes a kteří jsou právě dnes tady u nás na exkurzi v budově Českého rozhlasu České Budějovice. Momentálně, jak posluchači možná můžou vidět na naší webkameře, jsou teď s námi tady ve studiu a sledují to, jak funguje vysílání naší stanice. Každopádně svátek má dnes Bonifác. Já se tedy přiznám, že osobně žádného Bonifáce neznám, ale někteří z vás, milí posluchači, možná ano, tak mu popřejte vše nejlepší. No a jestli třeba hledáte, kam na Bonifáce vyrazit za kulturou, pár tipů přidáme v nadcházející hodině v našem vysílání. Kromě toho uslyšíte třeba i tradiční babské rady nebo reportáž z němčinářské soutěže v českobudějovickém GT centru. Dnešek je taky dnem, kdy na výstavišti v Českých Budějovicích začíná tradiční jarní výstava Hobby, jak jste už slyšeli, protože v předchozí hodině v jejím závěru jsme soutěžili o vstupenky, ale za chvíli se vypravíme přímo na místo, konkrétně za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který vše podrobně sleduje na místě. Tak si na to počkejte, milí posluchači. Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné čtvrteční dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Přesně v 10 hodin a 9 minut posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V ráj pro zahrádkáře a kutily se opět po roce proměnilo výstaviště v Českých Budějovicích. Začal tam 33. ročník výstavy Hobby. Veletrh kromě prodeje sazenic a dalšího zboží nabízí třeba i živou dechovku. A přímo z pivovarské zahrady se nám teď hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, přejeme dobré dopoledne. Slyším v pozadí živou dechovku, je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano, dobré dopoledne, hezký den, Matěj, slyšíš správně. Tady za mými zády už před pár minutami začala vyhrávat legendární Budvarka. Já jsem se mimo jiné dneska dozvěděl, že tahle jihočeská dechovka letos slaví 85 let. Vznikla v roce 1941 jako hudba budějovického pivovaru Budvar. Muzikanti a čtyři zpěváci jsou teple oblečeni, protože i když vysvětlo sluníčko, tak je tady pořád trochu chladno, ale už se tady scházejí i lidi a postupně se ta pivovarská zahrada zaplňuje. Budvarka tady bude vyhrávat dneska do 17 hodin. Já jsem sem přišel skrz tu hlavní bránu přes areál výstaviště a už jsem si taky prošel většinu tady výstavních ploch. Podíval jsem se do té části pro rodiny s dětmi, která je tradičně po levé straně cestou od brány a jsou tam dřevěné řemeslné aktivity, kontaktní zoo se zvířaty, skákací hrady a taky tvořivé dílny pro děti.
1: Budvarka samozřejmě nesmí chybět na výstavě Hobby, ale Petře, zásadní otázka pro pěstitele. Jsou tam k sehnání nějaké sazenice?
2: Můžu potvrdit, areál je v podstatě plný sazenic. Na každém rohu můžete si zakoupit sazenice, semena, ale i stromky, keře. Je tu taky spoustu zahradního nábytku, dekorací, nářadí. Viděl jsem snad stovky zahradních traktůrků a dalšího nářadí. Jsou tady taky potřeby pro domácnost nebo vybavení do bytu.
1: No, měli jsme v závěru minulé hodiny ve vysílání posluchače Marcela z Českých Budějovic, který vyhrál vstupenky na Hobby a sám o sobě řekl, že je zahradník, takže ráj pro zahradníky na výstavě Hobby, ale já se ještě zeptám, co bys nám ty osobně ještě doporučil z toho doprovodného programu veletrhu?
2: Když zůstanu tady v pivovarské zahradě, tak tady bude každý den hrát jiná dechovka. Dnes to tady je Budvarka do těch 17 hodin, zítra pak Skalačka, v sobotu Šumavanka a v neděli nemůžou chybět Babouci. Dneska je tady taky autogramiáda se zpěvákem Jakubem Smolíkem. Zítra si pak můžou zájemci vyzkoušet první pomoc a prohlédnout si vybavení sanitek. V sobotu a v neděli tady bude hodně zajímavá modelářská show, ta představí rádiem řízené modely. No a zajít si můžete po celé 4 dny až do neděle, taky třeba na promítání cestovatelských filmů.
1: Regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát nás pozval na veletrh Hobby na Českobudějovické výstaviště. Petře, nasaj atmosféru a užij si zbytek dnešního dne přímo na výstavě Hobby. Naslyšenou.
2: Díky, krásný den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice, písně

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Tipy pro volný čas.
7: 10 minut před půl jedenáct, před půl jedenáctou dopoledne, říkám to správně, posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, tradiční čas pro kulturní tipy. V Českobudějovickém domě umění můžete zavítat na novou výstavu španělsko-kolumbijské fotografky Anny Núñez Rodriguez s poetickým názvem Cooking Potato Stories. Ano, hlavní roli tam hraje brambora, ale samozřejmě ne ta na loupačku, spíš brambora jako tichý svědek historie, cestování, paměti a našich kuchyní. Výstava slibuje trochu filozofie, trochu fotografie a možná i nový pohled na věci, které máme doma úplně samozřejmě. No a když už jsme v Budějovicích, jak my místní říkáme v Budějcích, na výstavišti dnes, jak jsme taky už slyšeli před chvílí, začíná veletrh hobby spolu s Czech Food Expem. Od rána až do neděle tam najdete karavany, zahrady, dílny, sport, sazenice, nové nápady pro bydlení i vůni všeho možného. Možného, co se dá ugrilovat, vypěstovat nebo vyrobit vlastníma rukama. Prostě takové malé město radostí pro kutily, zahrádkáře i zvědavce. A připomínám, že Český rozhlas České Budějovice je mediálním partnerem tohoto veletrhu. Kdo má doma přerostlé pokojovky nebo sazenice navíc, může dnes od 16 hodin zamířit, nebo ne od, ale do 16 hodin zamířit do botanické zahrady v Táboře. Tamní svep rostlin nabídne výměnu zelených přebytků

0: která vznikala pomalu, lidskou trpělivostí a vodou, můžete se zastavit dnes v 5 hodin odpoledne v domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Historička Jarmila Hansová tam bude vyprávět o rybnících nejen na Třeboňsku, o hrázích, starých konstrukcích, taky o Jakubu Krčínovi i o tom, proč některé rybníky mizely a jiné přežily staletí. Večer pak můžete zakončit ve výměníku v Českobudějovické Opletalově ulici. Od 7 tam bude antropolog a farmář Marko Stella. Otevře tam besedu s krásně upřímným názvem Jak nezakládat maloměstskou farmu. Bez idealizace, bez instagramových filtrů, za to se slepicemi, rajčaty a zkušenostmi z opravdového života. No a náš poslední tip míří na Novohradsko. Kdybyste chtěli ještě něco divočejšího, tak v Nových Hradech od 6 večer uslyšíte v tamním kulturním a společenském centru vyprávění Terezy Minárikové o rysech v Novohradských horách. Velmi zajímavé téma. O šelmách, které chodí krajinou tišeji než naše myšlenky. Tolik tipy pro volný čas, 10 hodin a 24 minut. Stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli s písničkou Anety Langerové. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dospívala nám Aneta Langerová a za chvíli se vypravíme do Husického muzea v Táboře, které připomene osobnost trochu zapomenutého výtvarníka Stanislava Tomáše, známého jako Stanley. Už za okamžik se totiž telefonicky spojíme s ředitelem zmíněného muzea Jakubem Smrčkou. Ptát se ho budu nejen na to, proč je důležité připomínat i takové regionální autory, jakým je právě Stanley. Tak si na to počkejte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V gotickém sále Staré radnice v Táboře začne dnes v 5 hodin odpoledne výstava věnovaná Sezimo ústeckému výtvarníkovi Stanislavu Tomáškovi, který vystupoval pod jménem Stanley. Husitské muzeum připravilo průřez jeho kresbami, grafikami i obrazy a připomíná autora, který tvořil velmi osobitě a mimo hlavní výtvarnou scénu. Součástí expozice je taky nový katalog o jeho životě a díle. Já už teď ve vysílání vítám ředitele Husitského muzea v Táboře, pana Jakuba Smrčku. Doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne.
2: Příjemný den přeji.
1: Tak pane Smrčko, můžete připomenout, kdo byl vlastně ten Stanislav Tomáš, tedy Stanley, a proč jste se rozhodli jeho tvorbu připomenout právě teď?
2: Stanislav Tomáš byl talentovaný výtvarník, samouk, svojí profesí byl chemický technik. A on své mládí i zralý věk prožíval od období 60. let 20. století a potom následné normalizace, která znamenala samozřejmě také pocity nesvobody a obtížný život. A sám patřil do okruhu svobodomyslných a životem zkoušených táborských výtvarníků. On si vybudoval osobitý styl, který jeho dílem prostupuje, užíval rozmanité výtvarné techniky. A ten námět na uspořádání výstavy přinesli jeho přátelé, kurátor Plánské galerie Fara, pan Pavel Talich a výtvarník Stanislav Klováček. A už před delším časem navrhovali, abychom uspořádali výstavu u příležitosti nedožitých 75. narozenin umělce v roce 24, ale Husitské muzeum muselo z finančních důvodů omezit výstavní kapacity a tak došlo na uskutečnění téhle myšlenky až právě nyní.
1: Naštěstí na to došlo, to jsme rádi. Když člověk přijde na tu výstavu, co ho tam zaujme jako první, co myslíte?
2: Řekl bych, že hned od začátku uvidí na výstavních panelech mnoho děl najednou, tedy taková rozmanitost jak barev, tak vlastně i forem, rozpětí výrazu od expresivních barev až po takové monochromatické stišení. A přitom u všech děl je ale vidět na první pohled spojující určitá subtilnost, žádné velké formáty, všechno se tady odehrává na malých nebo až drobných plochách a většinou v tom díle převládá nějaká melancholie, myšlenka spíše usebrání, stišení někdy až žalu nebo nějaké tísně.
1: Stanley pracoval s řadou technik od oleje přes pastel až po počítačovou grafiku dokonce. Myslíte si, že byl v něčem jako autor výjimečný?
2: Ano, on byl především přesvědčený samouk, co se výtvarného vzdělání a technik týče. Byl na to hrdý, ale byl velice šikovný a kolegové, třeba právě pan Pavel Talich, vzpomínají, že jemu vlastně všechno šlo a rád experimentoval, hledal nové možnosti. A jak říká Pavel Talich, malba olejem, kresba uhlem nebo třeba monotyp, linorit, počítačová grafika, ale také fotografie dírkovou komorou a dokonce i tvorba plastik, jak říkají, na co šáhnul, tomu šlo.
1: Je to opravdu velmi rozmanité, tak jak složité bylo dát takovou výstavu dohromady. Dochovala se Stanleyho díla v dobrém stavu?
2: Ano. V tomhle ohledu to příliš obtížný úkol nebyl, protože se toho ujali především hlavní autoři výstavy nebo konceptu, pan Stanislav Klováček a pan Pavel Talich, kteří ve své sbírce mají řadu věcí a oslovili další Stanleyho přátele a také jeho rodinu, takže díky tomu se podařilo dát výstavu dohromady.
1: O to větší důvod jí navštívit a mimo jiné tu výstavu doprovází i nový katalog. Co v něm lidé najdou?
2: Ten katalog je vlastně krásná drobná monografie, kterou koncipoval právě vzpomínaný pan Stanislav Klováček a s redaktorkou Lenkou Zajícovou. Do něj zařadili jednak reprezentativní výběr Stanleyho tvorby, je to opravdu pestrý průřez, a knížku doplnili texty, jak Stanleyho samotného, tak své vlastní texty uplatnili a další přátelé z výtvarné scény v Táboře. A díky takové přívětivé typografii, kterou pro nás tradičně vytváří pan Gustav Fifka, máme teda k dispozici krásnou monografii, nádhernou vzpomínku na talentovaného umělce.
1: V gotickém sále Staré radnice v Táboře začne dnes v 5 hodin odpoledne výstava věnovaná sezimoústeckému výtvarníkovi Stanislavu Tomáškovi, přezdívanému Stanley. Pozval nás na ně ředitel Husického muzea v Táboře Jakub Smrčka. Pane Smrčko, moc díky a ať se výstava líbí a ať se taky vydaří. Naslyšenou.
2: Moc krát vám děkuji a všechny srdečně zvu, jak na vernisáž, tak třeba do dalších prostor Husického muzea. Mějte se krásně.
1: Děkujeme. To byla tedy pozvánka do Tábora. No a my se za chvíli, milí posluchači, přesvědčíme, že výuka němčiny není pasé. Potvrdila to totiž studentská soutěž v budějovickém Goethe centru. A reportáž z této soutěže, kterou připravil Filip Černý, si v našem vysílání poslechneme za malou chvíli. Teď je na řadě písnička od skupiny ABBA.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty před 11:15 doznívá v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice skupina ABBA. Velké léto od Ewalda Arendse je román současného německého autora určený náctiletým čtenářům, respektive čtenářkám. Vypráví totiž o prázdninových trablech s láskou. Vyšel i v českém překladu a v českobudějovickém GT centru Jihočeské univerzity si ho vybrali v originálním znění pro recitační klání žáků a studentů, kteří se učí německy. Na soutěž se vydal s mikrofonem taky náš redaktor Filip Černý a potkal tam skupinu účastníků z Jirzíkova gymnázia v Českých Budějovicích.
1: Čužil,
2: ja,
1: was habe ich gesagt?
2: Ich habe gesagt?
3: Ich habe gesagt.
4: Nesmrtelná scéna z předválečného filmu Škola základ života pochází z doby, kdy výuka němčiny byla v českých školách samozřejmostí. Jak je to dnes, ptám se němčinářky Ilony Gottwaldové z budějovického Jirsíkova gymnázia, která přijela na soutěž v německém přednesu se svými studenty.
5: No, abych pravdu řekla, tak v posledních letech němčina příliš populární není tady. Ale přesto se u nás na naší škole pořád vyučuje poměrně ve velkém množství nebo ve velké míře.
4: A když se podívám, tak 5 žáků máte sebou. Musela jste je přemlouvat, aby se sem s vámi vydali.
5: Nemusela jsem je moc přemlouvat, protože to jsou moji studenti z Kvinty, z 5E a jsou to takový nadšení němčináři a zároveň jsou to poměrně nadaní herci, takže docela rádi se se mnou zapojili do této akce.
4: Takže máte připravenou dramatizaci.
5: Přesně tak. Máme dramatizaci této knížky, máme několik scének a doufáme, že se to bude líbit.
4: Jak dlouho jste cvičili?
5: Na cvičení jsme až tolik času neměli, protože moji studenti byli pryč, pak do toho přišly velikonoční prázdniny, pak u nás byly přijímací zkoušky, takže toho času bylo méně, než bychom si byli bývali představovali.
4: Ale i tak, kein stres, všechno dobře dopadlo.
6: Bist du schon mal von hier oben gesprungen?
7: Ne, können wir zusammen springen? Komm!
8: Český rozhlas České Budějovice.

10 hodin a 47 minut posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, jak zpívá Michal Tučný. Život je divoký, ale my jdeme dál. Kávovou sedlinu určitě nevyhazujte, protože se hodí jako hnojivo na peeling i na podporu růstu vlasů. Podrobnosti nabídnou už za okamžik naše babské rady. Ještě předtím ale Dalibor Janda, co se má stát, se stane.

0: Babské rady.
1: Kávová sedlina, lidově lager, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lager v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový logr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte logr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Větší část dnešního jihočeského dopoledne máme sice za sebou, ale za chvíli vám tradičně nabídneme rozhovor s naším hostem. Dnes to bude repríza povídání se studentkou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Annou Mičanovou, která loni strávila několik týdnů na výzkumné oceanografické lodi RV Atlantis. Ještě předtím přijdou v 11 hodin na řadu zprávy, které už pro vás připravuje Lenka Rybáčková. Přeji vám krásný den a příjemný poslech. Naslyšenou.
3: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Husinec na Prachaticku dokončil nový dům s pečovatelskou službou za téměř 32 milionů korun. Sazenice pokojových rostlin i trvalek dnes lidi vymění v botanické zahradě v Táboře. Pražská fotbalová Slavia před prázdnými tribunami porazila Jablonec a získala ligový titul. Obloha bude zatažená až oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nový dům s pečovatelskou službou rozšířil možnosti bydlení pro seniory v Husinci na Prachaticku. Třípodlažní budova vznikla v rámci úprav vnitrobloku v historickém centru města. Náklady na výstavbu dosáhly téměř 32 milionů korun, říká nezávislá starostka Husince Ludmila Pánková.
5: Bude přibývat prostě lidí, kteří chtějí zůstávat v tom místě bydliště, chtějí mít stejný přátelé, nechtějí být vytrženi. A třeba i když máme velmi kvalitní domov seniorů v Prachaticích, tak chtějí do poslední možnosti, dokud si o sebe můžou trošku postarat, zůstávat tady.
3: Vyměnit nebo nakoupit sazenice rostlin můžou zájemci v botanické zahradě v Táboře. Lidi tam v minulých dnech nosili přebytky rostlin a dnes se za ně vyberou nové. Do 16 hodiny najdou u hlavního vchodu do zahrady. Co všechno je v nabídce, vyjmenovává vedoucí botanické zahrady Žaneta Šišková.
6: Od sazenic paprik, rajčat, přes trvalky do zahrady až po pokojové rostliny a také máme tady takovou zajímavost, granátové jablko nebo mrazuzdorné kivy. Takže tohle vše je tady na výměnu nebo eventuálně na prodej.
3: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
4: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie porazili Jablonec a obhájili ligový titul. Na stadion v Edenu se ale fanoušci nedostali. Po výtržnostech na sobotním derby se Spartou musí být tribuny prázdné po dobu 4 zápasů. Slavističtí fanoušci tak vítězství oslavovali před zavřenými branami.
7: Před stadion v pražském Edenu přišlo oslavovat zhruba 150 fanoušků. Byla mezi nimi i paní Michaela.
8: No, tak je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
7: Na stadion se nepodívali kvůli tomu, že při sobotním derby se Spartou část z nich vběhla na hřiště a napadla proti hráče. Vadilo to třeba panu Markovi.
9: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku.
7: Fanoušci se na slavistický stadion nepodívají ani při dalších třech zápasech. Z pražského Edenu Richard Webs, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Den bude zatažený až oblačný, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se výjimečně můžou vytvořit bouřky. Naměříme nejvýše mezi 11 a 14 stupni, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout. Biozátěž zůstává na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
10: Slovo Atlantis jste již možná slyšeli ve spojení s bájným antickým podmořským kontinentem. Jde ale taky o speciální oceanografickou výzkumnou loď, která kotví v Kalifornii, převážně tedy v Kalifornii, a slouží k vědeckému průzkumu oceánů, mapování dna a studiu oceánských vod. Zhruba měsíc na ní nedávno v rámci své stáže pobývala i studentka přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Anna Mičanová, se kterou jsme si o jejím pobytu na tomto plavidle v našem vysílání povídali začátkem letošního roku. Reprízu toho rozhovoru vám nabízíme právě dnes. Přeji příjemný poslech a zdravím vás od mikrofonu. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem krásné jihočeské dopoledne.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Studentka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Anna Mičanová je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Díky moc za váš čas. My se postupně během našeho dnešního povídání dostaneme k tomu, proč jste vlastně tady. Já už jsem to v úvodu zmínil. Nedávno, konkrétně v listopadu minulého roku, jste nějaký čas pobývala na výzkumném plavidlu AR Atlantis, abych to řekl úplně správně. My se samozřejmě dostaneme k tomu, proč tato loď je vůbec, proč existuje, proč funguje, k čemu slouží a tak dál. Ale na úvod, aby jsme to vzali hezky po pořadě, vy jste se totiž ke svému studiu na Přírodovědecké fakultě dostala už díky stáži v Biologickém centru Akademie věd, ještě když jste studovala střední školu. Díky jakému programu jste se dostala na tu stáž?
2: Já jsem se na tu stáž dostala díky programu, který nabízí Akademie věd České republiky, který se jmenuje Otevřená věda a má vlastně za úkol dostat na přírodovědecké, technické nebo humanitní ústavy právě středoškolské studenty.
1: A kolik vám bylo let?
2: Já jsem byla ve druháku, takže...
1: Takže 16?
2: 16, asi, nevím.
1: Jaká to byla tehdy zkušenost? Mít možnost vidět práci vědců vlastně úplně na první pohled?
2: Úžasná. Já jsem teda původně byla na první stáži ještě v Třeboni, vlastně na botanickém ústavu, kde jsem dělala ostrovní biogeografii, ale tam bylo pro mě nejúžasnější vlastně ten kontakt jako s internacionalitou té vědy, protože jsem tenkrát dělala s doktorem původem z Mexika, potom na té druhé stáži jsem dělám do dneška vlastně s doktorem, který je Američan, takže jako vůbec to vlastně dostat se na to akademické prostředí, opravdu mluvit tou angličtinou, kterou se tak dlouho člověk učí jenom ve škole, vidět ty reální laboratoře a všechny možný jako další prostory těch ústavů a být toho součástí je úplně úžasný. A vlastně člověk si to potom dokáže líp představit.
1: Takže předpokládám, že dostat se k práci v laboratoři, že to byl váš sen, že jste se o to zajímala už další dobu, třeba i od dětství nějak.
2: Od dětství asi úplně ne, já jsem takové jako vše uměl, v tomhle to mě vlastně bavilo dlouho i třeba jako filozofie, historie, umění a tak dále, takže jako ta technická stránka nebyla asi to hlavní, ale každopádně vždycky mě bavilo poznávat, učit se a věděla jsem, že právě ta jako laboratorní práce nebo obecně práce vědecká je něco, co by mě vlastně mohlo bavit a co bych chtěla možná dělat. A ta možnost si to vyzkoušet a opravdu jako zjistit, jaké to je vlastně úplně skvělý ještě na té střední škole, než se člověk musí rozhodnout, co teda bude dělat ve finále.
1: Předpokládám, že stáž na pracovišti Akademie věd vám hodně usnadnila potom tu pozici ve výběru vysoké školy.
2: Určitě, určitě. Já jsem se vlastně ve čtvrťáku před maturitou jsem se rozhodovala, jestli budu studovat medicínu nebo chemii. A vlastně ta obrovský pozitivní zkušenost s tou prací v chemické laboratoři mě vlastně přesvědčila, že budu teda chemička, ne lékařka, ale třeba vlastně i spousta mých přátel naopak zjistilo, kteří se taky účastnili, že třeba prostě jako v laborce by zavřený nemůžou a třeba naopak teďka studují tu medicínu.
1: Vy jste zmínila pojem chemička, takže co v současnosti studujete, jaký obor přesně?
2: Studuju biochemii. Ten obor se přímo jmenuje biologická chemie, je to vlastně přeshraniční obor. Já jsem studentka jak Jihočeské univerzity, tak Univerzity Keplera v Linci.
1: A co vás na tom oboru baví nejvíce? Protože sama jste taky zmínila před chvílí, že máte ten rozhled takový širší, že vás zajímá víc věcí, kromě třeba chemie i humanitní vědy, hudba a tak dále. Co rozhodlo vlastně?
2: Upřímně tenkrát rozhodla shoda okolností, ale jsem za to hodně ráda, protože dneska, když jsem vlastně skoro na konci bakalářského studia, tak zjišťuju, že můj mozek strašně baví jako matematika a logika a to, že se nemusím učit věci nazpaměť úplně tak často, jako třeba na té medicíně, to, že to můžu spočítat, že si na to můžu sáhnout v té laborce, že můžu něco vlastně tvořit, to mě strašně baví.
1: Studujete zároveň v Českých Budějovicích a v Linci. To samozřejmě sebou přináší i hodně cestování. Zároveň používáte často jiný jazyk než ten svůj mateřský. Jak vám všechno tohle vyhovuje, jak to zvládáte?
2: Mě to vyhovuje moc. Já jsem se toho teda z kraje hrozně bála, vlastně přesně z tady těch důvodů, co jste řekl. Ono totiž to celé studium je v angličtině. I tady v Čechách, to prostě celý anglický obor, i to hodně mezinárodní prostředí, i co se týče těch studentů. Mám prostě spolužáky, kamarády z Venezuely, z Kolumbie, Afghánistán, různý národnosti. Ale to je na tom zároveň to úžasné, že vlastně člověk se opravdu jako dostává na mezinárodní úroveň, je schopen prostě se v tom jazyku domluvit i na té vědecké úrovni. Já teďka žiju v Linci a zase člověk má větší rozhled, více toho naučí a ta věda opravdu internacionální je. Takže v tom je to skvělý, že vlastně člověk má tu možnost a zároveň mi to usnadňuje potom vlastně ten proces dostávání se do tady toho tím, že to je napůl v Česku, napůl v Rakousku, takže ten přechod, ten šok nebyl tak velký, protože jsem věděla, že se ještě na chvilku vrátím domů.
1: Předpokládám, že tady využíváte hodně často pravidelné vlakové spojení s Českých Budějovic do Lince a
2: dneska
1: naspátek.
2: Jsem přijela, ano. Ne teda vlakem, ale pojedu vlakem zpátky.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte dnešní dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je naším hostem studentka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Anna Mičanová. Jak před chvílí zmiňovala, tedy toho času studující je v rakouském Linci, ale dnes přijela sem k nám na jih Čech do svého rodného kraje. Vy pocházíte z Českého Krumlova?
2: Z Vyššího Brodu.
1: Takže to máte vlastně do Lince taky blízko. Teď mi došlo,
2: je to v půlce, přesně.
1: Je to přesně v půlce cesty. Abyste sem dnes přišla mimo jiné taky proto, abyste nám povyprávěla o svém nedávném pobytu na výzkumném plavidlu RV Atlantis. Myslím, že se to čte správně RV Atlantis, když se o tom mluví v cizině, je to tak? Jak jste se dozvěděla o tom programu mít možnost strávit nějaký čas na tomto výzkumném plavidle?
2: Já jsem v návaznosti na to, že jsem právě v této laboratoři, do které jsem se dostala přes tu stáž v rámci otevřené vědy, tak jsem tam potom zůstala i vlastně brigádně, asi 4 roky dohromady, dělala jsem si tam potom teď i svoji bakalářskou práci a tak nějak jsem se tam usídlila, je mi tam moc fajn. A právě náš šéf, doktor Meador z Kalifornie, má svoje PhD v San Diego, si vlastně dělal doktorát. Obecně to je vlastně vystudovaný oceanograf, vědec, který se zabývá oceánskou chemií. Dostal grant právě na to získat vzorky z nějaké podobné výpravy a tím, že tam má ty známé a nějaké kontakty, tak se rozhodlo, že pojedeme tam. No a vzhledem tomu, že naše PhD studentka byla na mateřské, tak druhá na řadě jsem byla já.
1: Takže jste měla docela štěstí.
2: Hrozný. A já jsem řekla, že jedu, že určitě. Posunula jsem si studium, vyřídila jsem veškerý možný papíry, ale pořád to bylo pro mě snažší než pro někoho, kdo má malé dítě samozřejmě.
1: Takže jste neváhala ani chvíli, když byla taková možnost?
2: Chvilinku jo, trošku jsem jako se snažila zjistit, jak to bude skoordinovat jako s dalšíma věcma v mém životě, ale jakmile jsem zjistila, že tam ta možnost je, tak jsem řekla, že pojedu.
1: No, když tady zaznělo jméno města amerického San Diego, pokud se nepletu, tak Atlantis kotví právě v San Diego, nebo?
2: Momentálně ona jakoby nemá, co já aspoň vím, nějaký standardní místo, kde kotví. Z tady toho místa vlastně jsme my vyjížděli na tu výpravu, protože jsme brali ty vzorky z okolí Kalifornie a teď si myslím, že někdy projíždí jako přes Panamu na východní pobřeží, takový ten rutinní check-up, zkontrolování všech možných strojů, laků a tak. Teď si myslím, že tam není, ale aspoň těch pár měsíců zpátky tam určitě stála.
1: No, říkáte to úplně přesně. Já jsem se koukal před naším dnešním rozhovorem, protože na internetu existuje aplikace, kde se dá vysledovat přesně pohyb lodi Atlantis. A je to tak, že se pohybuje v těsné blízkosti východního pobřeží, ale v současnosti by měla být někde právě u Panamy nebo ve středu amerického kontinentu, dá se říct. A já jsem se chtěl právě zeptat, kde se to plavidlo pohybuje, nebo kde se pohybovalo, když jste byla vy, k tomu se dostaneme, ale možná by bylo teď dobré i říct, co je hlavní mise plavidla RV Atlantis, co je hlavní cíl, proč se vlastně pohybuje v těch vodách, především tedy Tichého oceánu.
2: Ono samozřejmě záleží, jaká výzkumná expedice se tam zrovna děje. Ta loď se dá v úvozovkách pronajmout, nebo ono to je financované vlastně jako z různých grantů, takže slovo pronému, to je trochu zvláštní, ale vlastně záleží na tom, jaká ta vědecká instituce, jaký grant se na tom právě dělá, dokáže se přesouvat všude možně, zároveň se jmenuje Atlantis, takže většinou je v Atlantiku, ale právě třeba my jsme byli v Pacifiku, protože to bylo v rámci dlouhodobého zkoumání kalifornských ekosystémů právě v oceánu.
1: Tohle plavidlo, na kterém jste byla vy, tak je staré zhruba 30 let, jak jsem se správně dočetl. Nicméně ještě mělo předtím nějaké předchůdce. Je to tak?
2: Jo, ono to jméno Atlantis se tak předává vlastně z generace na generaci, to je takový jako legendární. Takže tohle je, myslím, třetí loď, která toto jméno nese.
1: Původně byla nějaká plachetnice, jsem se dočetl.
2: Myslím, že jo.
1: Kolik dní vy jste konkrétně na té lodi strávila? Možná se teď zeptám i, jestli jste měla nějaké obavy třeba z pobytu právě na zaoceánské lodi.
2: Já jsem tam byla měsíc přímo. Měsíc bez toho, aniž by jsem jako vystoupila na břeh, ačkoliv ta loď jakoby kotvila i jako v rámci toho měsíce. Ale no, já jsem strach neměla. Jako lidi okolo mi říká, to budeš zvracet tady, to jsem říkala. Já tam nepojedu s tím, že mě bude měsíc špatně. Já tam jedu s tím, že si to budu užít, že se do něco dozvědět, něco se naučit. Já jsem si to vůbec jako nepřipouštěla.
1: Takže jste si to užila?
2: Jo, mě bylo špatně jenom jeden den, když byla jako velká bouřka, ale ani tam jsem nezvracela, takže já jsem to zvládla úplně na jedničku.
1: Morská nemoc je velký strašák.
2: Jo, ale jako
1: pro vás ne,
2: především jako mého tatínka. Ten byl z toho jako nejvíc takový jako rozčarovaný. Já jsem z toho vlastně strach neměla.
1: Jak vypadá takový běžný den vás jako stážistky na výzkumném plavidle, které se pohybuje někde v Pacifickém oceánu?
2: Tam hodně záleží na tom, co je zrovna na programu, protože tím, že je ta výzkumná expedice hodně finančně náročná, tak se ten čas opravdu jako využívá maximálně. Takže tam vlastně nějaké vzorkovací aktivity a tak dále vlastně probíhají non-stop i v noci a tak dále. Krom teda, když se někam třeba přesouváme, tak to většinou se dá spát. Ale jinak vlastně záleží, kdy na vás přijde čas, kdy je ten váš prostě stanovený slot, že si můžete nabrat tu vodu. Takže když jsme vzorkovali, tak jsem třeba vstávala okolo 5:30 ráno, ještě prostě za tmy se dělaly jako veškeré možná tady ty technické operace na opravdu jako získání vody i jako z velkých hloubek. Z nejhlubšího místa jsme měli vodu ze 3 kilometry pod hladinou, takže to zabere třeba hodinu, dvě. V našem případě jsme potřebovali ten vzorek potom zpracovat, aby jsme ho mohli vlastně odvést zpátky do České republiky, kde byl potom analyzovaný. A to většinou není tak náročné jako na práci, protože člověk to musí nastavit, pak to hlídá, ale dodělá se to třeba, nevím, ve 2 ráno, zase ten další den. Takže třeba jeden, kdy prostě člověk nespí dlouho a pak třeba zase 2 dny, kdy jsme mi třeba nevzorkovali a člověk mohl se jako dospat a dělat nějaké jiné věci na lodi.
1: A spalo se vám dobře tady na lodi?
2: Mně se spalo výborně, ono to s váma tak jako hezky prostě kolíbá, jsem si připadala jako malý dítě, to bylo fajn.
1: No, tak to jsme probrali tady ten výzkumný život, vědecký, ale co ten běžný život, jak to tam třeba funguje s jídlem nebo třeba i s nějakou společenskou zábavou třeba na výzkumné lodi?
2: Jsou tam vlastně sdílené kajuty, takže už jenom tam se dá poznat spousta nových lidí, ale samozřejmě je tam vlastně velký vědecký tým, nás tam bylo asi 40 lidí a pak je tam samozřejmě obsluha námořnická toho plavidla, těch bylo taky okolo 40 zhruba. A je tam vlastně společná jídelna, kde člověk nemusí měsíc vařit, takže skvělý. A je tam jakoby společenská místnost třeba na filmy nebo knihovna a tak dále, kde se třeba večer hrály hry nebo tak, takže člověk tam i měl vlastně šanci se jako poznat se spoustou lidí.
1: Já třeba nejím ryby osobně, takže asi bych tam dlouho nevydržel. Nebo...
2: Ne. Upřímně, my jsme se nemohli z té lodi koupat, ani se teda žádný ryby nechytali. Protože jsme se jinak třeba pohybovali i vlastně v chráněných územích. Takže všechno už jsme měli sebou, ale bylo tam jako na výběr opravdu spoustu jednoduchého, ale určitě jako pestrého jídla, takže kdybyste nejedl ryby, tak to taky zvládnete.
1: Pobyt na oceanografické lodi RV Atlantis v našem dnešním dopoledním vysílání detailně popisuje studentka Jihočeské univerzity Anna Mičanová. Povídat si s ní budeme i za chvilku hned po písnice.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O tom, jaké to je pobývat na zámořské oceanografické výzkumné lodi, si dnes povídáme s Annou Mičanovou, která momentálně žije a studuje v Linci, ale jinak je studentkou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Ano, byli na Atlantisu taky vaši vrstevníci, vysokoškolští studenti.
2: Většinou se tam pohybují spíš PhD studenti, takže vlastně doktorandi, ale bylo tam i pár studentů magisterského studia, kteří tam byli, ale jako dobrovolníci vlastně. Já jsem tam byla vyloženě zaměstnaná.
1: Jaký byl váš úkol v rámci toho pobytu? Protože my jsme si tady povídali o tom, že jste musela třeba odebírat ty vzorky a tak dál, tak co přesně byl úkol vašeho pobytu?
2: Cíl toho tam jet bylo si zpátky domů přivést vzorky rozpuštěné organické hmoty právě z různých míst oceánu, z různých vod jako s jinou charakteristikou a zároveň si nabrat nějaký příležitostně další data ohledně třeba izotopů té vody, nebo jsme vzorkovali i rozpuštěný kyslík, nebo třeba dusičnany.
1: To znamená vzorky, které jste nabrali třeba přímo na té lodi, je tam nějaké pracoviště, kde by se dali aspoň třeba nějak velmi zběžně zkoumat ty odměry?
2: Určitě, tam záleží na tom, co vlastně děláte. Je tam více laboratoří a třeba jedna z nich tam má i vyloženě hmotnostní spektrometr, takže pokud potřebujete dělat vlastně rychle nebo třeba aspoň předběžné vlastně analýzy, tak se to dá. My pracujeme s izotopy vodíku, kyslíku, uhlíku a dusíku a ten stroj prostě zabere místnost, takže my jsme si to nemohli sebou vést, my jsme si vlastně tím letadlem přivezli jen takovou bedničku toho nejnutnějšího, takže potom vlastně jsme ty vzorky vezli zpět do Česka.
1: Kolik času zabere zkoumání takových vzorků, které jste nabrala během měsíční expedice na lodi v Pacifickém oceánu?
2: No, my jich máme hodně. My jsme jich vzali asi 100 až 150 vzorků krát těch 4 třeba, protože je to jeden typ vzorku, ale různé vlastně poddruhy na různé druhy analýz. Takže já počítám, že když to bude hotový do konce roku 26, tak to bude úspěch.
1: Takže máte na celý rok teď dost práce.

0: Já úplně ne, já jsem se z toho trošku vyvlíkla, protože samozřejmě to je hlavně práce právě našich doktorandů, kteří si na tom dělají vlastně svoji PhD práci a já jim tam tak jako pomáhám.
1: AR Atlantis je jedinou americkou výzkumnou lodí, která disponuje vybavením podpoře ponorky Alvin. Tohle zmíněné třímístné plavidlo provedlo například v roce 1986 jako první průzkum Titaniku. Když vy jste byla na Atlantisu, byl tam taky Alvin a nelákalo by vás třeba si ho prohlédnout?
0: No, lákalo právě, ale on tam nebyl. On se to říká, že je to takový jako prostě sen každého oceanografa si tam jako do toho sednout a ještě ideálně se s ním potopit. Ale to teda bohužel nebyla ani jako zdaleka možnost, protože samozřejmě je to finančně hodně náročné a pro náš cíl té expedice nebyl potřeba.
1: Jak si lze představit nabírání vzorků třeba i právě z té velmi vysoké hloubky, kterou jste zmiňovala, zhruba 3 kilometry, odebíráte vzorky do nějakých nádob. Jak to přesně funguje? To je na Atlantisu, řekněme, nějaká díra v té lodi, obrazně řečeno, kterou se spustí ty nádoby, pak se zase vysunou nahoru a vy je jenom třídíte, nebo jak to funguje?
0: Tady tomu účelu je přístroj, který se jmenuje CTD, CTD, což je taková velká ocelová konstrukce, na které jsou ve spodu namontovány detektory třeba teploty, salinity a tak dále. A na té vlastně takové barel připomínající konstrukci jsou takzvané Niskin lahve, což jsou prostě de facto válce, které mají uzavíratelné jak dno, tak ten vršek. A tohleto se spouští přes kladkový systém, normálně přes palubu. Je to celkem nebezpečný. Není jako třeba si tam hrát na hrdinu, toho jsou jako součástí i vědci. Tohleto se takovým jako speciálním způsobem vlastně spustí do oceánu a potom se to kontroluje a ovládá vlastně z počítačové laboratoře, kde je právě vidět ten profil a tak dále té vody, dá se s tím přístrojem komunikovat a v momentě, kdy potom ten stroj jede zase zpátky nahoru, tak se ty lahve vlastně uzavírají přes takový speciální systém a tím se v nich uzavře ta voda z té konkrétní hloubky a nahoře už se potom vlastně odebírá ta voda přes takový speciální kohoutek.
1: Znamená to, že vy jste ten pomyslný podmořský svět v Pacifiku viděla třeba jenom na základě nějaké kamery v počítači? Je to tak?
0: Přímo na tom CTD žádná vyloženě kamera, která by snímala obraz, není. Na to tam jsou jiné technologie, takzvané DPI, to se zase dělají jako relativně zvětšené vzorky třeba planktonu a tak dále, přímo jako v reálném oceánu, tam jako dole, že se to nevytahuje nahoru. Tady člověk vidí jako graf různých prostě hodnot a podle toho si určuje, odkud tu vodu vlastně chce.
1: Vy jste zmínila, že jste se nemohli ani vykoupat. Mrzelo vás to hodně?
0: Nemrzelo, já jsem se potom koupala v San Diego. Byla tam zima, všichni se na mě jako dívali, že jsem blázen, ale přece jenom to bylo nějakých 17 stupňů, což je tady jako na nás krásně, takže já jsem se vykoupala potom.
1: A k čemu by měl sloužit ten výzkum, respektive jeho výsledky, až doskoumáte všechny ty vzorky? Co by mělo být tím hlavním cílem? Jaký přínos očekáváte?
0: Celá tady ta plavba se dělá zhruba třikrát za 6 let, vždycky, když je na to nový grant a slouží to obecně k vlastně k monitorování ekosystému okolo pobřeží Kalifornie a je to dlouhodobý grant nebo dlouhodobý proces, takže to je vlastně důležité pro spoustu různých věcí. Tam se třeba zkoumá i právě ten plankton, různé další třeba vlivy tepla na ekosystém a tak dále. Ta naše část v tady tom, my jsme právě potřebovali vzorky z různých vrstev oceánu, protože ta voda samozřejmě není všude stejná, takže má různé složení, je různě stará, pochází z různých částí světa. A my jsme tam jeli kvůli takzvaným anoxickým zónám, kde vlastně je velice nízká koncentrace kyslíku. A takže jsme vlastně nabrali spoustu vzorků té rozpuštěné organické hmoty právě jako z různých částí toho oceánu. Takže to potom budeme zkoumat na právě složení těch izotopů, což se dá obecně globálně používat na trackování vlastně přeměny nutrientů, energetické fluxy, celkově se dá používat pro izotopové modely třeba globálních procesů, globálního oteplování a tak dále. Takže je to vlastně sběr dat pro takovéto modely.
1: Já jsem tušil, že asi zavředneme tímto směrem,
0: Jo.
1: směrem k globálním změnám klimatu, čili je nějaký předpoklad, že právě ty mořské ekosystémy, oceánské, které jste zkoumali vy, se v posledních letech právě vlivem globálních změn klimatu nějak zásadně proměňují?
0: Určitě. Tam záleží, na jaký aspekt se díváte, na každý to má ten vliv trošku jiný. Co se tam třeba zkoumalo, je takzvané heat waves, tepelné vlny, což je vlastně krátkodobý vzrůst průměrné teploty na místě nějakém oceánu a má to třeba vliv, většinou negativní, na mikroorganismy nebo třeba rostliny, takže se tam dělaly inkubace, že se vlastně vzala voda z oceánu, potom na palubě se to inkubovalo při různých teplotách a i z toho jsme si brali izotopové vzorky, takže se budeme i dívat na to, jaký to má vliv na inkorporaci vodíku a uhlíku.
1: Máte v plánu se v budoucnu ucházet o nějakou další podobnou expedici, protože těch možností, neříkám, že jich hodně, ale určitě nějaké jsou, třeba i na pólech severních, jižních. To by vás třeba nelákalo.
0: To jste trefil, to by mě lákalo velice. Já jsem takový jako dobrodruh tady tom. Určitě, kdyby se naskytla nějaká možnost, tak s tím, jaké mám s tím zkušenosti, tak by to určitě šla, protože člověk se dozví spoustu nových věcí, vyzkouší si jako různé zajímavé novinky a rozhodně to jako člověka posune dál.
1: Budeme držet palce, aby se vám to případně podařilo. Anna Mičanová, studentka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, byla naším dnešním hostem. Ano, díky moc za váš čas a ať se vám daří tedy nejenom při studiu. Naslyšenou.
0: Moc vám děkuji, naschledanou.
1: Já vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Přenádherná balada v podání zpěvačky Kristýny Ještě váhám na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už brzy, krátce po 12. hodině, začnou dnešní písničky pro radost, tak se můžete těšit, milí posluchači, vy z vás, kteří máte rádi dechovku. A do té doby z písniček, které nestárnou, vás zajisté potěší například Ilona Čáková anebo Projektil už za pár minut. A i dnes je pro vás v pravidelný čas připraven také rozhlasový sloupek. O čemže bude? O tom, jak je dobré porozumět našim sousedům. Slovo dostává Jan Štiftr.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Vlastně by to měla být základní školní výbava. Porozumět sousedům, ale také dopisům nebo deníkům, které doma zůstaly po babičce a dědečkovi. Ale vlastně je to nejposlednější, na co dnes škola myslí. Přitom platí, že čím víc rozumím světu a lidem kolem sebe, tím s nás si poradím, tím lépe se dokážu zorientovat a mám o něco větší šanci, že povedu život tak nějak spokojeně. Takže pár dobře mířených rad Pánu Bohu, ministerstvu školství a nebo také posluchačům Budějovického rozhlasu. Zatímco se dítě ve škole učí povod Jižní Ameriky, myslím, že by raději mělo umět azbuku. Třeba proto, aby si přečetlo nápisy v boletickém kostele. Namísto podrobného rozboru příčin pádu dynastií ve starověké Číně bych raději viděl lekci, jak číst a vyslovovat německá příjmení, když už se tak jmenuje polovina sousedů přímo v Budějovicích. Základy slovenštiny nebo polštiny, namísto trávicí soustavy krtonožky obecné, abych se nedostal do situace, že když se v Polsku ptám na pivnici, skončím ve sklepě, protože pivnice je v polštině sklep a sklep zase znamená obchod. To se dá natrénovat. Zkrátka a dobře, kurzy praktického života v regionu střední Evropy. Protože tohle jsou znalosti a dovednosti pro život v otevřené Evropě. A nic proti Číňanům nebo krtonožkám, jen jsou mi ti Slováci, Poláci nebo Rakušané a Němci přece jen trochu blíž.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli společné vyzvánění všech tří zvonů ze zvonice u kostela svatého Jiljí v Miroticích na Písecku. Nejdříve se rozezní zvon svatý Jan Křtitel, chvíli po něm se přidá svatá Ludmila. Oba tyto zvony, laděné v hlavních tónech AIS 1 a GIS 1, ulil v letech 1992 až 1993 zvonařský mistr Josef Tkadlec v Halenkově u Vsetína. Nakonec se k těmto dvěma novodobým zvonům přidá i historický zvon svatý Jiljí, který zní v hlavním tónu FIS 1. Měří 129,5 cm a váží přibližně 1700 kg. V roce 1539 ho ulil českobudějovický konvář a zvonař Štěpán. Tento téměř půl tisíciletí starý zvon byl z důvodu svých velkých rozměrů ulit přímo v Miroticích a patří k největším známým dílům mistra Štěpána.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dnes začala v Českých Budějovicích výstava hobby a potravinářský veletrh Czech Food Expo. Tématem je cestování. Kyjev po nočním ruském útoku hlásí nejméně 3 mrtvé a desítky zraněných. Víc než 220 internetových podvodů letos řešili jihočeští policisti. Případů přibývá. Noc bude chladná a na většině území čekáme srážky. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sazenice, potřeby pro kutily nebo třeba mobilní saunové stany najdou letos návštěvníci na čtyřdenní výstavě hobby v Českých Budějovicích. V areálu výstaviště dnes začíná společně s potravinářským veletrhem Czech Food Expo, který nabídne jídla z různých koutů světa. Podrobnosti má jeho ředitel Vladimír Tuma.
2: Hitovky z těch cizích zemí budeme dělat z našich surovin. Maďarský halásle, což je rybí polívka, budeme dělat z českého kapra. Rakouský špecle budeme připravit zase z naší mouky a z našich hub. Budeme mít otevřenou kuchyni, kde bude pan Jiří Svoboda připravovat receptury vídeňské kuchyně.
0: Rusko v noci a v brzkých ranních hodinách pokračovalo v masivním ostřelování Ukrajiny. Drony a střely zasáhly hlavní město Kyjev. Šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko hlásí 3 mrtvé a 40 zraněných, včetně 2 dětí.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti Telegram napsal, že po útoku jsou v metropoli a blízkém okolí škody na obytných budovách, škole, veterinární klinice a další civilní infrastruktuře. Údery hlásí i jiné regiony. V Oděské oblasti byla podle tamních úřadů terčem přístavní a železniční infrastruktura. Zelenskyj rovněž uvedl, že Moskva za poslední 2 dny vyslala na Ukrajinu přes 1500 dronů. Už včera během dne čelil úderům bezpilotních letounů západ Ukrajiny, včetně Zakarpatské oblasti. Ta hraničí se Slovenskem nebo Maďarskem. Budapešť si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Podvodů na internetu stále přibývá. Za první 4 měsíce letošního roku jihočeští policisté řešili 226 nahlášených případů. Podvodné praktiky se podle policejní mluvčí Lenky Krauzové opakují. Varuje před hovory falešných bankéřů, reklamami lákajícími na rychlé zbohatnutí nebo zasíláním peněz cizím lidem na seznamkách.
4: Někteří poškození policistům sdělí, že podvodné legendy znají, jen si mysleli, že zrovna ten, kdo volá, jim podvodník není. Mnoho oznamujících zároveň dostalo strach, když jim cizí člověk na druhém konci telefonu sdělil, že můžou přijít o všechny peníze a jejich tvrzení pak ještě potvrdí zástupce policie. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1003 hektopaskaly. Odpoledne bude zatažené až oblačné, místy se vyskytnou přehánky a výjimečně se může vytvořit bouřka. Naměříme nejvýše 15 stupňů, na horách do 10. Noc bude chladná a velmi oblačná. Déšť nebo přehánky se během noci rozšíří na většinu území kraje. V polohách nad 1000 metrů budou srážky i smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 6 a 3 stupni, na horách může být až minus 1 stupeň. Zataženo až oblačno čekáme i zítra. Na většině území s deštěm. Odpoledne srážek částečně ubude, jen lokálně se objeví přehánky a výjimečně i bouřka. Teploty se dostanou nejvýše ke 13 stupňům, na horách naměří do 10. Vítr bude slabý, západní a biozátěž nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nákladní auto s osobním se střetlo v ulici Generála Píky v Českých Budějovicích a tvoří se tam kolona. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: A dnešní den ve svých rukou pevně třímá třetí z ledových mužů, tedy Bonifác. Je tady čtvrtek s datem 14. května a vysílání Českého rozhlasu České Budějovice do svých rukou přebírám já, Adéla Jirkalová. Přeji vám všem hezké poledne. Písničky pro radost mohu odstartovat, tak zdravím vás všechny milovníky dechovky. Nebudeme zdržovat před sebou, pokud se koukáte na webkameru. Mám celou řadu vašich přání a je jich opravdu spousta, tak jdeme na to. Prvním, kterému budeme gratulovat, je Josef Komárek a zdravíme ho do obce Bernartice u Milevska. Slaví 30. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro mého syna Josefa Komárka z Bernartic ke krásnému životnímu jubileu 30 let. Milý synu, už je to 30 let, co jsi tady mezi námi a i když mi to přijde jako včera, když jsem jela do porodnice, aby si se mohl narodit, máme tě moc rádi, i přesto tvoje zlobení, které mi občas vadí, ale co, prostě jsi kluk a kluci zlobí, nebo vlastně už chlap. Už je to dlouhá doba a strašně moc rychle to uteklo a nedávno ti bylo 18 let a teď už ti je 30. Takže ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásku. To ti přejí maminka Romana Komárková, babička Miloslava Veselá a dědeček Stanislav Veselý. Prosím o zahrání písničky od skupiny Babouci, písničku Sokolíci, to je synova nejmilejší píseň a vždy, když ji hrajete, tak zpívá s vámi. Syn je váš každodenní posluchač. Celá rodina vás vždy o víkendu moc rádi posloucháme. Moc děkuji za gratulaci pro syna. My děkujeme za to, že jste si na nás vzpomněli s gratulací, že jste využili pořad písničky pro radost. Zdravíme oslavence prvního dnešního, kterému blahopřejeme, Josef Komárek, Bernartice u Milevska. Ke 30. nám posíláme

Prosím o zahrání písničky Pro radost z nosiče kapely Rožmitalská venkovanka pro člena fanklubu k jeho 39. narozeninám. Jedná se o Karla Palivce, narozeného 14. května roku 1987. Za fanklub Rožmitalské venkovanky přání posílá místopředseda Pavel Sousa. V Mnichu dnes slaví 41. narozeniny Michal Strašík a v předmíři 39 let od svého narození bubeník Rožmitalské venkovanky Karel Palivec. Za kapelu Babouci přání všeho nejlepšího a pevného zdraví posílá kamarád Zdeněk Voráč. A protože Babouky jsme hráli před chvilkou, tak v tuto chvíli tedy druhá zmíněná kapela Rožmitalská venkovanka. A posíláme všem zmíněným oslavencům. Jsou jimi Michal Strašík a také Karel Palivec. Vše nejlepší.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A ty dnešní písničky pro radost mají datum 14. května. Pokračujeme v dalších gratulacích. Tentokrát budeme hrát pro pana Stanislava Týrka do Prachatic, protože slaví 67. narozeniny. Prosím o píseň Od skalačky, o rvačce ve strýčicích mezi Němci a Čechy. Pisatelka napsala i část textu. V neděli odpoledne byl ve Strčicích bál, přijeli tam mahoušáci, rozsekali celý sál. Už se mi ve vašem pořadu slyšela, tak věřím, že jí máte. Děkuji. Podepsána tedy paní Jana Týrková. My zdravíme oslavence Stanislava Týrka a za okamžik pro něj skutečně Skalačka a Jankovská hospoda. Přidáme ještě jednu gratulaci panu Václavu Mikolášovi do Nákřík 65. Štěstí, zdraví a pohodu do dalších let přeje zastupitelstvo obce. My samozřejmě i k 65. panu Václavu Mikolášovi, i k 67. panu Stanislavu Týrkovi přejeme jen to nejlepší.

Dne 15. května se dožívá významného životního výročí 70 let přítel, včelař, pan František Mráz ze Strunkovic nad Blanicí. Do dalších let vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho radosti ze včelaření přeje výbor základní organizace Českého svazu včelařů Strunkovice nad Blanicí. Pokud je to možné, tak prosím, zahrajte písničku Včelaři, včelaři od Veselky. Děkuji, podepsán Milan Šanda, a my budeme hrát za okamžik panu Františku Mrázovi k 70. A stejné jubileum slaví i v Bernarticích Jaroslav Humpolíček. Úřad městyse Bernartice blahopřeje panu Jaroslavu Humpolíčkovi z Bernartic ke krásným 70. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán starosta Pavel Souhrada.

12 hodin 29 minut, téměř za pár vteřin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Písničky pro radost a jdeme opět gratulovat. Mám tady rukou psaný dopis a blahopřání míří do Nového Jičína paní Hele Kvitové, narozené 9. května roku 1953. Takže budeme hrát písničku, která v podstatě náleží přesně této příležitosti.

Prosíme o zahrání písničky Narozeninová od Řečické kapely pro naši milovanou sestřičku Švagrovou s přáním mnoha šťastných pohodových let. To ti přejí sourozenci a Maruš a všichni, co tě mají rádi, včetně tvého manžela Bohouše. Předem děkuji. Paní Helo Kvitová, věřím, že posloucháte už za okamžik právě pro vás Řečická kapela a nejste jediná, komu nyní budeme hrát i Pavlu Božovskému do nákří k 75. narozeninám. Štěstí, zdraví a pohodu do dalších let přeje zastupitelstvo obce. Pane Pavle Božovský, i pro vás právě teď jedna narozeninová. Vše nejlepší.

Zdravíme redakci písniček pro radost i posluchače a prosíme o předání gratulace a zahrání písničky Kněže Kladský valčík od Vlachovky pro pana Jana Filipa z Horních Kněže Klad, který dneska oslaví krásné půlkulatiny. Já to prozradím, jsou to 75. narozeniny. Zastupitelé obce Horní Kněže Klady se starostou Josefem Drnem přejí panu Filipovi hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. My též se přidáme se srdečnou gratulací. Zdravíme vás, pane Filipe, do Horních Kněže Klad a tady už je pro vás Jihočeská vlaštovka.

Vážená redakce, dne 14. května se dožívá významného životního jubilea 75 let pan Bořivoj Macek z Horní Lukavice u Přeštic. Narodil se v Praze, od mládí byla jeho koníčkem hudba, zpěv, zejména country, později dechovka. Celý život pracoval v elektronické přenosové síti v Česku i Slovensku, od Temelína až do Košic. Poznal skoro všechny památky v naší vlasti, zvyky a tradice v okolí jeho pracovišť. V blízkém i vzdáleném okolí nevynechá žádné vystoupení dechové hudby. Český rozhlas České Budějovice poslouchá celý den. Ve stáří přicházely různé nemoci, které se projevily zejména očními problémy. I když je nevidomý, vyrábí krásné vozembouchy, které daruje svým kamarádům a opravuje staré přijímače. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, spokojenost a optimismus v jeho životě. Družka Maruš s rodinou, všichni jeho švagři a švagrové a ostatní příbuzní a známí. Prosíme o písničku od Doubravanky Setkání v Lukavici. Jest připravena, už za chvíli se rozezní a bude pro pana Bořivoje Macka. Zdravíme ho do jeho obce Horní Lukavice a k 75 nám přejeme samozřejmě jen to nejlepší. Další oslavenkyní, které gratulujeme v písničkách pro radost, je paní Maruška Fleischmanová z Českých Budějovic. Ta se narodila 14. května roku 1949. Pokud dobře počítám, tak právě dnes tedy slaví 77. narozeniny. Prosíme pro věrnou posluchačku písničku s přáním dalších let v pohodě a zdraví za všechny, co tě znají a mají tě rádi, jako já, přeje Veny. Tak písničku hrát budeme. Jedni babouci už dnes odezněli, byli to dlouzí sokolíci, tím pádem já jsem vzhledem k časové tísni, když to tak nazvu, s dovolením spojila tato dvě přání a hrát nám bude Doubravanka Setkání v Lukavici. Věřím, že potěší jednak pana Bořivoje Macka a jednak také paní Marušku Fleischmanovou. Přejeme jen to

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Zítra 15. května slaví paní Maruška Kramperová z Rohova u Sedlce Prčice životní jubileum 77 let. Posíláme jí touto cestou hezkou písničku pro potěšení srdíčka a přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a životního optimismu. Přání zasílají holky z Chlumu u Jistebnice, Marcela a Luďka. Tolik hezké přání pro paní Marušku Kramperovou. Připojujeme se a přejeme vše nejlepší. Dalším oslavencem je a zdravíme ho do obce Třebě pan Antonín Anděl. K tvým nádherným 80. narozeninám, které slavíš 15. května, ti ze srdce přejeme hodně zdraví, radosti a ještě mnoho let naplněných pohodou a spokojeností. Ať ti život i nadále zní v těch nejkrásnějších tónech, tak jako muzika, kterou máš tolik rád. Děkujeme ti za všechno, co si nás naučil, za tvoji laskavost, moudrost a humor. Máme tě rádi. To vše ti s láskou přejí tvoje manželka Alžběta, děti Alžběta, Dana, Antonín a Jan s rodinami a také 10 vnoučat a 6 pravnoučat, kteří se k přání s radostí připojují. Pane Antoníne Anděli, i pro vás je a hraje malá česká dechovka.

Rádio, ráda bych dala zahrát písničku mé kamarádce Janě Bednářové. Jana neměla vždy lehký život, samé strasti a starosti. Na růžích rozhodně usláno neměla, ale ze všeho se vždy dostala do normálního života. Je veselé povahy a to jí hodně v životě pomohlo. Dnes žije v domově s pečovatelskou službou v Třeboni. Snaží se užít si života. K tomu jí pomáhá celá její rodina, včetně jejího pravnoučka, kterého si užívá plnými doušky. Přejeme hodně štěstí, zdraví, toho nejvíce a spokojených dalších 20 let do stovky. Prosím, můžete jí přečíst básničku? S radostí. Tak už mi je 80, důchodkyně krásná jsem. Na ty léta nevypadám, dědečkům se líbím všem. Redakci moc krát děkuji za vyřízení, přáníčko sepsala kamarádka Eva. Nádherné přání. My děkujeme. Jana Bednářová je oslavenkyní, slaví osmdesátiny. My ji srdečně zdravíme do Třeboně. A ještě jedno přání, tentokrát k půlkulatinám, k 85. Dnes slaví své narozeniny paní Vlasta Mrázová z Nebahova. Zastupitelé obce v čele se starostou Janem Zámečníkem vám srdečně gratulují a do dalších let přejí vše dobré, hlavně hodně zdraví a pohody. Jako malý dárek vám posílají pěknou písničku pro radost.

12 hodin k tomu 53 minut máme právě teď. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a před námi jsou poslední dvě přání dnešních písniček pro radost s datem 14. května. Další oslavenkyní je paní Božena Vancová. Zdravíme ji do obce Slabčice a slaví úctyhodných 85 let. Kytici vonavých růží přijdeme ti dát, ať zdravíčko slouží, budeme ti přát. Krásné narozeniny přejí syn Zdeněk a dcera Dana s rodinami. A hlavně vše nejlepší přejí ti nejmenší, tvoje pravnoučátka Stelinka, Emilka a Patriček. To jest tedy jedno přání a to dnes úplně poslední je k jubileu 90 let. Přání budeme posílat do Popelína a to paní Věře Kytličkové. Vážené písničky pro radost chtěli bychom nechat zahrát dne 14. května 2026 paní Věře Kytličkové z Popelína, která v ten den oslaví své 90. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje jménem obce a zastupitelstva Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín. My tady ještě jednou srdečně zdravíme obě zmíněné oslavenkyně, jejimi Věra Kytličková a Božena Vancová. Přejeme všechno nejlepší a posíláme Budvarku. Adéla Jirgalová děkuje za pozornost, milí posluchači, a užijte si krásný zbytek čtvrtečního dne.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
2: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
3: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
5: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
6: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
2: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
1: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
5: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
3: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
7: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Ceny paliv v Česku oproti minulému týdnu klesly. Nové zázemí získají žáci Jindřichohradecké základní školy Janderova. Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. I zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno, teploty vystoupí maximálně ke 13 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Průměrná cena pohonných hmot v Česku po dvou týdnech klesla. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzín stojí průměrně 42 korun a 53 haléřů, tedy o 27 haléřů méně než před týdnem. Litr nafty pak 41 korun a 630 haléřů. Oproti minulému týdnu zlevněla o necelé 2 koruny. Ceny paliv dále reguluje Ministerstvo financí. Přístavbou a propojením se sousední budovou získá Jindřichohradecká základní škola Janderova nové zázemí. Na místě pokračují stavební úpravy za 87 milionů korun. Radní aktuálně schválili dodávku optických kabelů pro lepší připojení k síti. Budoucí využití zázemí přibližuje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
8: Tam by měly vzniknout dílny, měly by tam být učebny, tak aby se mohla škola, protože ona dneska využívá ještě i prostory základní umělecké školy, plus tam budou i kabinety pro učitele. Ale na podzim by to mělo být hotové.
7: Vyměnit nebo nakoupit sazenice rostlin mohou zájemci v botanické zahradě v Táboře. Lidé tam v minulých dnech nosili přebytky rostlin a dnes si za ně vyberou nové. Do 16 hodin je najdou u hlavního vchodu do zahrady. Co všechno je v nabídce, vyjmenovává vedoucí botanické zahrady Žaneta Šišková.
9: Od sazenic paprik, rajčat přes trvalky do zahrady až po pokojové rostliny a také máme tady takovou zajímavost, granátové jablko nebo mrazuzdorné kivy. Takže tohle vše je tady na výměnu nebo eventuálně na prodej.
7: Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, informuje o tom tamní veřejnoprávní stanice LSM s tím, že to znamená i pád vlády. Siliňová ve středu ztratila většinu v parlamentu. Levicově orientovaná strana Progresivní totiž oznámila, že už kabinet nebude podporovat. Rozhodnutí strany následovalo po víkendovém odvolání ministra obrany kvůli řešení incidentu s ukrajinskými drony. Ty minulý týden vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zasáhly sklad ropy.
0: Počasí.
7: Na jihu Čech bude odpoledne zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 10. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně. V pátek očekávejte zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. Teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, na horách do 10. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: V Českých Budějovicích počítejte se zdržením na kruhovém objezdu na křížení silnice 34 a za nádražní komunikace, tedy silnice 157, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
0: Zelená vlna,
10: Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Alex a host.
11: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
12: Hezký den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil.
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: No, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefila, jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný

0: kdekoliv, vždyť si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy

0: byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak... Myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: No, bylo zapomenuto. Dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizejí. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete... Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus jedničku, dvojku, ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šáhnu i po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem, hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před 10 let. Jo. A nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se k

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Vilémčok. A zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívka venka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Čína varuje Spojené státy kvůli Tchaj-wanu. Donald Trump a Xi Jinping jednali také o obchodu. Husinec na Prachaticku dokončil nový dům s pečovatelskou službou za téměř 32 milionů korun. Na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným budou moci řidiči jezdit maximální rychlostí 150 km za hodinu do konce roku. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno s možností srážek a teplotami do 13 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Čínský prezident Xi Jinping varoval Spojené státy před střetem kvůli Tchaj-wanu. Řekl to na začátku jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Ten je na svojí první oficiální návštěvě Číny od znovu uvedení do úřadu loni v lednu.
2: Donald Trump a Xi Jinping se po jednání prošli kolem chrámu nebes v Pekingu a šéf Bílého domu jednání označil za skvělá. Otázky novinářů ohledně Tchaj-wanu ignoroval. Xi Jinping řekl, že chybný americký postup vůči ostrovu by mohl vyústit ve střet mezi USA a Čínou. Peking považuje Tchaj-wan za svoji vzbouřeneckou provinci. USA ho vojensky podporují. Kromě mezinárodního dění jednali vůdci taky o obchodu. Spolu s Trumpem je v Číně i početná podnikatelská delegace, včetně šéfa Apple Tima Cooka nebo automobilky Tesla Elona Muska. Čína už taky obnovila licence na dovoz amerického hovězího masa. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Požár haly na uskladnění slámy likvidují hasiči ve Vojníkově na Písecku. Profesionálním hasičům pomáhají dobrovolníci z Písku a Záhoří. Jak informují na síti X, u skladu je propadlá střecha, požár je v plném rozsahu. Uvnitř ale nejsou žádné osoby, zvířata ani stroje. Nový dům s pečovatelskou službou rozšířil možnosti bydlení pro seniory v Husinci na Prachaticku. Třípodlažní budova vznikla v rámci úprav vnitrobloku v historickém centru města. Náklady na výstavbu dosáhly téměř 32 milionů korun, říká nezávislá starostka Ludmila Pánková.
3: Bude přibývat prostě lidí, kteří chtějí zůstávat v tom místě bydliště, chtějí mít stejný přátelé, nechtějí být vytrženi. A třeba, i když máme velmi kvalitní domov seniorů v Prachaticích, tak chtějí do poslední možnosti, dokud si o sebe můžou trošku postarat, zůstávat tady.
1: Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat. Z pohledu BESIPu je klíčové pokračovat v detailním monitoringu a současně pracovat na srozumitelnosti dopravního značení i důsledném vymáhání pravidel, uvedl vedoucí samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Režim 150 km za hodinu se aktivuje pouze při splnění podmínek, mezi které patří dobrá viditelnost, nízká intenzita dopravy a absence nehod nebo kolon.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech je zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty jsou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 10. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer slábnout. V noci budou teploty mezi 6 a 3 stupni, na horách mohou klesnout až k minus 1. V pátek očekávejte zataženo až oblačno, na většině území déšť, odpoledne pak spíše přeháňky, výjimečně i bouřku. Teploty budou mezi 10 a 13 stupni Celsia, na horách do 10. Vítr bude slabý západní, odpoledne proměnlivý, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda na Lidické třídě u vědecké knihovny ve směru k Senovážnému náměstí. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Čaj, pomazánky, saláty, ale i polévka se dá připravit z jarních bylinek. Jak na to, tak to povíme za chvíli v přírodní lékárně. A také se dozvíte, že studenti Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích si na nečisto vyzkoušeli, jaké to je být politikem. Z písniček, které nestárnou, tady bude Valdemar Matuška. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Jaro je v plném proudu a příroda nám doslova servíruje první voněvé bylinky plné chuti i zdraví. Možná je míjíme na zahradě nebo na procházce, přitom se z nich dají vykouzlit skvělé pokrmy. Recept si pro vás připravila v rozhovoru s Hankou Šoberovou dietoložka Štěpánka Kutišová.
1: Teď odložíme trochu stranou takové ty povinné záležitosti jako jarní bylinkový tvaroh s čerstvou pažitkou, jarní cibulkou nebo medvědím česnekem. To jsou známé věci, ale já bych měla takový nápad, že bychom mohli nasbírat košíček jarních bylinek a uvařit si třeba takovou chutnou bylinkovou polévku a tím těch bylinek do sebe získat poměrně velkou sílu.
2: Jaké bylinky by v tom košíčku chybět neměly?
1: Přimlouvala bych se za povinnou dávku mladé kopřivy, pokud budeme mít možnost, tak medvědího česneku, nějaké sedmikrásky bych pozbírala určitě, všude rostoucí zamořující bylinku bršlici, kozí nohu, vopenec je moje velmi oblíbená aromatická bylinka, poznáme podle drobných okrouhlých lísků, plazivé lodyhy a drobných fialových kvítků. No a samozřejmě na zahrádce, když nám bude něco chybět, chytíme trochu mladého libečku, případně pažitky.
2: Jak si takovou bylinkovou polévku připravit?
1: Aby měla výrazné aroma, doporučuji začít zeleninovým vývarem. Chceme do ní vlít nějaké živiny, minerály. Takže vzít v domácnosti vše, co nám zbylo, nějaké zbytky košťálové zeleniny, například mrkev, petržel, celer, nebo nějaké zbylé košťály od květáku, od brokolice, přidáme cibuli, přidáme několik podrcených stroužků česneku nebo alespoň rozmáčknutých, aby trošku pracoval ten česnek a vaříme. Přidáme trochu třeba himalajské soli na dobrou extrakci těch minerálů a vaříme. Já to klidně nechávám probublávat ve vodě 2-2,5 hodinky, až jsem si opravdu jistá. Přidávám tam také zbytky nespracovaných stonků chřestových výhonků, protože je škoda je vyhazovat, takže i s tím vařím ten zeleninový vývar. To je základ, připravit zeleninový vývar. No a potom už se pustíme do té zeleninové polévky. Udělala bych základ cibulkový, ať už na olivovém oleji, nebo s trochou přepuštěného másla ghee, a nebo třeba nám zbylo z velikonoční pečinky trocha zbytku z jehňátka, nebo z jarního kuřátka, toho výpeku, takže můžeme to připravit, tu cibulku, i na tom výpeku. A aby byla ta polévka trochu zahuštěná, jak jsme zvyklí, tak bych opražila trochu cizrnové mouky například, nebo pohanku. Mouky. Postupně bych to naředila tím vývarem zahřátým, povařila bych, připravila bych tu mouku, vývar, jížku a vařila bych s tím vývarem. A teprve úplně na konci toho vaření, když bych byla spokojená s tím rozvařením té cibule, jížky, bych si připravila mezi tím bylinky oprané, otrhané, buď natrhané v ruce nebo mírně pokrájené nožem, jak se nám to prostě hodí. A ty bylinky bych zavařila do té polévky, ale jenom hodit a odstavit ten hrnec, nechat chvíli odpočinout a máme skvělou bylinkovou polévku, kterou můžeme konzumovat třeba jako lehkou večeři. Ať už si k tomu dáme třeba trochu celozrnného chleba, nebo vymyslíme možná spolu ještě nějaké jiné chutné jarní zelené jídlo, kterým bychom se zasytili.
0: Tolik tipy z naší přírodní lékárny a už za chvíli se dozvíte, že rodačka z Vyššího Brodu Anna Mičanová nedávno zažila měsíční výzkumný pobyt na lodi RV Atlantis, kterou vlastní námořnictvo Spojených států amerických. Sestřih rozhovoru s ní už za pár minut. Tady je Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 22 minut. Průzkum vod, mapování dna a obecně studium oceánů. Tak to je hlavní úkol oceanografického plavidla RV Atlantis, které vlastní námořnictvo Spojených států amerických. Loni na podzim na jeho polubě pobývala rodačka z vyššího proudu Anna Mičanová, studentka biochemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Na loď se dostala díky speciálnímu výzkumnému programu a sbírala vzorky vody u pobřeží Kalifornie. Své zážitky popsala začátkem letošního roku v našem vysílání. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. Teď vám nabízíme úryvek z tohoto poutavého povídání.
1: Kolik dní vy jste konkrétně na té lodi strávila? Možná se teď zeptám i, jestli jste měla nějaké obavy třeba z pobytu právě na zaoceánské lodi.
2: Já jsem tam byla měsíc přímo. Měsíc bez toho, aniž by jsem jako vystoupila na břeh, ačkoliv ta loď jakoby kotvěla i jako v rámci toho měsíce. Ale no, já jsem strach neměla. Jako lidi okolo mi říká, to budeš zvracet tady, to jsem říkala. Já tam nepojedu s tím, že mě bude měsíc špatně. Já tam jedu s tím, že si to jdu užít, že se do něco dozvědět, něco se naučit. Já jsem si to vůbec jako nepřipouštěla.
1: Takže jste si to užila?
2: Jo, mě bylo špatně jenom jeden den, když byla jako velká bouřka, ale ani tam jsem nezvracela, takže já jsem to zvládla úplně na jedničku.
1: Mořská nemoc je velký strašák.
2: Jo, ale jako
1: pro vás ne,
2: především jako mého tatínka, ten byl z toho jako nejvíc takový jako rozčarovaný. Já jsem z toho vlastně strach neměla.
1: Jak vypadá takový běžný den vás jako stážistky na výzkumném plavidle, které se pohybuje někde v Pacifickém oceánu?
2: Tam hodně záleží na tom, co je zrovna na programu, protože tím, že je ta výzkumná expedice hodně finančně náročná, tak se ten čas opravdu jako využívá maximálně. Takže tam vlastně nějaké vzorkovací aktivity a tak dále vlastně probíhají non-stop i v noci a tak dále.

0: kilometrů pod hladinou, takže to zabere třeba hodinu, dvě. V našem případě jsme potřebovali ten vzorek potom zpracovat, aby jsme ho mohli vlastně odvést zpátky do České republiky, kde byl potom analyzovaný. A to většinou není tak náročné jako na práci, protože člověk to musí nastavit, pak to hlídá, ale dodělá se to třeba, nevím, ve dvě ráno, zase ten další den. Takže třeba jeden, kdy prostě člověk nespí dlouho a pak třeba zase dva dny, kdy jsme mi třeba nevzorkovali a člověk mohl se jako dospat a dělat nějaké jiné věci na lodi.
1: A spalo se vám dobře tady na lodi?
0: Mně se spalo výborně, ono to s váma tak jako hezky prostě kolíbá, jsem si připadala jako malý dítě, to bylo fajn.
1: No, tak to jsme probrali tady ten výzkumný život, vědecký, ale co ten běžný život, jak to tam třeba funguje s jídlem nebo třeba i s nějakou společenskou zábavou třeba na výzkumné lodi?
0: Jsou tam vlastně sdílené kajuty, takže už jenom tam se dá poznat spousta nových lidí, ale samozřejmě je tam vlastně velký vědecký tým, nás tam bylo asi 40 lidí a pak je tam samozřejmě obsluha námořnická toho plavidla, těch bylo taky okolo 40 zhruba. A je tam vlastně společná jídelna, kde člověk nemusí měsíc vařit, takže skvělý. A je tam jakoby společenská místnost, třeba na filmy, nebo knihovna a tak dále, kde se třeba večer hrály hry, nebo tak, takže člověk tam i měl vlastně šanci se jako poznat se spoustou lidí.
1: Já třeba nejím ryby osobně, takže asi bych tam dlouho nevydržel. Nebo...
0: Ne. Upřímně, my jsme se nemohli v té lodi koupat, ani se teda žádný ryby nechytali, protože jsme se jinak třeba pohybovali i vlastně v chráněných územích. Takže všechno už jsme měli sebou, ale bylo tam jako na výběr opravdu spoustu jednoduchého, ale určitě jako pestrého jídla, takže kdybyste nejedl ryby, tak to taky zvládnete.
2: Celý rozhovor s Anou Myčanovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude naším hostem spisovatel Vladimír Šlechta, jeden z předních tuzemských představitelů žánru sci-fi a fantasy. Rozhovor s Matějem Vodičkou začne jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: O čem se mluví?
4: Omezení lovu lišek a především zavedení celoročního lovu spárkaté zvěře do 2 let věku. To jsou hlavní změny, které přinesla vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu zvěře zavedená loni na jaře. Jak se po roce osvědčila, co bylo podle myslivců správné a co naopak špatné? V pořadu O čem se mluví vše podrobně rozebereme s jednatelem okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Českých Budějovicích Pavlem Pletkou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 14. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Vymyslet jméno pro svou politickou stranu, zvolit výraznou osobnost jako předsedu a připravit si přesvědčivé argumenty. Díky nim pak získat dostatek voličů. Přesně to si vyzkouší studenti středních škol v simulovaných volbách. Pod vedením studentského parlamentu si je prožili třeba studenti Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích.
1: Máte teda 3 minuty na váš kandidátský
2: námořníci a jsme pro zrušení pesticidů.
3: Uvědomujete si, že když se zakážou, tak tady asi nebude co se jíst. A upřímně je milejší jíst něco, co není úplně jako optimální pro mě, než nejíst nic.
2: Děkuji za dotaz, ale to, že nebudou pesticidy, neznamená, že třeba ten hmyz a ty brouci sní všechno naše jídlo.
4: Tady probíhá program Politikem na nečisto, což je simulace předvolebních kampaní do voleb do poslanecké sněmovny parlamentu.
2: Program vede předseda Jihočeského studentského parlamentu Vojtěch Švojgr.
4: A zároveň to je i simulace volebního vyjednávání.
2: Na stolech leží zadání. Každá ta strana má některé body zeleně, některé červeně, co když tam studenti mají něco, s čím nesouzní.
4: To je vlastně i náš cíl, aby s tím ne úplně vždy souznili, protože zastáváme názor, že v rámci simulování podobných institucí, například simulujeme i Evropský parlament, Evropskou radu, tak je potřeba seznámit i s tím, jaké názory má protistrana, vyzkoušet si, jaké argumenty k tomu má.
2: K čemu jim to může být dobré?
4: Určitě při volbách. Já si myslím, že ta možnost vyzkoušet si, jak vypadají ty předvolební kampaně, je velmi užitečná, kdy to určitě rozvíjí kritické myšlení, přispívá i povědomí o tom, jak celkově funguje ten legislativní proces. Volí sami vlastní poslaneckou sněmovnu, vytváří si tu vládu, takže i to pomáhá znát vlastně ten demokratický proces.
5: Když jsi řekla, že podporujete teda ty LGBT komunitu a samozřejmě chcete pomáhat, tak jak jim chcete pomáhat?
6: Já jsem řekla, že nepodporujeme.
5: Že chcete jakože jim pomoct, že skrz ty nějaký konverzní, nevím co, ale jak jim chcete pomoct, když je zároveň chcete utlačovat?
7: Tomuhle je takový zavádějící.
8: My nechceme je utlačovat, to vůbec právě jakože, jestli to někdo takhle pochopil, no nechceme je utlačovat. Jestli to někdo takhle pochopil, tak je to špatně, protože my ty lidi samozřejmě nechceme utlačovat, my jim chceme pomoct. Být zpátky normálními lidmi.
9: Co se stane, když odmítnou ty terapie, že se nechtějí změnit?
10: Nemají možnost to odmítnout.
8: Kamo, jo, můžou to odmítnout ráno.
10: Nemůžou.
4: Studenti budou vědět, že ne všechno, co se v předvolební kampani řekne, je úplně pravda a že ne všechno je úplně argumentačně správně podloženo.
2: Jihočeský studentský parlament se schází už 4 roky. Má přibližně 150 členů a patří mezi největší v Česku. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli skupinu ABBA. Nápaditá dramaturgie, která vynesla orchestr až do prestižních zahraničních koncertních síní. Tou od začátku disponoval rozhlasový orchestr, který letos slaví 100 let. Výročí připomínáme celý týden v tomto čase. Dnes se vrátíme na úplný začátek do roku 1926. Tehdy 3 roky fungující československý rozhlas pocítil potřebu založit vlastní těleso.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. Spotřeba té hudby vlastně byla velká a narůstala. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso, čili rozhlas skutečně vytvořil několik desítek pracovních míst pro hudebníky.
2: Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
1: Bezchybně ovládal

0: takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jožku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru předválečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
1: V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
0: Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
2: Sami po vládě, po Tantalu, odjdu a všem.
0: Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
1: Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
0: Ze začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
1: V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně tři významná díla pro rozhlas. Mezi nimi dvě rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
3: Ty srdce čisté, jak podávám je sám, nic více, pane.
1: Orchestr se neustále rozrůstal, zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
0: Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
1: I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už dva roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Bez záludné otázky stačí se prostě jenom dovolat. Už po písničce tady bude soutěž o dvě volné vstupenky na 33. ročník veletrhu Hobby společně s Czech Food Expo. Na předvolbu telefonu si už nyní vytipujete číslo 221 55 44 11.

0: nyní slibovaná soutěž Volejte teď hned 221 55 44 11. Na Českobudějovickém výstavišti dnes začal 33. ročník veletrhu Hobby společně s Czech Food Expo. Až do neděle nabídne inspiraci pro zahradu, dům, bydlení, cestování i gastronomii. Návštěvníci tam najdou sazenice, zahradní techniku, karavany, modulární domky anebo třeba mobilní saunové stany. A na Czech Food Expo zase vůně a chutě z různých koutů světa, výběrovou kávu, čokoládu anebo kuchařské show známých tváří. Chybět nebude ani promítání cestovatelských filmů, moderátorská show, modelářská show, kontaktní zoo anebo hudební program v pivovarské zahradě. A my pro vás máme právě teď dvě volné vstupenky. Získá je první posluchač, který se dovolá do našeho vysílání na zmiňované číslo 221 55 44 11. Tady je Český rozhlas, dobré odpoledne. Slyšíme se. Český rozhlas, dobré odpoledne. Tak bohužel tady s náma nikdo nechce mluvit, bohužel vstupinky jsou pryč, tak zkusíme někoho jiného. Český rozhlas, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Karel.
0: Karle. Pane Karle, fanfára ohlásila, že vstupenky jsou vaše, bez otázky, prostě jenom za zavolání, jaká je velká radost.
1: Prosím?
0: Jak je velká radost?
1: Mám velikou radost, no. Já tam chodím každým rokem, takže...
0: No vidíte, skvělé, s kým razíte, když máte dvě vstupenky?
1: Ano, děkuji moc.
0: S kým razíte, když máte dvě vstupenky?
1: S manželkou.
0: Takže manželka půjde asi na Czech Food Expo a vy, předpokládám, na Hobby. Je to tak?
1: Ano.
0: Vydržte mi prosím na telefonu, mějte se zatím krásně naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Češi si ode dneška mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Před Táborskou střelnicí budou nově parkovat výhradně rezidenti. Ministr Šťastný jmenoval do pracovní skupiny bezpečí na stadionech předsedu České fotbalové asociace Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Bártu. V pátek bude na jihu Čech zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 13 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidé si budou moci nakoupit tři různé dluhy dluhopisů republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Před spolkovým domem Střelnice v Táboře smí ode dneška parkovat pouze rezidenti. Rozsah parkovacích míst zůstává stejný. Další úpravy parkování na Starém městě přibližuje mluvčí města Luboš Dvořák.
6: Opatření reagují na dlouhodobé požadavky rezidentů historického centra. Další úprava se týká parkoviště na Tržním náměstí, kde vzniknou 2 nová parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením se společnou nástupní plochou, zajišťující pohodlný a bezpečný přístup.
5: Sazenice, potřeby pro kutily nebo třeba mobilní saunové stany najdou letos návštěvníci na 4denní výstavě Hobby v Českých Budějovicích. V areálu výstaviště dnes začíná spolu s potravinářským veletrhem Czech Food Expo, který nabídne jídla z různých koutů světa. Podrobnosti má jeho ředitel Vladimír Tůma.
7: Ty hitovky z těch cizích zemí budeme dělat z našich surovin. Maďarský halásle, což je rybí polívka, budeme dělat z českého kapra. Rakouský špecle budeme připravit zase z naší mouky a z našich hub. Budeme mít otevřenou kuchyni, kde bude pan Jiří Svoboda připravovat receptury vídeňské kuchyně.
5: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech je zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty jsou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 10. V noci budou mezi 6 a 3 stupni, na horách mohou klesnout až k minus 1 stupni. V pátek očekávejte zataženo až oblačno, na většině území déšť, odpoledne pak spíše přeháňky, výjimečně i bouřku. Teploty budou mezi 10 a 13 stupni Celsia, na horách do 10. Vítr bude slabý západní, odpoledne proměnlivý. Zátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehoda na lidické třídě v Českých Budějovicích by už měla být odstraněna, ale jezděte opatrně, je silný provoz a ve městě je uzavřena část Mánesovy, také Branišovské nebo Pražská ukřížení se Strakonickou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Stále pohodové odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. Dobrovolníci každoročně zachrání v českém krase stovky obojživelníků, i přesto žab ale dlouhodobě ubývá. Proč? Řekneme za chvíli. Také tu bude pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo a písničky, které nestárnou. Zahraje skupina Olympik. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 15. hodině. Nový dům s pečovatelskou službou na Prokopově náměstí v Husinci na Prachaticku se rychle zaplňuje. 9 bytů určených hlavně seniorům a lidem se sníženou soběstačností je obsazených. Část obyvatel už se nastěhovala. Město si od projektu slibuje hlavně možnost důstojného bydlení pro místní obyvatele.
1: No, vybaleno tak čtvrtě.
2: Není to jednoduché, to stěhování.
1: To je, protože je tolika krámů, že nevíte, kam je dáte. Neskutečný.
2: Marek Lubomír je nový obyvatel domu s pečovatelskou službou v Husinci. Jak se vám tu bydlí?
1: Krásně. Já mám 7 operací na nohou. Ne, já jsem po těch bercových řezech.
2: Paní Valiade zrovna s nákupem.
3: Mám přítele po mozkové mrtvici a bohužel je nemohoucí, takže musím se o něho postarat. A žije se nám tady dobře. Jsme spokojeni. Můžete klidně přijít podívat.
2: Máte tady krásnou bezbariérovou koupelnu a prostorná je i ta kuchyně s jídelnou.
3: My jsme bydlili pan Machovec a já právě bez výtahu. A vzhledem k tomu, že pan Machovec vozičkář, takže my museli požádat o byt s výtahem. Pro nás to už bylo jako náročné jako dolů dávat.
2: S nezávislou husineckou starostkou Ludmilou Pánkovou jsme před tou budovou, kde je dům s pečovatelskou službou.
4: Tento dům je novostavbou. V první fázi jsme rekonstruovali původní budovu pošty a tady byly pouze schátralé garáže a nějaké kolny dřevěné, takže to se všechno zdemolovalo.
2: Měli jste právě v Husinci a okolí množství lidí, kteří takovéhle bydlení potřebovali?
4: Já si myslím, že tyto domy s pečovatelskou službou by měly být klasickou občanskou vybaveností v podstatě každého městečka. Prostě ten demografický vývoj a všechno směřuje k tomu, že i budeme stárnout a bude přibývat prostě lidí, kteří chtějí zůstávat v tom místě bydliště, chtějí mít stejný přátelé, nechtějí být vytrženi. A třeba i když máme velmi kvalitní domov seniorů v Prachaticích, tak chtějí do poslední možnosti, dokud si o sebe můžou trošku postarat, zůstávat tady.
2: Celkové náklady na výstavbu nového domu s pečovatelskou službou dosáhly téměř 32 milionů korun. Jeho český kraj přispěl prostřednictvím krajského investičního fondu částkou 9 milionů korun. Z Husince Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Byly to asi nejsmutnější oslavy titulu v historii českého fotbalu. Pražská Slavia sice po výhře 5-1 nad Jabloncem obhájela ligové prvenství. Místo zaplněných tribun ale hrála před prázdným Edenem. Kvůli sobotním výtržnostem při derby se Spartou se fanoušci přímo na utkání podívat nemohli. A titul slavili jenom venku před stadionem.
1: Fanoušci pražské Slavie se před vstupem na stadion v Edenu začali scházet několik minut před začátkem utkání. Venku pak také oslavovali zisk ligového titulu. Podle policistů, kteří na událost dohlíželi, přišlo fanoušků zhruba 150. Byla mezi nimi i paní Michaela.
2: Je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
1: Zákaz vstupu na stadion mají fanoušci kvůli událostem na sobotním derby s pražskou Spartou. Několik z nich ještě před koncem zápasu vběhlo na hřiště a fyzicky napadlo protihráče. Vadí to třeba panu Markovi.
3: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku. Slávě je navždy. Myslím, že od začátku jsme tahali za delší konec, byli jsme lepší, s převahou jsme se Jablonec přejeli a titul zasloužený v Edenu.
1: Radost ze zisku titulu má také pan Zdeněk.
4: Zápas jako vlastně takový byl super, oslava probíhá tak, jak probíhá. Bylo to takový jednoznačný docela.
1: Fanoušci se na zápas na slavistickém stadionu nepodívají ještě další tři zápasy. Z pražského Edenu Richard Webs, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. V Českém Krase pokračuje jarní tah obojživelníků. Překonávat silnici musí například u rybníka Pekárek. Bezpečnému přecházení žab pomáhají zábrany. Na některých místech je pak přenáší dobrovolníci a i přesto tam obojživelníků každoročně ubývá.
1: Vylezli sami,
2: My jsme vlastně vzali žáby z jednoho okraje stanice a pak jsme se postarali, aby se bezpečně dostali na druhou stranu.
3: A i když to není zvíře, na který bych vlastně úplně nejradši šáhala, tak vlastně jsem ráda, že to můžeme dělat.
4: Říkají Anička s Laurou, studentky gymnázia Evolution Jižní Město. Do přírody je s dalšími studenty vzali na den učitelé. U rybníků Pekárek se každý den střídají různí dobrovolníci. Třeba lidé z nedalekých obcí nebo právě studenti. Žáby tu lidé přenáší už třetím rokem, říká zoolog Jaroslav Veselý z Agentury ochrany přírody České republiky.
5: Tak 3/4 z toho, co je tady, vlastně, tak jsou ropuchy obecní. Dále se tady přenášejí v menším nebo v malý míře, vlastně skokani, sem tam se je tam nějaký člověk obecně. Ty žáby jsou chráněny až na toho skokana prostě hnědýho, který není, ale potřeboval by to, protože v poslední době strašně ubýval.
4: Méně je podle něj i ropuchy obecné.
5: Tady se rozmnoží těch 7 000 zhruba k tomu, aby prostě oni došli na takovou fázi, aby se mohli rozmnožovat, což je za 2-3 roky u ty ropuchy, tak vlastně jich přežije 10-15, ale nejvíc.
4: Stavbu asi kilometru zábran tady koordinuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
6: To, že se snažíme přenášet přes silnici, tak akorát trošičku zpomalujeme jejich vymírání. Jejich hlavní problém je nedostatek míst, kde se můžou rozmnožovat. V těch rybníkách bohužel jsou většinou přímo nahuštěné rybí obsádky a oni pak likvidují prostě ty malý žabičky.
4: Ještě horší je podle něj pro obojživelníky chemizace.
6: Třeba ropucha žije v tom rybníce měsíc, ani ne. Se rozmnoží a zase jde někam do lesa, do polí. Ale ta naše krajina je čím dál tím víc jedovatější. Jestli můžu mluvit z vlastních zkušeností, tak třeba jenom tady v okolí těch obojživelníků ubylo za posledních 20 let třeba 70%.
4: Míst v Česku, kde obojživelníci umírají na silnici, jsou podle něj stovky. Jenom ale desítky jsou zabezpečené zábranami. Z Českého Krasu Laura Hájková, Český rozhlas. Kapsy

0: čem se mluví.
1: Omezení lovu lišek a především zavedení celoročního lovu z párkaté zvěře do 2 let věku. To jsou hlavní změny, které přinesla vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu zvěře zavedená loni na jaře. Jak se po roce osvědčila, co bylo podle myslivců správné a co naopak špatné? V pořadu O čem se mluví vše podrobně rozebereme s jednatelem okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Českých Budějovicích Pavlem Pletkou. Nalaďte si nás ve čtvrtek 14. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Širmíř Alexander Šupenič se stal po šesté v kariéře Sokolem roku. Závodník Sokolu Brno získal ocenění za své výkony v loňském roce, kdy se hned několikrát dostal na stupně vítězů na turnajích světového poháru.
1: Vítězem kategorie dospělí se stává Alexander Šupenič ze Sokola Brno 1.
2: Musím říct, že ten rok 2025 byl mimořádně úspěšný a vážím si to ocení. Vůbec to nebylo jako samozřejmost, zároveň nerozděluji první nebo šestý, snažím se každou sezonu předvádět co nejlepší výkony a jsem rád, že Sokol mě za to ocení.
3: Česká obec sokolská ocenila bronzového olympijského medailistu z Tokia za povedený rok 2025, ve kterém se Šupenič radoval z premiérového triumfu ve světovém poháru. V listopadu vyhrál turnaj na Majorce.
4: Je to můj největší kariérní úspěch, šermu 23 let a po 23 let tvrdé práce jsem se dočkal.
3: Říkal na začátku listopadové vysílání radiožurnálu Sport Alexandr Šupenič. Kromě toho získal loni bronz na turnaji v Paříži a stříbro v Káhyře. Jeho úspěchy ocenil i starosta České obce sokolské Martin Chlumský.
5: Já si myslím, že to dokládá, jaký mimořádný talent, ale také dříč Saša Šupenič je a že to je i vidět na jeho výsledcích, které se dlouhodobě propisují a myslím si, že je to stálice.
3: Stejně jako někteří další sportovci začal i Alexandr Šupenič do Sokola chodit už jako malé dítě s rodiči. Šerm ale nebyl jeho prvním sportem.
2: Myslím si, že jsem tam byl na gymnastice a na basketbalu. Z gymnastiky mě teda vyhodili, že budu moc velký, ale v basketbale tam jsem chvíli chodil, takže první sport na Sokole byl basketbal, a pak teda i šerm.
3: Nejlepším kolektivem roku se stali basketbaloví sršni ze Sokola Písek, kteří zaujali svými výkony v české nejvyšší soutěži. Alena Benešová, Český

0: Přeháňky a ne příliš vysoké teploty, takové počasí si pro nás připravil čtvrtek, jak bude v dalších dnech.
1: Počasí.
0: Je tu Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, hezký den.
2: Hezký den.
0: Jak bude v noci a zítra, to znamená v pátek?
2: V noci bude zataženo až oblačno, na většinu území se nám rozšíří déšť. K ránu pak v polohách nad 1000 metrů budou srážky i smíšené nebo sněhové. Teploty v noci klesnou na 6 až 3 stupně, na horách na 4 až 0 a bude vát slabý jihozápadní, postupně západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a i zítra bude nadále zataženo až oblačno, na většině území s deštěm. Odpoledne pak srážky již jen místy, a to v podobě přeháněk, výjimečně i bouřky. Zítřejší maximální teploty mezi 10 a 13 stupni, na horách 7 až 10 a bude vát slabý západní, odpoledne pak proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Pojďme se podívat na víkend, nejdříve na sobotu, kdy se ostatně v Českém rozhlase České Budějovice koná Den otevřených dveří. Tak jaké budou teploty, abychom věděli, jak se obléci?
2: V sobotu bude většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky od severozápadu ubývat. Sobotní minima mezi 7 a 4 stupni, maxima pak mezi 9 a 13 a bude vát mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: V neděli bude počasí obdobné, Tadeáši?
2: Bude obdobné, ale těch srážek bude přece jenom o něco méně a budou jenom hlavně teda na východě kraje. Bude většinou zataženo, na východě kraje s deštěm, který se odpoledne přechodně rozšíří na většinu území kraje, ale západní části zůstanou bez srážek. Večer bude deště opět ubývat a déšť bude ustupovat k východu. Nedělní minima mezi 7 a 4 stupni, maxima 11 až 15 a bude vát mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
0: A nakonec, jaké bude pondělí?
2: V pondělí bude zataženo až oblačno, jen ojediněle se vyskytne déšť nebo přeháňky, a to zejména na severovýchodě kraje nebo na horách. Pondělní minima mezi 7 a 3 stupni a maxima mezi 11 a 15 a bude vát slabý severozápadní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Mediální výbor sněmovny zrušil svou výzvu ke stažení zákona o veřejnoprávních médiích. V Husinci na Prachaticku mají nový dům s pečovatelskou službou. Na řadě jihočeských řek je hydrologické sucho. Třeboňským rybníkům chybí pětina vody. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno s možností srážek a teplotami do 13 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil také pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu ke stažení zákona odhlasovala před dvěma týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy mimo jiné přivádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborníků a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Návrh je v připomínkovém řízení, které skončí zítra. Husinec na Prachaticku dokončil dům s pečovatelskou službou za téměř 32 milionů korun. Třípodlažní budova má 9 bytů, určené jsou hlavně pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Jednou z podmínek při výběru nájemníků byl věk nad 65 let, říká nezávislá starostka Ludmila Pánková.
2: Je to nutností, tak trochu museli jsme si dát podmínku, že žadatel musí mít minimálně 10 let trvalý pobyt v Husinci. Kdyby jsme tuto podmínku neměli, tak ten dům naplníme několikrát, protože ta potřeba i z okolních vesnic a městeček je obrovská.
1: Přístavbou a propojením se sousední budovou získá Jindřichohradecká základní škola Janderova nové zázemí. Na místě pokračují stavební úpravy za 87 milionů korun. Radní aktuálně schválili dodávku optických kabelů pro lepší připojení k síti. Budoucí využití zázemí přibližuje starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
3: Tam by měly vzniknout dílny, měly by tam být učebny, tak aby se mohla škola, protože ona dneska využívá ještě i prostory základní umělecké školy, plus tam budou i kabinety pro učitele. Na podzim by to mělo být hotové.
1: Na řadě jihočeských řek je nyní hydrologické sucho. Situace v kraji je nejhorší v republice, uvedl hydrolog Českobudějovického meteorologického ústavu Tomáš Vlasák. Třeboňským rybníkům chybí pětina vody. Kvůli nedostatku vody také nezačalo splouvání teplé Vltavy. Podmínkou je minimální výška hladiny na stanici Soumarský most 50 cm. Dnes ráno tam ale bylo jen 45.
0: Počasí.
1: V noci budou teploty mezi 6 a 3 stupni, zítra očekávejte zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, teploty mezi 10 a 13 stupni, na horách do 10. Vítr slabý, západní, odpoledne proměnlivý a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Lidické v Českých Budějovicích se vyšetřují hned dvě nehody. Je to ukřížení s Papírenskou a také ukřížení s Mánesovou. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
3: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
2: Taky.
3: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
2: Tak to nebylo tak vysoko.
3: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů, nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
2: Že jste to vůbec dohrál a jste tady. Jsem moc rád, tak začínáme.
1: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo? A on
0: není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo? Jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: Zatím družstvo nejsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představuju toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono se musí s tím splynout. Že? A když chytíte jakoby protirytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kunde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzepřu
0: ten dýšní lek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovým nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásit, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, je to jako schod, že jo, prostě vysednu. A on říká, no pač ten, každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou, jo.
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku, kdy jste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv? Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 900104 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka, anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy? Ano. Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které či já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Je to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milují fóry,

0: obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
0: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
0: No, to se pořád
1: funguje
0: drží.
1: Funguje to pořád.
0: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako... Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo, že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
0: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
0: Ne, ty byli všech generací, to stále zůstává tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
0: Ne,
1: to
0: ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
0: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
0: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
0: No, já jsem to učil a možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku. No,
2: tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Že? A už se to koná.
1: No,
2: že?
1: Říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry, já si to představuji a říká ty fory. A ten masér prostě nemůže masírat, protože se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tak.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahej pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, no tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, vy jste, ješ. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Hleďte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: vím,
2: nebo
1: no,
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek naroste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi říkají, já když jsem smutnej, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste ve Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zase potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě, že?
1: Tak to jste.
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako že budou ještě nějaký vtipnější. A pak když člověk je má ty nervy, aby byl vtipný, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky, no. Tak
1: zdali vtipná natolik, že by...
2: Sváně.
1: Dali hlas Sváně, i posluchači dnes.
2: Sváně, bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenoval. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni, jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem v Třeboni
2: jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, to cirkus bude, to je ten film jo, z 50. let.
1: A říká,
2: no, to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu,
1: jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Ne,
1: to ne.
2: To nevím. Já se svým kamarádem, režisérem Honzou Bornou, jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Tě moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete rádi... Chcete udržet tradice?
2: Ne, to nevím, ale... Ale prostě ten Versiku se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavěj.
1: Že bych si
2: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do tomboly.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě
2: jaro taky, přijde. Ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
2: tak
1: se
2: zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu kázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, já se...
4: Děkujeme. A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasové pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničku.

0: právě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Češi si ode dneška mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Hnutí Naše Česko povede v Českých Budějovicích do voleb současná primátorka Dagmar Škodová-Parmová. České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 13 stupňům. Počítejte také se srážkami. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ministerstvo financí ode dneška lidem znovu nabízí státní dluhopisy, oznámila to ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Na výběr jsou tři typy, fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června.
2: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které je potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1 000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
1: Schillerová očekává, že se v první emisi prodají obligace za zhruba 20 miliard korun. Lídriní hnutí Naše Česko do komunálních voleb v Českých Budějovicích se stane současná primátorka Dagmar Škodová-Parmová. ČTK to sdělil hejtman Martin Kuba. Českobudějovická primátorka vedla před 4 lety do voleb ODS. Loni na podzim spolu s dalšími občanskými demokraty odešla do Kubova hnutí Naše Česko.
3: Hnutí Naše Česko bude mít podle Martina Kuby na jihu Čech kandidátní listiny ve víc než 20 měst a obcí. V Česku pak bude usilovat o hlasy voličů v několika krajích. Kuba se v minulých dnech domluvil na spolupráci například s hnutím My pardubického hejtmana Martina Netolického. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Při výpadku elektřiny na jihu Čech by dodávky pitné vody zajistily naftové agregáty. Krizový scénář na rozsáhlé přerušení dodávek vody prověřil Jihočeský kraj. Včerejšího taktického cvičení se zúčastnilo 40 obcí, složky integrovaného záchranného systému, krizové štáby i vodohospodáři. Připravit systém nouzového zásobování je podle vedoucí krajského krizového řízení Marty Spálenkové časově náročné.
4: I díky novému portálu krizového řízení jsme si při cvičení ověřili, že sběr informací i plánování rozvozu pitné vody funguje výrazně rychleji. Přesto se ukázalo, že podobná situace by byla velmi náročná a že je důležité, aby lidé měli doma připravenou zásobu pitné vody minimálně na 2 až 3 dny.
1: Absolutním vítězem soutěže Chutná hezky Jihočesky se staly Jemmy Rose Garden z Prachatic. V letošním 20. ročníku komise ohodnotila rekordních 242 výrobků od 660 producentů. Ceny udělili ve 14 kategoriích od cukrovinek po masné výrobky. Vítěze dnes zástupci regionální agrární komory a Jihočeského kraje, kteří soutěž pořádají, vyhlásili na 4. ročníku Národního veletrhu Czech Food Expo v Českých Budějovicích.
0: Sport.
1: České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Na lavičce reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku.
0: Počasí.
1: V noci budou teploty mezi 6 a 3 stupni Celsia, na horách mohou klesnout až k minus 1 stupni. V pátek očekávejte na jihu Čech zataženo až oblačno, na většině území déšť, odpoledne pak spíše přehánky, výjimečně i bouřku. Teploty budou mezi 10 a 13 stupni Celsia, na horách do 10. Vítr slabý západní, odpoledne proměnlivý, biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích Rožnově na křížení Lidické a Papírenské v Milevsku v jednosměrné ulici Petra Bezruče a na silnici číslo 20 mezi Pískem a Mladoticemi ve směru na Plzeň. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme do Husince na Prachaticku, kde otevřeli nový dům s pečovatelskou službou. A řeč bude také o změnách v lovu zvěře. Jak se po roce osvědčila nová vyhláška ministerstva zemědělství a co přinesla myslivcům i přírodě. I na to se budeme ptát v pořadu, o čem se mluví.
0: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
5: Hezký a nerušený poslech informací z Jihočeského kraje vám stále přeje Michal Hovorka.

0: 17 hodin a 8 minut, je tu Pavlína Fendeková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. Před spolkovým domem Střelnice v Táboře smí ode dneška parkovat pouze rezidenti. Rozsah parkovacích míst zůstává stejný. Podle mluvčího města Luboše Dvořáka opatření reagují na dlouhodobé požadavky rezidentů v historickém centru.
3: Další úprava se týká parkoviště na Tržním náměstí, kde vzniknou dvě nová parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením.
2: Husinec na Prachaticku dokončil dům s pečovatelskou službou za téměř 32 milionů korun. Třípodlažní budova v centru města má 9 bytů. Určené jsou hlavně pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Jednou z podmínek při výběru nájemníků je věk nad 65 let, říká nezávislá starostka Ludmila Pánková.
4: Museli jsme si dát podmínku, že žadatel musí mít minimálně 10 let trvalý pobyt v Husinci. Kdyby jsme tuto podmínku neměli, tak ten dům naplníme několikrát, protože ta potřeba je obrovská.
2: Dvouletý rys Bardy došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou překonal vzdálenost 160 kilometrů. Jedná se o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice. V tiskové zprávě o tom informovalo hnutí Duha, které pohyb rysa monitoruje. Sazenice, potřeby pro kutily nebo třeba mobilní saunové stany najdou letos návštěvníci na čtyřdenní výstavě Hobby v Českých Budějovicích. V areálu výstaviště dnes začala společně s potravinářským veletrhem Czech Food Expo. Ten nabídne jídla z různých koutů světa, říká jeho ředitel Vladimír Tůma.
5: Ty hitovky z těch cizích zemí budeme dělat z našich surovin. Maďarský halásle, což je rybí polívka, budeme dělat z českého kapra. Rakouský špecle budeme připravit zase z naší mouky a z našich hub.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nový dům s pečovatelskou službou na Prokopově náměstí v Husinci na Prachaticku se rychle zaplňuje. 9 bytů určených hlavně seniorům a lidem se sníženou soběstačností je obsazených. Část obyvatel už se nastěhovala. Město si od projektu slibuje hlavně možnost důstojného bydlení pro místní obyvatele.
1: No, vybaleno tak čtvrtě.
2: Není to jednoduché, to stěhování.
1: Protože je tolika krámů, že nevíte, kam vydáte. Neskutečný.
2: Marek Lubomír je nový obyvatel domu s pečovatelskou službou v Husinci. Jak se vám tu bydlí?
1: Krásně. Já mám 7 operací na nohou. Ne, já jsem po těch bercových řezech.
2: Paní Valiade zrovna s nákupem.
3: Mám přítele po mozkové mrtvici a bohužel je nemohoucí, takže musím se o něho postarat. A žije se nám tady dobře. Jsme spokojeni. Můžete klidně přijít podívat.
2: Máte tady krásnou bezbariérovou koupelnu a prostorná je i ta kuchyně s jídelnou.
3: My jsme bydlili pan Machovec a já právě bez výtahu. A vzhledem k tomu, že pan Machovec vozičkář, takže my museli požádat o byt s výtahem. Pro nás to už bylo jako náročné jako dolů dávat.
2: S nezávislou husineckou starostkou Ludmilou Pánkovou jsme před tou budovou, kde je dům s pečovatelskou službou.
4: Tento dům je novostavbou. V první fázi jsme rekonstruovali původní budovu pošty a tady byly pouze schátralé garáže a nějaké kolny dřevěné, takže to se všechno zdemolovalo.
2: Měli jste právě v Husinci a okolí množství lidí, kteří takovéhle bydlení potřebovali?
4: Já si myslím, že tyto domy s pečovatelskou službou by měly být klasickou občanskou vybaveností v podstatě každého městečka. Prostě ten demografický vývoj a všechno směřuje k tomu, že i budeme stárnout a bude přibývat prostě lidí, kteří chtějí zůstávat v tom místě bydliště, chtějí mít stejný přátelé, nechtějí být vytrženi. A třeba i když máme velmi kvalitní domov seniorů v Prachaticích, tak chtějí do poslední možnosti, dokud si o sebe můžou trošku postarat, zůstávat tady.
2: Celkové náklady na výstavbu nového domu s pečovatelskou službou dosáhly téměř 32 milionů korun. Jeho český kraj přispěl prostřednictvím krajského investičního fondu částkou 9 milionů korun. Z Husince Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: K jihočeské krajině, ale i k rudolfínské Praze odkazuje nejnovější román Vladimíra Šlechty s názvem Válka rybníkářů. Jeden z předních tuzemských autorů žánrů sci-fi a fantasy v něm stvořil napínavý a drsný příběh, který vypráví třeba o tom, jak neznámí útočníci přepadnou kočár Petra Voka z Rožumberka. Víc z děje už neprozradím, ale další podrobnosti nám určitě Vladimír Šlechta poví osobně. V našem vysílání si s ním totiž budeme povídat v pátek 15. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Průzkum vod, mapování dna a obecně studium oceánů. Tak to je hlavní úkol oceanografického plavidla RV Atlantis, které vlastní námořnictvo Spojených států amerických. Loni na podzim na jeho palubě pobývala rodačka z Vyššího Brodu Anna Mičanová, studentka biochemie na Přírodovědecké fakultě jeho České univerzity. Na loď se dostala díky speciálnímu výzkumnému programu a sbírala vzorky vody u pobřeží Kalifornie. Své zážitky popsala začátkem letošního roku v našem vysílání. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. Teď vám nabízíme úryvek z tohoto poutavého povídání.
1: Kolik dní vy jste konkrétně na té lodi strávila? Možná se teď zeptám i, jestli jste měla nějaké obavy třeba z pobytu právě na zaoceánské lodi.
2: Já jsem tam byla měsíc přímo. Měsíc bez toho, aniž by jsem jako vystoupila na břeh, ačkoliv ta loď jakoby kotvila i jako v rámci toho měsíce. Ale no, já jsem strach neměla, jako lidi okolo mi říká, to budeš zvracet tady, to jsem říkala, já tam nepojedu s tím, že mě bude měsíc špatně, já tam jedu s tím, že si to budu užít, že se do něco dozvědět, něco se naučit, já jsem si to vůbec jako nepřipouštěla.
1: Takže jste si to užila?
2: Jo, mě bylo špatně jenom jeden den, když byla jako velká bouřka, ale ani tam jsem nezvracela, takže já jsem to zvládla úplně na jedničku.
1: Mořská nemoc je velký strašák.
2: Jo, ale jako
1: pro vás ne,
2: především jako mého tatínka, ten byl z toho jako nejvíc takový jako rozčarovaný, já jsem z toho vlastně strach neměla.
1: Jak vypadá takový běžný den vás jako stážistky na výzkumném plavidle, které se pohybuje někde v Pacifickém oceánu?
2: Tam hodně záleží na tom, co je zrovna na programu, protože tím, že je ta výzkumná expedice hodně finančně náročná, tak se ten čas opravdu jako využívá maximálně. Takže tam vlastně nějaké vzorkovací aktivity a tak dále vlastně probíhají non-stop i v noci a tak dále. Krom teda, když se někam třeba přesouváme, tak to většinou se dá spát. Ale jinak vlastně záleží, kdy na vás přijde čas, kdy je ten váš prostě stanovený slot, že si můžete nabrat tu vodu. Takže když jsme vzorkovali, tak jsem třeba vstávala okolo 4:30 ráno, ještě prostě za tmy se dělaly jako veškeré možné tady ty technické operace na opravdu jako získání vody i jako z velkých hloubek. Z nejhlubšího místa jsme měli vodu ze 3 kilometry pod hladinou, takže to zabere třeba hodinu, dvě. V našem případě jsme potřebovali ten vzorek potom zpracovat, aby jsme ho mohli vlastně odvést zpátky do České republiky, kde byl potom analyzovaný. A to většinou není tak náročné jako na práci, protože člověk to musí nastavit, pak to hlídá, ale dodělá se to třeba, nevím, ve 2 ráno, zase ten další den. Takže třeba jeden, kdy prostě člověk nespí dlouho a pak třeba zase 2 dny, kdy jsme my třeba nevzorkovali a člověk mohl se jako dospat a dělat nějaké jiné věci na lodi.
1: A spalo se vám dobře tady na lodi?
2: Mně se spalo výborně, ono to s váma tak jako hezky prostě kolíbá, jsem si připadala jako malý dítě, to bylo fajn.
1: No, tak to jsme probrali tady ten výzkumný život, vědecký, ale co ten běžný život, jak to tam třeba funguje s jídlem nebo třeba i s nějakou společenskou zábavou třeba na výzkumné lodi?
2: Jsou tam vlastně sdílené kajuty, takže už jenom tam se dá poznat spousta nových lidí, ale samozřejmě je tam vlastně velký vědecký tým, nás tam bylo asi 40 lidí a pak je tam samozřejmě obsluha námořnická toho plavidla, těch bylo taky okolo 40 zhruba. A je tam vlastně společná jídelna, kde člověk nemusí měsíc vařit, takže skvělý. A je tam jakoby společenská místnost, třeba na filmy, nebo knihovna a tak dále, kde se třeba večer hrály hry, nebo tak, takže člověk tam i měl vlastně šanci se jako poznat se spoustou lidí.
1: Já třeba nejím ryby osobně, takže asi bych tam dlouho nevydržel, nebo...
2: Ne. Upřímně, my jsme se nemohli z té lodi koupat, ani se teda žádný ryby nechytali, protože jsme se jinak třeba pohybovali i vlastně v chráněných územích, takže všechno

0: O čem se mluví?
1: Od loňského jara platí vyhláška ministerstva zemědělství, která novelizovala tu předchozí o dobělovu jednotlivých druhů zvěře a přinesla několik novinek, třeba omezila lov lišek a naopak zavedla celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku. Teď, po 13 měsících její platnosti, je ten správný čas si říct, co se v ní podařilo a co třeba ne. A přesně o tom bude dnešní díl pořadu O čem se mluví. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Jednatel okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Českých Budějovicích Pavel Pletka je naším dnešním hostem v pořadu O čem se mluví. Pane Pletko, díky za váš čas a pokud se slyšíme, přeji dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Asi největší kontroverze v té zmíněné změně vyhlášky způsobila a možná stále i způsobuje, to se asi dozvíme za chvíli, ta možnost lovit spárkatou zvěř, tedy ku příkladu srny, muflony do 2 let celoročně. Kritici říkají, že může docházet k odlovu březích samic nebo těch, které se starají o mláďata. Je to tedy rozumné nařízení? Pozná lovec snadno, že ten kus je starý do 2 let?
2: Takže jestli je to rozumné, to já nedokážu říct, ale v každém případě si myslím, že lovec nepozná 100% kus, jestli je 2letý nebo 3letý. To znamená, že pokud to neodhadne přesně, takže se může stát, že střelí kus, který je buď březí, plný, jak říkají myslivci, anebo kus, který se stará o mládě. Myslím si, že to z hlediska etického není správné, protože většina spárkaté zvěře má běžně dobu lovu od 1.8. do konce roku různé druhy plus minus a tam si myslím, že je dostatečný prostor pro to, aby se podařilo ty počty stanovené plánem lovu odlovit.
1: Stejně tak předpokládám, že lovec asi ani nepozná březí samici, nebo to se dá poznat snadněji?
2: No těsně před kladením, před porodem se dá poznat, ale pokud je to v nějakém raném stupni, tak se to nedá poznat. A jsou hlavně u srnčí zvěře různé výzkumy. Třeba Pavel Scherer dělá desítky let výzkum odhadu věku a nejenom odhadu a i jiný, co se týká jako chování zvěře a postoje a krku a takový ty známky, který lovec poznává podle toho. A všechno to neurčitý a je to jenom přibližný a 100% se to nedá odhadnout.
1: Myslíte si, že se tedy využívá za ten rok ta možnost takového lovu, tedy do 2 let spárkaté zvěře v praxi často?
2: Pokud je mi známo, tak jsou honitby, které to využívají. Záleží zase na zodpovědnosti toho lovce, aby opravdu k tomu přistupoval zodpovědně, jestli 100%, jestli jistý, že to je 2letá samička, ale jsou honitby, které to neřeší a prostě loví to na potkání, říkají, je to povolený nebo není to zakázaný, tak proč bych to nedělal. Myslím si, že to není správný z etického hlediska. Potažmo, když se pak, jak jste zmiňoval, lov těch lišek, že jsou hájený v době odchovu mláďat. Takže to je takový nesrovnatelný. Spárkatá zvěř je střílená hlava, nehlava, když to tak řeknu. Ať má mláďata nebo je březí a lišky se hájí, protože mají mláďata. Nechci říct, že je to správný střílet březí lišky nebo ty, které se starají o mláďata, to v žádném případě. Myslím si, že to dokonce myslivci kvitují, že ten odchov těch mláďat i u té lišky je třeba zachovat a dát tomu nějakou takovou etickou stránku.
1: No teď se myslím dostáváme k tomu, co právě k té změně dost možná a dost zásadně vedlo a to je ten problém s přemnoženou spárkatou zvěří. Pokračuje stále tahle problematika, čili přemnožení spárkaté zvěře, je jí stále hodně v lesích?
2: Já si myslím, že to je otázka místní, že jsou lokality, kde té zvěře je stanovený nebo předepsaný počet kusů, ale jsou takové lokality, kde zvěř je opravdu přemnožená. Hlavně mám na mysli dančí zvěř, to se týká tady vůbec jihu Čech, a třeba potom západ Čech jsou zase přemnoženy ty jelení siky známý. Tak tam lokálně bych třeba i byl pro to tříleté zvěř do 2 let toho věku, ale skutečně si myslím, že u srnčí je to úplně zbytečné, protože ta zvěř srnčí zase až tak není přemnožena. Tak bych spíš tomu přistupoval já osobně tak, aby se to zaměřilo na ty lokality, kde je skutečný ten problém přemnožený zvěře, a nedělá to jako celoplošně.
1: Čili dát to třeba místně, prostřednictvím nějakých místních vyhlášek a tak dále.
2: No, třeba dát možnost, aby to povolovali obce s rozšířenou působností. Ty můžou do toho zasahovat, takže ty, aby třeba tam povolili ty mimořádný odstřely, jo. Ale celoplošně si myslím, že to není moc dobré, jak už jsem zmiňoval tím, že jsou lidi, není to zakázané, tak proč já bych to nestřílel.
1: O čem se třeba tolik možná nemluví, je také to prodloužení doby lovu u králíka divokého, a to o 2 měsíce. V současnosti se tedy smí lovit 4 měsíce v roce a ne 2, jak tomu bylo předtím. Znamená to, že ty jeho stavy v české přírodě přece jenom stouply?
2: To zase je podle mého názoru lokální záležitost. Myslím si, že tady v těch honitbách v tom jihočeském kraji to vůbec nepřichází do úvahy, že králíci se téměř nevyskytují nebo opravdu sporadicky. Takže tady se králík loví strašně málo. Jedině by snad někde na Moravě a tam, kde jsou lokality vinic, tak tam ten králík způsobuje velké škody tím ohryzem, že jo, a okusem. To jo, ale tady u nás se vůbec téměř nestřílí králík, protože není, se nevyskytuje. A pokud jsou nějaké menší lokality, kde králík je, tak tam ho těžce decimují toulaví kočky, které jsou takový lovci, že prostě dokážou ten přírůstek zlikvidovat i ty potažmo dospělí králíky. Takže to jako tady z jihočeského kraje nemá žádný význam, jestli se střílí 2 měsíce nebo 4 měsíce.
1: Už jsme to tady taky zmínili, že došlo k významné změně u té lišky, respektive u lišky obecné, stanovení nové doby lovu, a to od 1. července do konce února. Na jaře, jak jste sám zmínil, kdy má mláďata, se tedy lovit nesmí. Myslivci vlastně doteď často mluví o lišce jako o škodné. Je tedy pro vás stále jaksi snadné tohle nařízení dodržovat?
2: Ono se to době zmínilo, říkalo se dřív, že to je zvěř škodná, teď už i legislativa to zmírnila, vyřek, a uvádí se, že to je zvěř myslivosti škodící, jo, takže už taky se tam době to zmírnilo, ale ty myslivci nemají problém, když odchovávat ty mláďata, aby ji nelovili, aby ji šetřili. Ale pokud vyvede ta liška mláďata, tak je dobrý jí lovit, protože se nechá bez problému pak ty dospělejší nebo dospívající mláďata liščat odlovit normálně někde na čekané nebo po chůzkou honitby. Takže určitě myslivci se nebrání tomu, když odchovává, kojí ty mláďata nebo je těsně před tím porodem, aby byla hájena, aby se nelovila.
1: Podle té vyhlášky z loňského dubna se už nemohou lovit vodní ptáci liska černá, polák chocholečka a taky polák velký, kteří v přírodě ubývají. Tady v jižních Čechách, jak známo, protkaných rybníky, také vnímáte jejich úbytek. Lovili se tito ptáci vůbec před přijetím té vyhlášky?
2: Co se týká lisky černé, tak ta se vůbec nelovila, až na nějakou velkou výjimku, protože před nějakýma 20 lety tady bylo na velkých rybníkách spousty a spousty lisek. Nebyl problém třeba na honě střelit 500 lisek. A poslední roky, poslední 10-15 let, ty lisky úplně zmizly a strašně málo se vyskytují. Takže ty se téměř neloví, se dá říct. Co se týká poláka, velkého poláka chocholačky, tak ten se přijel jenom výjimečně sporadicky, protože jich skutečně bylo málo a spíš ho někdo střel omylem. Že když letěly kachny a mezi nimi byl pomíchaný, tento polák, tak třeba omylem ho střel. Takže těch poláků nebylo moc, opravdu minimum bylo. Tady jako myslivcům vůbec ty nepoznají to, jestli se mohl lovit, nebo jestli je teď hájená, ať liska nebo ty poláci. Takže to se taky skoro tý praktický myslivosti netýká.
1: No, v souvislosti s těmi rybníky mě napadá ještě jedno téma, které se ale netýká té vyhlášky, a to jsou kormoráni, těch je docela dost před zimu především. Jak se díváte na tu problematiku, protože někteří odborníci vlastně říkají, že řízený odstřel kormoránů není možný a navíc to neřeší ten daný problém. Ti ptáci tady nehnízdí a většinou se k nám dostanou právě díky nějaké migraci především z těch severských států od Baltského moře.
2: Ano, přesně tak. Jsou lokality, kde ta kormoráni hnízdí, ať je to tady kolem Dívčic, nebo tady ten známý velký a malý Tisí na Třeboňsku, tak tam ty kolonie těch kormoránů, kde hnízdí, jsou, ale není to zdaleka to velké množství, které se tady objeví přes zimu, který, jak jste říkal, táhnou ze severu na jich. A to je problém teda hlavně pro rybáře, protože ty kormoráni dělají ohromné škody na rybích obsádkách, že i třeba tu rybu naklobnou a pak tam dostane nějaký ty plísně a uhyne. Jo. Takže to je velký problém. Viděli jsme to i v letošní zimě, kdy ty rybníky zamrzly a kormoráni se soustředili na vodní toky, kde to ještě zamrzlé nebylo a tam opravdu byly ohromné nálety těch kormoránů a ten odlov je velmi složitý, protože je to pták chytrý a pokud se tam jednou, dvakrát vystřelí nebo nějaký kormorán se nastřelí, tak pak už zase otáhnou a už tam na tu lokalitu se nesoustředují. Takže je to těžký problém nějaký ty stavy snížit. Potažmo, když to jsou stavy, které se někde vylíhly na severu, že otáhnou na ten jich. Jednou takovou praktickou zkušenost mám, tam, kde hnízdí ty kormorány, tak je výhoda, že hnízdí v koloniích a pokud teda by se chtělo nějak snížit ten přírůst, tak pokud by tam někdo ty hnízdící páry plašil, párkrát by je vyplašil, tak ten kormorán pak nemůže zahřívat ty vajíčka, tak si zastudí a potom teda nedojde k tomu velkému počtu vylíhnutí těch mláďat. Jo. Ale to je víceméně jenom ta lokalita, jak jsem zmiňoval, ale zase pokud je to v rezervaci, tak tam se to nesmí udělat.
1: Pane Pletko, poslední otázka, dostáváme se zpátky k tomu zmíněnému tématu. Platnost vyhlášky Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře byla stanovena na 5 let, tedy od jara roku 2025 do jara roku 2030. Co si myslíte vy osobně? Vydrží nebo se bude zase novelizovat?
2: Nevím, to je velmi těžký. Já vím, že je averze proti této vyhlášce, hlavně ze strany ochránců a stop sečení sančat a tak dále spolků, protože na jedné straně se mláďata sančat hlavně zachraňují a na druhé straně se to může střílet celoročně. Takže nevím, jaká bude síla této skupiny těch lidí, kteří jsou proti tomu. Navíc nedokážu odhadnout, protože se stále potom volá po novele nového mysliveckého zákona, tak nedokážu odhadnout, jestli teda se ten nový kontroverzní myslivecký zákon otevře nebo neotevře. Pokud by se otevřel do toho roku 30, tak si myslím, že by nějakým změnám této vyhlášky mohlo dojít. Jo. Ale to je všechno v budoucnu a to je jedině věštit z křišťálové koule. Takže to neumím říct, neumím věštit.
1: Pavel Pletka, jednatel okresního mysliveckého spolku v Českých Budějovicích, který spadá do Českomoravské myslivecké jednoty, byl naším dnešním hostem. Díky moc za váš čas a za všechny vaše reflexe a názory. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: O čem se mluví s datem 14. května je u konce. Díky za vaši přízeň a pozornost, milí posluchači. Další aktuální téma rozebereme opět příští čtvrtek, a to v pravidelném čase, tedy kolem 17:30 podvečer. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.

0: počasí.
1: Je tu Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, hezký den.
2: Hezký den.
1: Jak bude v noci a zítra, to znamená v pátek?
2: V noci bude zataženo až oblačno, na většinu území se nám rozšíří déšť. Ráno pak v polohách nad 1000 metrů budou srážky i smíšené nebo sněhové. Teploty v noci klesnou na 6 až 3 stupně, na horách na 4 až 0 a bude vát slabý jihozápadní, postupně západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a i zítra bude nadále zataženo až oblačno, na většině území s deštěm, odpoledne pak srážky již jen místy, a to v podobě přeháněk, výjimečně i bouřky. Zítřejší maximální teploty mezi 10 a 13 stupni, na horách 7 až 10 a bude vát slabý západní, odpoledne pak proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Pojďme se podívat na víkend, nejdříve na sobotu, kdy se ostatně v Českém rozhlase České Budějovice koná Den otevřených dveří. Tak jaké budou teploty, abychom věděli, jak se obléci?
2: V sobotu bude většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, k večeru pak budou srážky od severozápadu ubývat. Sobotní minima mezi 7 a 4 stupni, maxima pak mezi 9 a 13 a bude vát mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: V neděli bude počasí obdobné, Tadeáši?
2: Bude obdobné, ale těch srážek bude přece jenom o něco méně a budou hlavně teda na východě kraje. Bude většinou zataženo, na východě kraje s deštěm, který se odpoledne přechodně rozšíří na většinu území kraje, ale západní části zůstanou bez srážek. Večer bude deště opět ubývat a déšť bude ustupovat k východu. Nedělní minima mezi 7 a 4 stupni, maxima 11 až 15 a bude vát mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: A nakonec, jaké bude pondělí?
2: Pondělí bude zataženo až oblačno, jen ojediněle se vyskytne déšť nebo přeháňky, a to zejména na severovýchodě kraje nebo na horách. Pondělní minima mezi 7 a 3 stupni a maxima mezi 11 a 15 a bude vát slabý severozápadní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Den v kraji je u konce a co uslyšíte zítra v našem vysílání, podíváme se do Luk a Polí, kde dobrovolníci zachraňují při jarní seči srnčata a další drobné živočichy. Připomeneme si také jeden z nejúspěšnějších českých filmů. Od premiéry Oscarového snímku Kolia uplynulo právě 30 let. A vypravíme se také na Šumavu, kde ochránci přírody řeší neukázněné piloty dronů.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Americký prezident Trump v Pekingu jednal s čínským prezidentem Sim. V Husinci na Prachaticku mají nový dům s pečovatelskou službou. Tenistka Kateřina Siňaková je spolu s Taylor Townsendovou v semifinále turnaje v Římě. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno se srážkami a teplotami do 13 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu naplánovanou na konec září ohlásil na závěr prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletělo i několik jeho ministrů a přední představitelé amerického biznesu.
5: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Český rozhlas.
4: Husinec na Prachaticku dokončil dům s pečovatelskou službou za téměř 32 milionů korun. Třípodlažní budova v centru města má 9 bytů. Určené jsou hlavně pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Jednou z podmínek při výběru nájemníků je právě věk nad 65 let, říká nezávislá starostka Ludmila Pánková.
6: Je to nutností, tak trochu museli jsme si dát podmínku, že žadatel musí mít minimálně 10 let trvalý pobyt v Husinci. Kdyby jsme tuto podmínku neměli, tak ten dům naplníme několikrát, protože ta potřeba i z okolních vesnic a městeček je obrovská.
4: Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. Režim 150 km za hodinu se aktivuje pouze při splnění podmínek, mezi které patří dobrá viditelnost, nízká intenzita dopravy a absence nehod nebo kolon.
7: Sport.
4: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Ellen Perezová, Demis Hursová 7-5, 6-0 a vyhráli 17. zápas v řadě. Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner, který zdolal Andreje Rubljova z Ruska 6-2, 6-4 a 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Srba Novaka Djokoviče.
7: Počasí.
4: V noci budou teploty mezi 6 a 3 stupni, na horách mohou klesnout až k minus 1. V pátek očekávejte na jihu Čech zataženo až oblačno, na většině území déšť, odpoledne pak spíše přeháňky, výjimečně i bouřku. Teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, na horách do 10. Vítr slabý západní, odpoledne proměnlivý, biozátěž bude mírná.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Záchranáři zasahují na silnici číslo 3 u Netřebic na Českokrumlovsku, kde narazilo osobní auto do stromu. Počítejte s omezením provozu. Další nehody se vyšetřují v Milevsku v ulici Petra Bezruče, na silnici číslo 20 mezi Pískem a Mladoticemi ve směru na Plzeň a také u Dolního Skrýchova nedaleko Jindřichova Hradce na silnici 23. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Krásný podvečer, posloucháte Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky, které můžete doplnit i o telefonická přání na telefonním čísle 221 55 44 11. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Je tu první dnešní volající. Přeji vám krásný podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, a přeju hezký podvečer všem posluchačům. Chtěl bych poprosit o zahrání k narozeninám své dceři Kristýně Študlarové z Českého Krumlova. Přeji ti, Kristýnko, všechno nejlepší, pevný zdraví a plány, který jsi udělala, aby si realizovala. A ona totiž propadla takovému sloganu: každý chce žít v Budějovicích. Takže přemístila po 20 letech svůj klub Sulamit do Českých Budějovic a tam teď provádí svoje zkrášlující kejkle na už tak dost krásných dámách Českých Budějovic. Já jsem se zamýšlel nad tím, proč se ta děvčata zkrášlují, když je to zbytečný, a pak jsem přišel na to, že to je proto, že my jako páni tvorstva na to slyšíme. Tak jsem si vyhledal na internetu žebříček, proč to dělají. A zjistil jsem, že to dělají za prvé kvůli kolegyním, aby vynikly. Dál druhý místo bylo kvůli kamarádkám, aby na sebe upozornili.
0: Ano.
1: A pak na třetí místo obsadili sousedky, aby je naštvali. A pak jsem teda hledal ty mužský.
0: Ano.
1: A nic jsem jako nenašel.
0: Ty jsi někde hrozně hluboko vzadu určitě.
1: A tak jsem zjistil, že ten žebříček je příliš krátký. Takže dál bude pokračovat zkrášlování v ulici doktora Stejskala. A že my hod budeme muset dál usilovat jejich pozornost. Nám už nepomůže asi vůbec nic, jenom něco z hůry, nějaká ta pomocná ruka, proto jsem poprosil o zahrání od Vojtěcha Dyka Šumavský Otčenáš. Snad nám to pomůže.
0: Tak to bylo opravdu krásné přání s takovou, řekněme, kulturní vložkou, takže posíláme a vy se mějte moc hezky a kdo ví, třeba také skončíte v rukou nějaké sličné ženy, která vás bude zkrášlovat. Dopřejte si to, určitě to je výborný relax.
1: To mějte se moc hezky. Nepřejte takový věci.
0: To bylo s nadsázkou. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschledanou.

Posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a na řadě je další telefonické přání. Přeji vám krásný podvečer. Halo, halo, slyšíme se? Tak to mě mrzí, došlo asi zřejmě k výpadku, ale pamatuji si, že přání bylo pro paní Růženku Pomejovou z Olešníka, která dnes slaví 90. narozeniny. Tak přejeme všechno nejlepší a doufám, že písnička udělá velkou radost.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Přílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
7: Dějiny rodin to není jen snůška jmen a dat. Správný historik rodiny se snaží najít o svých předcích ty nejzajímavější informace, někdy je nalezne i tam, kde by to nečekal.
8: Proto si můžeme dnes říci o poslední korunovaci českého krále Ferdinanda I. Dobrotivého roku 1836. Je to věc zdánlivě nesouvisející s dějinami našich rodin, ale posluchači se jistě budou divit, co vše lze k tomu o jeho Češích zjistit.
7: Možná bychom měli našim posluchačům na úvod připomenout, oč se roku 1836 jednalo.
8: Po celých Čechách propukla na jaře 1836 radost, když krajské úřady oznámily rozhodnutí nového panovníka, že se dá spolu se svojí manželkou Marií Annou Sardinskou korunovat na českého krále, a české stavy rozhodly, že má být ta korunovace oslavena velikou národní veselicí, při které bude zastoupena celá země skrze své vyslance, jak tomu bylo například už při korunovaci císaře Františka I. roku 1792.
7: Takže takováto velká akce nebyla u nás poprvé?
8: Nebyla, byl to starý zvyk. Například onoho roku 1792 byl do Prahy vypraven na náklad vrchnosti z Třeboňského panství mladý sedlák Ondřej Kazda z Dušákovské jednoty se svojí manželkou Mariánou Rozenou Hrkalovou. Zajímavé je, že cestu do Prahy i nazpět vykonali přes Budějovice po lodi dopravující erární sůl. Taky budějovický magistrát tehdy vyslal jeden pár mladých manželů na pět. Ta situace nastala na panství Nové Hrady. Bukovové byli ochotní sami uhradit cestovní výlohy, ale nemohli sehnat ani jeden pár mladých lidí, protože na panství se rozkřiklo, že vyslanci se z Prahy už nevrátí, že prý budou násilně odvezeni ke kolonizaci Banátu. Banát to bylo historické území na Uherském království.
7: Vraťme se nyní ke korunovaci roku 1836. Říkal jste, že tato událost byla zajímavá i pro Jihočechy.
8: Zajímavé to začalo být ve chvíli, kdy začátkem května 1836 vyšlo nařízení, že

0: Každý kraj má vyslat na náklad stavu skupinu v národních krojích, která bude představovat selskou svatbu a obžínky. Po případě mohl být připojen ještě alegorický průvod, znázorňující zvláštní lidové zvyky nebo zaměstnání toho kraje. Například ředitel třeboňského panství Antonín Sikan dostal od krajského hejtmana Hennigera soukromou žádost, aby z třeboňského panství byl kromě dvou párů svadebčanů, kteří budou ve starodávném lidovém kroji, vypraven do Prahy jako zvláštnost Budějovického kraje, také průvod knížecích rybních pěšáků v uniformách. Hlubocký ředitel Josef Vincik zase dostal z Budějovic podobné vyzvání s tím, aby vypravil nejen svadebčany, ale i skupinu schwarzenberských myslivců.
1: Jak to bylo s vysláním třeboňských rybářů na korunovaci českého krále?
0: Tak ono se jim moc nechtělo, protože korunovační slavnost připadla do doby podzimních výlovů, ale budějovický krajský hejtman knížete Schwarzenberga osobně poprosil, aby rybáři do Prahy jeli, protože v Praze se určitě budou těšit zasloužené pozornosti a budou dobře reprezentovat tady náš rybnatý budějovický kraj. Kníže tedy slíbil vyslat rybáře do Prahy na vlastní náklady. Na návrh porybného Jana Horáka rozhodl ředitel Sikan, že rybářská družina bude mít kromě síťaře a dvou muzikantů celkem 24 osob. Mezi knížecími rybáři byli například porybný Jan Horák, baštýři Šimon Valeš z Nových Řek a Vojtěch Čtvrtník z Rožmberka, dále pěšáci Matěj Herda, Vojtěch Turek, Jakub Plocl, Jakub Hovorka a tak dále. Dudákem byl František Tejzar, chalupník z Novosedel 27, houslistou Jan Perkaus, krejčí ze Staré Hlíny 2, a každý pěšák dostal od knížete Schwarzenberga denní dietu 30 krejcarů.
1: A jaké měli rybáři uniformy?
0: Schwarzenberský úřad dal zhotovit zcela nové uniformy. Pěšáci dostali dlouhé kabáty z tmavozeleného sukna, černé kravaty, vysoké až po pás sahající kožené boty, zástěry, všechno z nepromokavé kůže. Taky byla vystrojena rybářská muzika, dudák s houtkem a byl zhotoven nový rybářský prapor, bílomodrý se schwarzenberským a císařským znakem. Všechno stálo 800 zlatých, čili jako několik domů. Dlouhý nevod, tedy rybářskou síť, zhotovil třeboňský provazník Karel Týr. Uspořádání svadebního průvodu z budějovického kraje si tedy vyžádalo velkou přípravu.
1: Jak se takový průvod dával dohromady?
0: Tento průvod měli na starosti třeboňský ředitel Sikan a hlubocký ředitel Vincik. V té době došla z Prahy dobrá zpráva, že každý svadební pár dostane jako čestný svadební dar 100 stříbrných dolarů a všem účastníkům krajové skupiny byla slíbena dieta 20 korun konvenční měny na osobu a den, což bylo dost. Svadebčané měli být oddáni už doma a do Prahy měli dovést oddací list. Z Budějovického kraje mělo být vypraveno 8 párů, po dvou párech z panství Třeboň, Nové Hrady, České Budějovice a Český Krumlov. Korunovace se mělo dále účastnit 200 rychtářů z celé země, přičemž z Budějovického kraje jelo 11 rychtářů. A ještě jedna dobrá zpráva tehdy přišla z Prahy, že celý svadební doprovod do 45 osob bude mít cestovní výlohy zaplacené.
1: Tak to asi nastala velká poptávka, tolik peněz jako svatební dar, to bylo opravdu hodně.
0: Ano, například za svatební pár z Hlubocka byl potom vybrán ředitelem Vincikem 20-letý Jan Bláha, syn sedláka Františka Bláhy z Lhotic 10 a 18-letá Anna, dcera hosínského sedláka Vojtěcha Brašničky z Hosína 11, tedy z gruntu u Říhů. Je zajímavé, že Janu Bláhovi jeho spoluobčané pak říkali už navždy na památku Jan Praha na památku této události. Ve svadebním průvodu z Hlubocka bylo 39 osob, z toho 6 formanů a jelo se na 3 krásně vyzdobených vozech.
1: A jak vypadal výběr rychtářů?
0: Dochovaly se archiválie týkající se výběru rychtářů. Hlubocký ředitel navrhl Vojtěcha Šachla z Hůrek Olišova, třeboňský ředitel navrhl k výběru krajskému úřadu Ondřeje Lexu ze Šalmanovic, píše, že už je 34 let rychtářem, dále Vavřince Valentu ze Smržova a rychtáře Františka Tájka z Lipnice 4. To byl 55-letý spořádaný sedlák, píše, literárně zdatný, z rodiny, v níž se rychtářský úřad držel již 115 let. To všechno jsou třeba pro rodopisce zajímavé informace. Jeho děd Václav Tájek přibýval richtářem 45 let, otec Martin Tájek dokonce 50 let. Všichni prý velmi svědomití. Tájek to nakonec vyhrál v tomto konkurzu a všichni vybraní richtáři dostali po korunovaci stříbrnou pamětní medaili. Co se týká jmen richtářů, máme je dochované jak pro celý kraj Budějovický, tak ale i Prácheňský a Táborský.
1: Můžete nám tedy říci, kteří richtáři zastupovali při korunovaci jižní Čechy?
0: Co se týká Budějovického kraje, byli to Pavel Pečman ze Lhotky 13 z panství Budějovice, Kašpar Peško z Bedřichova za Novohradsko, Urban Krejher za panství Vyšší Brod, Bernard Wagner za panství Rožmberk, Vojtěch Šachl z Hůrek za panství Hluboká, Kašpar Petr a Vojtěch Caunmiller za panství Krumlov, zmiňovaný Vojtěch Tájek ze Slavošovic za Třeboňsko, Jan Kubů z Debrníku za panství Soběslav, Jan Koček z Libořez za panství Stráž a Martin Kolář z Písecké Smolče za panství Týn nad Vltavou.
1: Kteří richtáři putovali na korunovaci z Táborska a Prácheňska?
0: Byli to Fáber z Hodonic a Jan Rypáček za Bechyni, Jan Samek z Drhovic za Tábor, Jan Kníže z Těchoraze za Červenou Řečici a tak dále. Z Prácheňska to byli například František Křivánek z Kostelce za panství Orlík, Jan Matějka ze Vnorova za Vimperk, František Milčice z Radošovic za panství Strakonice, František Vachta z Přešťovic za Štěkeň a tak dále. Podrobné seznamy budou v druhém díle knihy Kořeny. Tam také budou podrobné opisy z výběru podaných z jižních Čech do průvodu a dobové grafiky.
1: Můžete nám říct nějaký příklad, jak se podaní do průvodu vybírali?
0: Při čtení těchto archiválí máte dojem, že to byl výběr pro mis nebo misáka daného kraje. Pokud máte štěstí, že je tam váš předek, tak máte jeho podrobný popis. Richtářům bylo nařízeno poslat do kanceláře na zámek vybrané mladé lidi a tam byli prohlíženi a byl učiněn zápis. Například třeboňský písař zapsal: Marie Ješková, richtářova dcera ze Spolí 5, 17 letá, od postavy ne špatná, ale trochu příliš tlustá a pyho obličeje, nebo Alžběta Rachačová, 15-letá selská dcera z Mažic 9, malé postavy, příliš slabá a ne zvlášť hezkého obličeje. Její bratr, 17-letý Jakub Rachač, byl ale přihlížejícími pány uznán za hezkého jenocha. Martin Korbel z Frahelže se pánům líbil svojí pěkně urostlou postavou. Richtář Jan Voda z Neplachova doporučil do průvodu selského syna Tomáše Havla z čísla 40, ale pánům se nelíbil, že prý je moc klečatý a na duchu slabý. Na Aně Havlové se pánům zase nelíbila její tlustá postava. Mariáně Maškové neprošly hrubé rysy obličeje, takže neplachovské favoritky neprošly ani jedna, byť se richtář Voda dušoval, a teď cituji, že budou šikovní, že to jsou dokonalí a počestní pany. Vybrána byla například 18-letá richtářova dcera Anna Nováková ze Ševětína, velké štíhlé postavy, byť komisi vadilo, že má trochu malá ňadra. Zkrátka výběr jak na soutěž krásy na počátku 19. století.
1: Nebály se matky poslat své dcerky do Prahy?
0: Zpočátku ano, František Horský, ředitel Libějovického panství, psal píseckému hejtmanu, že venkovské matky se bojí a nejsou ochotné pustit svoje dcery samotné bez dozoru do Prahy, ale řešení se našlo, uklidnili se, když s dívkami jela na náklad vlády jedna strážkyně cti, vdova Rozina Řeřichová z Truskovic. Problém byl tehdy ale jiný, protože vypukla cholera a lidi se báli do Prahy jet. Například odmítlo jet bohužel 30 havířů z Ratiborských stříbrných dolů na Chýnovsku, ale slavnost u pražské invalidovny 14. září 1836 byla nakonec nádherná a velkolepá. Pivo se točilo do čbánku s českým lvem, nová královna prý česky volala na zdraví, defilovali třeboňští rybáři, hlubočtí myslivci, ale i třeba schwarzenberští knížecí vinaři až z Lovosic. Ukázalo se, jak nádhernou kulturu máme. A nic nepokazil ani fakt, že se Jihočeši cestou do Prahy i z Prahy pohádali o sud vína. To hádání prostě už k té naší české povaze asi patří.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Po krádeži relikvie je znovu otevřená bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Taktické cvičení prověřilo připravenost Jihočeského kraje na přerušení dodávek pitné vody. V Pelhřimově modeláři předvedli 3-metrovou vzducholoď Albatros. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 13 stupňům a dočkáme se srážek. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie dnes zveřejnila krátký záznam z kamer, na kterém je vidět, jak pachatel s lebkou utíká z baziliky. Zároveň prosí řidiče, kteří tou dobou projížděli kolem, aby poskytli záznamy z palubních kamer. Při výpadku elektřiny na jihu Čech by dodávky pitné vody zajistily naftové agregáty. Krizový scénář na rozsáhlé přerušení dodávek vody prověřil Jihočeský kraj. Včerejšího taktického cvičení se zúčastnilo 40 obcí, složky integrovaného záchranného systému, krizové štáby i vodohospodáři. Připravit systém nouzového zásobování je podle vedoucí krajského krizového řízení Marty Spálenkové časově náročné.
2: I díky novému portálu krizového řízení jsme si při cvičení ověřili, že sběr informací i plánování rozvozu pitné vody funguje výrazně rychleji. Přesto se ukázalo, že podobná situace by byla velmi náročná a že je důležité, aby lidé měli doma připravenou zásobu pitné vody minimálně na 2 až 3 dny.
0: Paliva u jeho českých čerpacích stanic od minulého týdne zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 koruny 31 haléřů. Před týdnem byl o 28 haléřů dražší. O korunu a 95 haléřů zlevnil litr nafty. Řidiči teď za něj dají průměrně 1,40 koruna 13 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova dvora na Berounsku, inspirovaná románem Žila Verna Robur dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na 3 metry dlouhé a 14 kilogramů vážící vzducholodi pracovali modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka přes 6 let. Ukázka letu byla první ze série akcí spojených s letošním festivalem rekordů.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 6 a 3 stupni, na horách mohou klesnout až k minus 1. V pátek očekávejte na jihu Čech zataženo až oblačno, na většině území déšť, odpoledne pak spíše přehánky, výjimečně i bouřku. Teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, na horách do 10. Vítr slabý západní, odpoledne proměnlivý, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 3 u Netřebic na Českokrumlovsku, na silnici 23 u Dolního Skrýchova nedaleko Jindřichova Hradce a v Milevsku na Písecku v ulici Petra Bezruče. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je to úplně obyčejná, ale stále přítomná věc, že jsou prostě v novinách, v časopisech, v různých textech překlepy a paní magistra to sleduje. To vlastně nejsou systémové chyby, které děláme, ale je to naše roztržitost, nedbalost, že my novináři uděláme chybu. Co jste našla v poslední době?
2: Můžeme říct na úvod, že tam jde o ta písmena, která nejsou na svém místě nebo chybí a tak dál. Lze říci též litera, proto se tomu říká literní chyby. Měla jsem takový šťastný den, kdy jsem otevřela přehled zpravodajství na internetu a našla jsem tam hned tři pěkné titulky článků, kde tyhle ty literní chyby byly a částečně to bylo komické, ale někdy už to bylo i na hranici srozumitelnosti. Když tam byl titulek člen předsednictva obviněn korupční policií.
1: Policií, jasně.
2: Tam pochopíme, o co jde poměrně snadno. No ale pak tam třeba byl titulek při propuštění ex-senátora Novák porušil soud zákon. No a tam už jsem se trošku hůř orientovala.
1: Jestli Novák nebo propuštění, jasně, chápu. Takže mělo být při propuštění ex-senátora Nováka.
2: Ano. A pak jsem tam ještě našla takový už docela jako tajemný titulek. V případě Savova spolupracuje muž obvinění zkrácení daně.
1: Tam mělo být obviněný.
2: Obviněný.
1: Mhm. Tak to jsou čerstvé novinky, ale vy určitě máte svůj bohatý archiv z let předchozích.
2: No, pracuji jako korektorka a často se mi taky povede v knížkách při korekturách přehlédnout právě tu literní chybu, ten překlep, takže arzenál mám velký, ale začala bych cizími překlepy, až pak bych se vrátila k těm svým. Děsivé okamžiky pospaly cestující.
1: Místo popsali.
2: Mm-hmm. Pak je tady podívejte se na snímky dalších finalitek.
1: Místo finalistek.
2: No a abych teda ještě připomněla nějaké ty svoje přehlédnuté, tak nedávno to bylo, brožurka obsahuje praktické raky a kapitapitalistický.
1: No.
2: A to jsem přešla jako, že je to správně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pětním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zazpomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zazpomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholné politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel k mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitu, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Takže na jednu stranu, i když je ta většinová společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenka a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa, Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo, a vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obraný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to bylo takové, jako, že udělal pokus. Jo. To nebylo jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby... Jako, můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete i dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kdekoliv, kdy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že bychom mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravda v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková, ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měla by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i čas.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit.

0: s vaším vnitřním pocitem, nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal dva anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
0: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy dvě básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šáhnu i po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak že... jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně, my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak no, v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela, Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvojalbum. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpí já, Michal Kocápy, Velemčok. A zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám rád ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopydlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopydlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu schodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lisou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc svítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Norah Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka a Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye. Ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vockovec Verich. Nejnověji ji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhráli na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Českoamerický pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a postoupil do semifinále.
0: Počasí.
1: Zítra čekám zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový, takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl mistře být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak,
2: vy jste, kolego, řekl bych tvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Tak Juldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Juldo, moment.
2: Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jsem se učil ve škole? S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste zakousli, totiž chci se zeptat, jak vy jste se zakousli do divadla, kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Člověk
3: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušný.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale táťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se hala bala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to.
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živá moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak...
2: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baště, za nehloupý řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jak si mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
2: ano. Ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simono, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... takovou hospudku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: Ano, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představují někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
2: Jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence,

0: Dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: Jsem diplomat, nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
1: k rybníku.
0: Šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
0: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
0: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka

0: upravovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovat, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvat na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říci, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotužně s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhu, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne, že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, se ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak, nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.

0: Ale, ale Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
1: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je, takovýhle vysvědčení mě přinese.
1: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
1: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
1: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
1: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s, druhý páčíko a čo třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... U splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chrousta.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak pořád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel... Se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všech všudy Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám spletl, mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
0: Ale je.
1: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl, darebo jeden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou žachárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?

0: z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
1: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
0: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
1: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
0: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
1: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
0: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
1: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
0: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
1: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
0: No?
1: Že mě oslní hroch.
0: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
1: Aby byl viděn, že ano, tatí?
0: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
1: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
0: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
1: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
0: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
1: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
0: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
1: Co?
0: No, výrazné a pestré oblečení.
1: Například, když je někdo sešívanej, že ano, takže je vidět už na dálku.
0: Jak to sešívanej?
1: No, když má slavistické tričko, třeba řekněme, jeden rukáv červený, druhý bílej.
0: No, to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím...
1: Hrochem!
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
0: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Stýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
1: No, tati, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
1: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
0: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
1: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Stejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
1: No, pane Stejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
3: No,
0: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
0: Jaké pak promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
1: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
3: No ano, pane Spejble, několikrát nenápadně naznačil.
1: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
0: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
1: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
0: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
3: No, tak schválně, no.
0: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
3: No.
0: No a co má být?
3: No.
0: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
1: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
0: Ale...
1: O to ale tati nejde.
0: Ne?
1: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiším asi. Ale v té písničce poletuje co?
3: No.
1: No, sní.
3: No,
1: sní.
0: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
3: Poroste byla, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
0: No,
3: snížek.
0: Jo, tak, no.
3: No a jsme u toho. No.
0: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
3: No.
0: Počkat.
3: No.
0: Počkat, první sníh.
3: No. Tati. No.
0: Jo, napad sníh.
1: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
3: No.
0: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
1: No ano, sebou naznačit.
0: No, to dá přece rozum. Je zima.
1: Je zima.
0: Tak napadne sníh.
1: Ano.
0: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
1: A lyžovat.
0: A bruslit.
1: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
0: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
3: Je, pane Stojblo, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
1: Vypravuj, tati.
3: No, pane Stojblo.
0: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
1: Taťolo, nebuď tak skromný.
0: Nerad se chlubím.
1: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
0: Ale v kterém se nerad chlubím.
1: Tati.
0: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
3: A proč, pane Stojblo?
0: No, proč? Kvůli piruetám.
1: Jo.
0: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
1: Tati, vážně?
0: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
1: Do nemocnice? Jak to?
0: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
1: No, to je hezký jméno.
0: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
1: aha,
0: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergrem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
1: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
0: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
3: To musí být krása, víte? Odrazit se, letět.
0: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
1: No, ty ďáble.
0: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, víš? No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
1: No jo. Tati.
0: No.
1: Nevytahuje se trochu?
0: Já?
1: Kde je Šárka, kde je letiště?
0: No vždyť já také říkám málem až na letiště.
3: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
0: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
1: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
0: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
3: Ano, proč?
0: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se o ní neuhodili. To my jsme jezdili odvahu.

0: vážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
1: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
0: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
1: Když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
0: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
2: To je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. Máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase počase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v uvozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze, nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince a není to tak dávno probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání s slzičkami ukápla, omlouvám se za svoji upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme Petře Kubalo začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde? O tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak Věříkově vidění, zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme, 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená, zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta druhá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne? Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás, ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy, blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo? Jo, já jsem třeba chtěl jenom takový kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče, se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolubydlet. Ne, hned byste měli jít spolubydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami, tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé. Honzičku, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu doma něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No, já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do té rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, tak už mě to přešlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no... Hovězí nápad tady byl. No tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok. A já, no, to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze? A bylo vám to všechno jedno, jako za mladá, jako za studentských let, první láska a vy úplně poblázněnej.
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánu, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého Pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letný pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl. Jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky. Jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako, jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo. No.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten pocit, ty 2 roky plus minus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý. No, tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to je.
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě dalo.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vypravit, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční linky. Ať se vám daří.
1: Prostě neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte to, to je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta.

0: Jo, když jdou na mužskýho léta, to mu se říká druhá míza, nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky. Muž, žena, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena, která žena, odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro, tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o malou 40 let staršího partnera.
0: Kolik, 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano, takže... a o kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku, všechno je dobré.
1: Všechno v pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh, jako vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehký, tak teďka jsou úplně nešťastný člověk na slunci.
0: Já vám to věřím, protože ale, znám taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek. Já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo? Ale všichni jsme přežili, už jsme vyplatení. A...
0: tak my jsme měli nic. Měli jsme lásku.
1: No, asi tak. Ale já chci mluvit o něčem jiném, co mi neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo? A nebo co na... neprošlo u vás?
1: No, u nás neprošlo. Nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízvivou, mě si z ní dělali srandu.
0: Ještě jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera, další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu...
1: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: Ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Poté jsi někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce bylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ně vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skácela k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No, prosím, pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda.
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma do 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela řeknu... zajímavé, jako tak, takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: člověk... Ale pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla v hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené.

0: jako nejkolaťulinkatější, to mám zase já.
1: No, a když jsem, kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky nemluv, dýchni na mě.
0: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
1: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat bombony, všechno plnou z toho, no ale jako...
0: No dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
1: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
0: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
1: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
0: No nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Eš, řekli, že jsem zamedená, jestli měsíčko svítím.
0: Do té lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mi ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hlejte, jestli je botařka, jo, ten, jakože vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. No, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já jo, já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid, domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se tokuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: zas klid.
1: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiji. Dnes nepiji, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a Plexisklo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářil uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
3: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
1: Vám také, kdo nám volá a odkud?
3: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
1: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
3: Volám na pomoc. Když
1: no, jo, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače no. A blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
3: Já vám skočím do řeči.
1: Ne, povídejte.
3: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
1: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože ano. Chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. Ano. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
3: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
1: Co já, zákazy no, u vás? Povězte třeba nějaké.
3: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak trhání obočí, najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
1: Ano.
3: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesu.
1: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
3: Měla ho tam, určitě.
1: Co teda? Takže, no.
3: A dneska právě sleduju vnučku, která Děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovým nechtama.
1: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
3: No jo, Honzo, který jste ročník.
1: To tak jako...
3: Mýho dětství fixy nebyly.
1: tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
3: A nebo si kůmovat vlastně.
1: To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
3: Jo.
1: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování, nalakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
3: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zipflajš, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
1: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další dešť. Tak ať se vám daří.
3: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase zavolám.
1: Prosím, dáme. Naschledanou. Dobrou noc.
3: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu, imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska. Otevíráme nový den a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Martin. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No, tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle,
0: a...
1: Podle rodičů.
0: No.
1: A takový jakože, jo, prostě nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No. Ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žralcích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15. Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo, protože byste vypadali jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a takže, ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, jo, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory. Mm-hmm. A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád, jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli, špatnýho, tak se báli o můj mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na Prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano.
0: A to je ono.
1: Jakmile člověk. Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda, říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka, to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt, a nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času, najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeže do 12 let a tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak takže já nevím.
1: Já jsem, ne, já si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem páchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, ano, ano. Přesně tak.
0: S tričkem lepky ještě.
1: Ano, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak. Maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine. Nebo jistě, ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec. To mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu. Znáte to skaut,
0: no,
1: že?
0: Takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak scout asi zná každý. No a my jsme měli ve scoutu, že půjdeme na pilíšky. To se dávali na pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo. Říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky scout, tam s klukama to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Zase asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás. Takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem, pamatujete si to, jak tam bylo, jo, to máme zase kuře, co vidíš?
1: Jo, jo, no tak, tak samozřejmě potom jak jsem se odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731 800 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macun@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birker.

0: vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou. 731 800 900, kdo nám volá tentokrát? Halo, halo. Tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouc.
0: Zdravím vás, Olomouc. Do Olomouce, milý Bobo, povězte. To naše téma, to mi do domu nesmí. Kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mně doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno.

0: 18 mě koupili nový auto, nádherný, Škoda 110R, a já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom, to bylo rok 77-8, já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche, biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je, Porsche, jo. No, tak já jsem si užíval to R-ko a jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo se mě táhl kouř, jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník, a on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit, jo, a...
1: Zůstalo to v ní krát... a neměla to ráda?
0: Ne, vůbec. Ona, moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
1: A přišel?
0: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až mě bylo třeba...
1: To nevadí, to, nevadí, to jsou naše maminky, ta nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
0: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavradil, to bylo stejný, jako jo.
1: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak, to je fakt.
0: Ano, nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Mm-hmm. Já jsem pak zkoušel v letech třeba 20, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. Sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
1: Ano, už jsme tady
0: já
1: měli.
0: Já jsem zkoušel Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů 5, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
1: No, jo.
0: A přešel jsem postupně.
1: Ano.
0: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
1: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný zkonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
0: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
1: Dračice.
0: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion. No prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžké neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. Přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
1: No prosím.
0: Středa, čtvrtek.
1: Děkujeme.

0: No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, ano. Takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lebkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně ne zlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý. Manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřebné.

0: Zdravím, to je Petr Kosina, zdravím.
1: Zdravím vás, Petře, poprvé, nebo už jste někdy volal?
0: Už jsem byl v rádiu párkrát, krát jsem byl župan, vidíte chvíliku.
1: Cože?
0: Cigáro.
1: Co to máme dneska za posluchače? Župan a že si musíte sundat župan se mnou, tam nevím. Hotovo?
0: Já jsem akorát doma, kde jsem přišel.
1: Rozumím. A
0: v Hradci Králové v centru a i tak poslouchám, mě je 28 let a i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
1: A za to děkujeme, já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co... co vám neprošlo?
0: Co by mě prošlo? No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako ruční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
1: Jedete po staru na baterky.
0: Přesně tak. A jsem spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuji v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i v tom Hradci, leč kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
1: Děkujeme.
0: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
1: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: Jo, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
1: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes mojí mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
1: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
1: No, tak tenkrát takže... to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
1: Jo,
3: no, to jak? Poznám až odstupem času, až teďka třeba v pozdnějším věku, že na nás, já si splním rádio, jo?
1: Ano.
3: Že...
1: Pane jo, to je ozvěna.
3: Tak.
1: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě bude stávat, budíček, stávat, no, když jsme neleželi, nebo tak, tak, bando jedna, tak už vylezte, jo, prostě, no.
1: To mi připomíná Duška, stávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy našinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
1: No, vidíte.
3: A když to bylo tak,

0: Vidíte to, jo, že se musí posekat kopřivy, to se taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
1: No, no. A teďka, jako, když taky jsem říkal, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. Mm-hmm. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem tady ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: Ano, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju, v té scénce. Ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no, to by to probereme.
1: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
1: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A taťka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. To je krásný, jo, to je hezký.
1: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom,
0: jo, už byla taky. 4 minus otazník jsem jednou dostal.
1: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys viděla, holčičko, zaracha a učit, jo. No. Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který žije na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože už jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no, radši se čtyřkou.
1: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala, číslo.
0: No.
1: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a králíkům do míchání. Já říkám, dítě, já ještě donesu, ale no to teda ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale dá se to tak, jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty děcka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel, a dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama, s druhýma takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem i z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte, takže to. Už jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu, no, proti jiným.
1: Nemám, ale
0: Ale...
1: Když to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem Maršálkem, který ho úplně zbožňuju a prostě smekám. Smekám,
0: já pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost, třeba odpovíte.
1: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
1: Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všichni, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší. I ty odrostlejší mají takové ty dětské růžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radikově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu.
0: Uhum.
1: Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu, říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel, a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak

0: Zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, to Noční ligu, takže to úvodem a teď k tématu, já jsem si říkala, to je blbý téma.
1: No,
0: jo,
1: taky může
0: jsem
1: být.
0: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
1: Ano, děkuji.
0: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů, tamto plexisklo, Bernardin.
1: Ano, to já tady mám napsané, to kdyby náhodou.
0: Bernardin, plexisklo, restitusi.
1: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
0: No.
1: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
0: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy a já je miluju.
1: Jo, jo.
0: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
1: No. A
0: takže
1: o to...
0: bych volila nějakou alternativu, jo, kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba, na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psu. Bez psu. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojíčku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tam měli, jsme tomu říkali dvůr, jo. To byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy. A my jsme tam žili, dětskama jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo. My jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezkej, takový fox terrier, jo, něco jak Dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil po tom chodníčku, po té trávě a říkám, ty jsi tak hezkej, pojď. A já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď já jsem chtěl, on se mnou šel normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřela jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsíňka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já... tatínku, maminko, já mám tady pejska, jo, já jsem ho tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, tu tatínku, ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo, prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásnej, bílej.
1: Nedopadlo.
0: Takový fličky. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
1: No a ale potom jste si to vynahradila.
0: Ale nakonec rychle. No, mě to tak mrzelo. Já jsem mu tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím, mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela a já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, Fenečka z Určic, Jo, Dárka se jmenovala, pak jsem

0: k ní pořídila.
1: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
0: Musíme končit. A tak to ukončím. Dneska mám 3 psy. Tu sama u lesa mám 3 psy. A zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
1: Děkujeme.
0: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
1: Děkujeme.
0: A miluju je.
1: Děkujeme. Lásky tak, plná. Lusičku, Iveta, dobrou noc.
0: Česky, vás taky, dobrou noc. Dobrou noc.
1: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničko má středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehda třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kde mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
4: Přes zubu.
3: Kdo tam půjde?
6: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
5: Ať tam jde on.
6: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
3: No tak páni, tak se potom

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici, zatímco se zloději

0: Nehádejte se, prosím vás.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
0: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
2: Tam
0: no tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
2: Nepůjdu.
0: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trybová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní rad. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám. Ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla. A tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ní mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejenže je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se pravda Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoli starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektor?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská

0: Nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
0: Kde pak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
2: My jsme hotovi, inspektore.
3: Nikde žádné otisky, kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
0: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
3: V koncích.
0: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
3: Rozkaz, inspektore.
0: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
4: Ano, já vím, jak obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
0: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
4: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
0: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
4: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan, jakže se jmenuje?
0: Holy.
4: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
0: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty 2 housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
4: A ona by je snad poznala?
0: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
4: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
0: Samozřejmě.
4: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
0: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
4: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
0: Hrome, to mě nenapadlo.
4: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
0: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
4: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
0: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
4: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
0: Umí číst slepecké písmo.
4: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
0: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
4: To je v pořádku, inspektore.
0: Myslíte?
4: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
0: Že vrah vnikl do bytu násilím.
4: Znamenitý postřeh. A co ještě?
0: No, že neměl klíč.
4: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
0: No...
4: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
0: Ha? To je opravdu záhada.
4: Ale není. Nevzal to pro...

0: proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
1: Je mi líto, ale pořád jaksi...
0: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
1: Ladičem.
0: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
3: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
0: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
3: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
0: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
3: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
0: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
3: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
0: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
3: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
0: Nový?
3: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
0: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
3: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
1: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
3: Neptal jste se na to, inspektore.
0: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
3: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
0: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
3: Asi tak 30 minut.
0: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
3: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
0: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
3: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
0: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
3: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
0: Nevadí, zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: Pouze dokonalá napodobení.
1: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
0: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
1: Cože? Biochemik?
0: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
1: Tomu nerozumím.
0: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
1: Ovšem.
0: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
1: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
0: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
1: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
0: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
0: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
1: Co? No to volte.
0: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
1: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
0: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
1: On mi měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
0: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
0: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale

0: zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
1: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
2: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnou, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
2: Ajajaj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když jsem...
2: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teďko já, teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
2: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
2: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že jak jsem já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhletu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička. Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
2: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
2: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli. Jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně.

0: nějaký přenes na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem povedal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pá, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, tak to je dobrý, tato otázka.
1: Jo, tak, tak já to myslel jinak.
0: No, tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu. A my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

řeknu vám, že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.